0: pojoči.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. I dnes na vás čeká pořádná nálož krásné domácí a zahraniční hudby a pochopitelně i moje vzpomínky. Miluji Londýn, ve kterém jsem byl 8krát nebo 9krát. Jezdíval jsem tam s textařem a muzikálovým libretistou Michaelem Prostějovským, který je mým velkým, doslova životním kamarádem. Navštěvovali jsme v londýnském West Endu muzikály, za týden jsme jich viděli klidně 10. Jeden odpoledne a další večer. Přiznávám, že když jsme z Londýna odjížděli, byl jsem už z muzikálu zmaten a nevěděl kolikrát, kolik na Big Benu bije. Ale stálo to za to. Do Londýna, zahaleného mlhou, vás pozvu prostřednictvím písničky A Foggy Day in London Town, kterou vám zaspívají Frank Sinatra a country bard Willie Nelson. Tady je.

Dneska budu vzpomínat na to, co jsem v Londýně zažil v roce 2011. Byl jsem tam tenkrát s německou fotografkou Ingrid Kernbach, která bývala předsedkyní jednoho z německých fanklubů Karla Gotta. Důvodu k návštěvě Londýna jsme měli hned několik. Viděli jsme americký muzikál Čaroděj ze země Oz v produkci samotného Andrewa Lloyda Webbera a v divadle Palladium koncert skutečné legendy amerického zpěváka Tonyho Bennetta. Frank Sinatra o Tony Bennettovi vždy mluvil jako o svém jediném možném nástupci. Panu Bennettovi bylo v roce 2011 85 let a jeho koncert nás nadchnul a okouzil. Zaspíval během něho pochopitelně i svůj největší hit I Left My Heart in San Francisco, který si teď poslechneme.

V roce 2011 jsem netušil, že koncert Tonyho Bennetta jednou zažiji i v pražském kongresovém centru. Vstupenky na jeho koncert jsem tenkrát jako dárek koupil i mým přátelům a spolupracovníkům Jitce Zelenkové a Karlu Gottovi. Bennettův koncert jsme si v roce 2014 užili na 100%. A to jsme ani v nejmenším nevěděli, že muzikanti Tonyho Bennetta doprovodí jednou Jana Smigmátora během jeho prvního koncertu v New Yorkské Carnegie Hall a že se Tony Bennett jednou spojí s americkou zpěvačkou Lady Gaga a že spolu s ní zpřístupní velký americký zpěvník i té nejmladší posluchačské generaci. V roce 2015 Lady Gaga a Tony Bennett získali za jejich první album Cheek to Cheek v kategorii nejlepší tradiční popové album prestižní cenu Grammy. My si teď poslechneme z jejich druhého alba Love for Sale píseň Night and Day, kterou u nás proslavila pod názvem Noc a den Eva Pilarová. Tony Bennett své druhé a poslední album vydal v roce 2021, dva roky před svou smrtí. Do muzikantského nebe odešel ve věku 96 let.

Hlavním důvodem naší návštěvy Londýna v roce 2011 byly ovšem oslavy 25 let uvádění muzikálu Phantom Opery, které se konaly v Royal Albert Hall. Jeden lístek však stál okolo 250 britských liber, což bylo nad mé finanční možnosti. A tak jsem si řekl jako mnohokrát předtím i potom, že líná huba holé neštěstí. A napsal jsem Davidovi Robinsonovi z managementu nejslavnějšího muzikálového skladatele všech dob, Andrewa Lloyda Webbera, se kterým jsem si často psal, a zdvořile se ho otázal, zda by mi nemohl poobstarat novinářský lístek. O Davida mi za dva dny přišla odpověď s tím, že lístek na odpolední představení Fantoma opery si budu moci vyzvednout v pokladně Royal Albert Hall. Když jsem si 2. října roku 2011 pro lístek přišel a otevřel obálku s ním, našel jsem v ní i pozvánku na číši vína s tvůrci Fantoma opery. Štěstí při mě ten den stálo. V hledišti Royal Albert Hall jsem krátce před představením zcela náhodou potkal Davida Robinsona, který mi lístek zařídil. Poděkoval jsem mu a zeptal se ho, jak jsem si to všechno zasloužil. Jeho odpověď mi doslova vyrazila dech. Řekl mi, že je to poděkování managementu Andrew Lloyd Webbera za mou propagaci jeho muzikálů v České a Slovenské republice. Co mě na setkání po představení čekalo, se dozvíte po neskutečném přídavku muzikálu, kterého se ujala nejprodávanější sopranistka všech dob Sarah Brightman spolu se 4 slavnými představiteli Fantoma opery Coleman Wilkinsonem, Johnem Owenem Johnsonem, Anthony Warlowem a Petrem Jobekem. Takhle jste titulní píseň Fantoma opery určitě ještě nikdy neslyšeli.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Věřím, že se vám tahle verze titulní melodie muzikálu Phantom opery líbila. Po jeho koncertním provedení jsem šel do jednoho ze salonků Royal Albert Hall, kde na asi 50 novinářů z celého světa čekalo setkání s tvůrci Phantoma opery. Splnil se mi tam sen. Stál jsem v tváří tvář autorovi muzikálu Jesus Christ Superstar, Evita, Kočky a Phantom opery, Andrewovi Lloydovi Webrovi a taky nejslavnějšímu producentovi muzikálu na světě, Cameronovi McIntoshovi. S oběma jsem prohodil několik zdvořilostních frází a podal si s nimi ruce. Klepal jsem se jak drahý pes a měl jsem úplně vyschlo v krku. Není možné, abych vám během našich každotýdenních setkání nepustil alespoň jednu písničku Karla Gotta. Dneska vás čeká doslova kultovní hit. Škoda, že se Karel úspěchu téhle písně nedožil. V roce 1984 se rozhodl obohatit svůj zpěvník o tehdejší velký hit Eltona Johna I'm Still Standing a nechal si k němu napsat Michalem Bukovičem český text, který Michal nazval Mám styl Čendy. Láďa Štajdl byl tenkrát zásadně proti tomu, aby Karel tuhletu písničku zpíval s tím, že je Karel kantilení zpěvák a ne zpěvák hitu Eltona Johna. Karel si ale prosadil svou. Písničku na svých koncertech zpíval asi rok a pak se zdálo, že Čenda zmizí v propadlišti dějin. Až do roku 2014, kdy jsme s Karlem chystali na turné nový koncertní program. Pořád jsem tehdy od Karla slyšel. Honzo, máme samé pomalé věci, samé balady a kantilény. Chybí nám rychlé písničky. Vzpomněl jsem si na Čendu a Karlovi ji připomněl. Zajásal. To je ono. A Karel pak s písní Mám styl Čendy boural sportovní haly. Když ji zpíval v O2 aréně, v první řadě seděl Láďa Štajdl a nevěřícně kroutil hlavou, jaký úspěch s ním nenáviděnou písní má. Karel chtěl Čendu i nahrát, ale v zahraničí se mi nepodařilo zajistit autorizaci českého textu. Tudíž Karel mohl tuhletu písničku zpívat jen na koncertech, ale v televizi se nemohla vysílat. Během turné 2014 jsem se Karla jednou zeptal, zda si Čendu nemohu nahrát během koncertu přímo ze zvukařského pultu. Karel odpověděl, klidně můžeš, ale nevím, k čemu ti to bude. Po Karlově smrti se díky několika youtuberům z písničky Mám styl Čendy stal doslova kultovní hit. A je úplně jedno, že si mnozí dělají z textu téhle písně legraci. Podstatné je, že Karel Gott i díky této písni žije dál. No už vás nebudu dlouho napínat, protože Karel vám právě teď písničku Mám styl Čendy zaspívá.

Karel Gott dospíval písničku, kterou si našel v repertoáru britského zpěváka a skladatele Eltona Johna. A my u tohoto úžasného zpěváka chvíli zůstaneme. V roce 1973 vyšla na albu Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road píseň Candle in the Wind, kterou Elton John původně věnoval památce světového sexsymbolu herečce Marilyn Monroe. Tuto píseň otevírá verš Goodbye Norma Jean, kterým se Elton John odvolává na původní jméno Marilyn Monroe. V roce 1997 po tragické smrti princezny Diany nahrál Elton John novou verzi této písně s podtitulem Sbohem anglická růže, kterou Guinnessova kniha rekordů zmiňuje nejen jako nejprodávanější, ale i nejrychleji prodávaný single všech dob. Na přání synů princezny Diany, Williama a Harryho, zaspíval Elton John novou verzi této písně na Dianině pohřbu v londýnském Westminsterském opatství a zavázal se s ohledem na památku princezny Diany, že ji v téhle verzi už nikdy zpívat nebude. Uvádí ji pouze s původním textem o Marilyn Monroe. Na koncertě Eltona Johna jsem několikrát byl a vždycky to byl neopakovatelný zážitek. Jednou jsem mu i aplaudoval z první řady v O2 aréně, vedle mě tenkrát seděla Leona Machálková, ale to jsme se ještě neznali. Elton John tenkrát pochopitelně zpíval i písničku Candle in the Wind, kterou si teď poslechneme. Takhle ji Elton John zpíval v roce 1986 během svého australského turné za doprovodu Melbourneského symfonického orchestru.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Když jsme před dvěma lety chystali s Honzou Fialou dvojce CD Helena Vondráčková Evergreen 60 let na scéně, ukázalo se, že je to tak nákladný projekt, že bez pořádné finanční injekce ho nelze realizovat. A tak jsem se začal obracet na movité přátele a kamarády, zda by nám s tímhle projektem nemohli pomoci. Ozval se jediný. Jmenuje se Milan Křesina, je to známý kladenský podnikatel a velký kamarád hokejisty Jaromíra Jágra. S Milanem Křesinou nás spojil obdiv ke Karlu Gottovi. Milan ho jednu dobu vozil svým autem, protože Karlův řidič Olda Havránek měl v té době bouračku a dost se pohmoždil. A Karel jezdil i k Milanově mamince do Kladna na Svíčkovou, kterou jí tehdy pochválil a vysekl jí pochvalu. Tak dobrou Svíčkovou jsem naposledy jedl od své maminky. Když jsem Milana Křesinu požádal o pomoc, netušil jsem, že byl v 80. letech známým zpěvákem a že ho v pořadu Sejdeme se na výsluní jako zpívajícího automechanika z Kladna uvedla Helena Vondráčková. Helenu jsme s Milanem Křesinou loni navštívili v Řice, kde mu Helena osobně poděkovala za pomoc při realizaci jejího dvojce CD Evergreeny. Milan Křesina studoval zpěv u profesora Josefa Rybičky a zpíval s armádním orchestrem Rudly Koudelky. Byl v angažmá v hudebním divadle Karlín, zpíval v muzikálech, kde si ho všiml při zkoušce muzikálu Zvonokosy hudební skladatel Jindřich Brabec a nabídl mu natočit ve studiu A Karlín single. A tím všechno začalo, ale skončilo po sametové revoluci. Milan mi vyprávěl, že byl najednou bez práce a nechtěl jezdit po klubech. A tak jsem se ze dne na den vrátil k řemeslu a už jsem u toho zůstal. Přesně cituju Milana Křesinu. S Milanem nás spojuje i láska k Elvisovi Preslimu a k orchestru Jamesa Lasta. Milan Křesina vám teď zaspívá písničku Ďábel v krvi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Musím se přiznat, že mě v naší a zahraniční populární hudbě už jen málo co zasáhne, osloví, dojme. Přesto se to letos povedlo mladému českému zpěvákovi Janovi Bendígovi. Když naspíval písničku Když jsem já byl tenkrát kluk, doslova se mi srolovaly ponožky. Poté, co Honza Bendík zveřejnil svůj videoklip k písni Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk, se na sociálních sítích začaly objevovat komentáře a výtky. Karel Gott říkal, že na interpretaci této písně je potřeba určitý věk. Musel jsem na to reagovat a zveřejnil jsem následující stanovisko. Ano, Karel v posledních 15 letech svého života často říkal, že aby člověk mohl tuto píseň s nádherným textem Zdeňka Borovce věrohodně zpívat, musí mít určité životní zkušenosti a nadhled. Trošku zapomněl na to, že sám tuhletu písničku naspíval v roce 1971, kdy mu bylo 31. A Honzovi Bendíkovi bylo 32 letos. Honza Bendík vzdal svou interpretací písně Když jsem já byl tenkrát kluk největší hold Karlu Gottovi a Zdeňkovi Borovcovi, jaký mohl vzdát.

Tak jak se vám písnička Když jsem já byl tenkrát kluk v podání Jana Bendíka líbila? Mně moc. Jan Bendík se v roce 2009 zúčastnil první řady pěvecké soutěže Československá Superstar, v níž postoupil do 7. finálového kola a obsadil tak celkově 4. místo. Karlu Gottovi se Honza Bendík od samotného začátku moc líbil a několikrát mi řekl: Honzo, z tohodle kluka jednou něco bude. Jak se ukázalo a ukazuje, Karel Gott měl opět pravdu. Honza krásně naspíval písničky z repertoáru Hanky Zagorové, Černý páv a Gwendolina, nahrál duety s Lucí Bílou, Evou Farnou, Heidi Janků a s Michalem Davidem. Písničku Černá perla mu pak na tělo napsal český slavík Václav Neubarta se svou manželkou Eliškou. Honza Bendík o téhle písnice říká: není to jen obyčejná písnička, tohle je můj životní příběh. Honza si skutečně jde z paneláku za svým snem a tak už 17. října letošního roku bude podruhé koncertovat v pražské hale O2 Univerzum. Diváci se mohou těšit na jeho největší hity, originální výpravnou scénu, hvězdné hudební hosty a mnoho skvělých momentů i překvapení. A písničku Černá perla Honza Bendík na tomhle koncertě určitě zaspívá. Na to vemte jet.

Na koncertě kanadského zpěváka a skladatele Michaela Bublého jsem byl v pražské O2 aréně dvakrát a pokaždé to byla bomba. Michaela Bublého pro svět populární hudby objevil v roce 2000 slavný kanadský producent David Foster na svatbě dcery bývalého kanadského premiéra Briana Mulroneyho. Lepšího producenta, než je David Foster, si nemohl Michael Bublé přát, protože Foster má za sebou spolupráci s Madonou, Whitney Houston, Celine Dion, Barbrou Streisand a Andreou Bocellim a na co sáhne, mění ve zlato. David Foster dal Michaela Bublého na rok do učení ke slavnému kanadskému zpěvákovi a skladateli Paulu Ankovi a to určitě pomohlo k tomu, že se zakrátko Michael Bublé celosvětově prosadil. Michaelovi Bublému bude zakrátko 51 let a prodal přes 75 milionů desek. Frank Sinatra a Tony Bennett v něm mají skvělého pokračovatele. Přesvědčte se o tom sami.

Koncert Michaela Bublého v pražské O2 aréně roku 2014 je pro mě nezapomenutelný i z toho důvodu, že jsem na něj šel v té nejlepší společnosti. V jedné řadě jsem usedl s Hankou Zagorovou, Štefanem Margitou, Jitkou Zelenkovou, Karlem Gottem a jeho řidičem Oldou Havránkem, s mamkou a s mým přítelem Lukášem. Na koncertě jsme řádili jak malé děti a mnohokrát jsme i slzeli dojetím. A tak jsme dospěli do finále. Nevím jak vám, ale mě hodinka s vámi krásně utekla. Rozloučíme se pro dnešek písničkou Michaela Bublého It's a Beautiful Day a já bych v souladu s ní nám všem přál, aby všechny naše dny byly nádherné. Nejen ten dnešní. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
1: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní. Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, ale já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se naštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budem se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepoplet nějak.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlíka, nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydně hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku.
3: Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře, taková teplá večeře. To jste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
4: Dobrý, jo,
3: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
2: Klid.
3: Tak to je naposled, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
2: Klid.
3: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já myslím prožívat žádný konfliktní situace.
2: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadli skory, protože byli snilí, no.
3: Klid.
2: Já se nebudu rozčilovat,
3: já jsem. Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem se vrach!
5: To je můj dům, moje pastel, a vy jste mě číhal z mýho záchoda.
3: Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír, v baráku mám na to papír. Ano, Ežen Huml pacient potřebuje klid. A ten klid tady bude, nebo to rozsekám všecko na tříčky.
2: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody s mávátky, zdravíme Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se na mě podíval, říká, Vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli mnám. Takhle domýšlivý nejsem. No jo, ale on je to český ráj, člověče. To jsou davy lidí. Asi s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnu?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnu?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já
0: je takhle.
1: Myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: Rozmluvil
1: jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, jo, to určitě, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost, třeba fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbý.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Dvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuji.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice.
2: Mm-hmm.
5: Zdravím vás, pánové. Hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějakej smutnej, že stojí ten váš hlas.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko. Já
2: Ačko,
6: dělat,
2: no super.
6: Jo.
2: Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: No podobně, děkujeme pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm.
4: Dobrý den.
8: Zemní, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana Sováka.
2: Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden. Ahoj. Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni, některý dědkové, jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60. dělá ze sebe 30. A nebo ve 30. 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vykřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne, vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, mají školu za mostem, kuchařskou a zkracují si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, ano, ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti, tak jsem se šel nadejkat čerstvýho vzduchu, až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce, cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitela dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapíš se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak tlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše.
1: No.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího.
1: No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně,
0: no,
2: správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako,
0: no.
1: Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta.
1: Jo.
0: Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi. Vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten ano. Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořeli trafačky, a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli ty lidi radost, tak to tak mysleli.
2: No, byla to hra, hrálo se, jo.
0: Tak jo. Tak jen do, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní celý
1: určitě,
0: pořad.
1: Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou. Děkuju.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chvíličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tak není to socha, je to takový spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud, zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční, žlučníková, diabetická. Si říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v okousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční, výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Jo. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové jenom ozdobné, pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klam Galasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vyteše svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože i kdyby vytesal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdouce Prahou zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc. A chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovi stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
3: Od Budějic,
2: ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No, a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vodáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Vládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Mm-hmm.
6: I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je
3: uspokojená. Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně.
1: Mm-hmm.
3: Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka. Asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam byl velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty A z toho, z té schrumáže těch slonů, jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já se na ní volal Šanty, a ona mávala chobotem ne. A dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže. No. Mají krásně, obrovskou paměť. Slovo.
1: Krásně, krásně. Tak to je Šanty, která hrála bimba.
3: Ano.
1: Panu Tau,
3: ano,
1: abychom
3: ano,
1: věděli.
3: Ano.
1: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, to se máme, děkujeme.
7: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo, já...

0: jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy kupovat. A říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
2: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mě jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne.
1: Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne a chci říct vám...
1: Já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale...
2: Ne, to ne.
1: Děkujeme, nashledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrov u Karlových Varů připravuje startovací byty pro mladé lidi. Habartov na Sokolovsku modernizuje budovu úřadu policie a pošty. Vzniknou tam i ordinace. Pražský zastupitel Adam Scheinherr bude dnes u soudu svědčit v kauze Dozimetr. Bude většinou oblačno s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Teploty do 20 stupňů. Dobré ráno u zpráv přijeli Libuše Ernestová. Město Ostrov na Karlovarsku nabídne startovací byty. Určené budou mladým lidem a rodinám. Nájemníky město vybere na základě bodového systému, který zohlední věk nebo rodinný stav žadatelů, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: Jsme se rozhodli, že bychom teda udělali program pro mladé a nabídneme jim zrekonstruované byty za rozumnou cenu. My ročně rekonstruujeme byty z těch 60. let, kdy vznikal nový ostrov. Bývá jich tak zhruba těch 15 bytů ročně a bude záležet na vedení města a radě města, jaký počet bychom proto uvolnili.
0: V současné době město nabízí 2 zrekonstruované a vybavené byty. Žádosti o ně můžou zájemci podávat od 15. června. V Habartově na Sokolovsku pokračuje kompletní oprava administrativní budovy. Sídlí tam městský úřad, pošta a policie. Opravy za 143 miliony korun podpoří i dotace z operačního programu Spravedlivá transformace. Celková rekonstrukce bude trvat do jara příštího roku, říká nezávislý starosta Petr Janura.
3: Kromě městského úřadu dále vznikne prostor pro zdravotní středisko, ale i celá řada nebytových prostor. Měl by tady vzniknout nově i prostor pro saunu a tělocvičnu nebo posilovnu. Dále zde bude obvodní oddělení policie České republiky a Česká pošta.
0: K soudu dnes přijde jako svědek v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Před 5 lety v roli náměstka pro dopravu podal v kauze trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. Případ je o údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Správa Tatranského národního parku vyzvala turisty, aby se nekoupali v tamních horských jezerech. Ochranáři tak reagovali na případ 2 Češek, které se otužovaly v jednom z tatranských ples. To je přísně zakázané a na místě za to hrozí pokuta v přepočtu až přes 7 000 korun. Ve správním řízení se může peněžitý trest vyšplhat na v přepočtu až 80 000. Ochranáři upozornili na to, že v jezerech žijí unikátní chladnomilné druhy, které nedokáží čelit rychlým změnám prostředí. Při koupání se do vody navíc uvolňují zbytky opalovacích krémů, repelentů nebo deodorantů. To může negativně ovlivnit hladiny hormonů tamních živočichů nebo ohrozit vodní organismy.
1: Sport.
0: Hokejisty extraligového Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Středočeši o jeho příchodu informovali na svém webu. Olomouc pak na sociálních sítích oznámila příchod slovenského útočníka Matúše Spodňáka, který odehrál minulou sezónu v dresu Michalovců.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 13 až 16. Povane zpočátku slabý, později mírný jihozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na regionálních silnicích je aktuálně klid. Provoz je celkově slabý. Dopravní komplikace nejsou hlášeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Minuty po 5 hodině a právě v tomto čase ladíte Český rozhlas Karlovy Vary a začínající dobré ráno bude plné informací, pravidelných rubrik, zajímavých příspěvků a reportáží a samozřejmě taky plné písniček, které máte rádi, takže máte se na co těšit. Od mikrofonu vás vítá u jeho poslechu Jitka Brošková a na úvod prozradím, že se za malou chvíli od dětí dozvíme, co dělají pro to, aby byly zdravé, tak si počkejte na anketu Ahoj Rádio a nevynechejte ani náš první ranní příspěvek. A o čem ten bude? Nutrie, mýval, bolševník nebo pajasan, tak to jsou invazivní druhy, které v přírodě působí značné škody. I na to upozorňuje akce Týden invazních druhů. A o té budeme hovořit už za pár minut v Dobrém ránu, které dnes otevřeme spolu s písničkou od Pavola Habery a jeho skupiny Tým. Tak hezký poslech a dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co děláte proto, abyste byli zdraví?
1: Jíme zdraví věci.
2: Blbneme venku.
3: Musíme se vyřádit.
4: Dáváme na noc medicínu.
5: Někdy i odpočíváme.
6: Posloucháme rodiče.
7: Já jim třeba zeleninový salát, okurku, rajčata.
8: Když je zima, tak se hodně oblíkáme.
9: Sportujeme. Brát nějaký prášky, když seš nehodně nebo slej.
10: Hrajeme na počítači.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 16:01, máme zataženou oblohu, teploty se pohybují mezi 14 až 17 stupni Celsia a bude deštivo a ochladí se. Dnes očekávejte velkou oblačnost, předpolednem bude od jihu přibývat občasný déšť anebo přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne pak srážky od severozápadu ustanou a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 13 až 16 stupňů. Vane slabý vítr, přes den to pak bude mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách a přehánkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: úterní dobré ráno vyplnila z Brusu nová písnička Lenky Filipové, na kterou jsme čekali dlouhých 5 let, píseň Norské dřevo. Dodám, že ji složila legendární dvojice Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová. Za 9 minut bude 6:30. Tak pro lidi představuje atrakci, pro ekology výrazný problém. Nutrie říční je jedním z invazních druhů, které se rychle šíří a působí velké problémy. Například narušuje stabilitu břehů a devastuje pobřežní vegetaci. Nejen na nutrii, ale i další nevítané rostliny a živočichy má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů.
1: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má spolštělý ocas, nutrie ho nemá.
2: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
1: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
2: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty?
1: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plechost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zaútočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
2: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
1: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani, u nás žádného přirozeného predátora nemá.
2: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
1: Tak tady stojíme u asi upuštěné nory. Ty nory jsou u nutrií právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
2: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrii vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
1: Krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a rozmnožovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovali.
2: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
3: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
2: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů. Třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Moderní prostory má onkologické oddělení v nemocnici v Chebu. Po více než roce skončila jeho rozsáhlá rekonstrukce. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. Nechybí stacionář i pokoje pro pacienty, kteří vyžadují intenzivnější sledování zdravotního stavu. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v květnu klesla na 5,8%. Úřady práce v kraji tak evidovaly necelých 12 tisíc lidí bez práce, téměř o 200 míň než v dubnu. Dalovice u Karlových Varů chystají změnu ve fungování školní kuchyně. Kuchyně denně připraví zhruba 200 porcí pro mateřskou i základní školu a také pro veřejnost. Radnice proto založí vlastní příspěvkovou organizaci. Od změny si slibuje jednodušší správu i provoz. Jestli pojede na letní summit NATO i prezident Petr Pavel, vláda nerozhodla. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN. Odvolací soud v Pardubicích pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtensteinů, kteří se domáhali vlastnického práva k pozemkům v katastru Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Papež Lev XIV. Se v Madridu setkal se 6 oběťmi sexuálního zneužívání ze strany španělských duchovních. Po setkání přislíbil učinit další kroky, aby se katolická církev stala bezpečným místem a nabízela útěchu. Čeští hokejisté nakonec odehrají příští rok základní skupinu mistrovství světa v Düsseldorfu. Původně to mělo být v Mannheimu. Na soupeřích se nic nezměnilo. Dnes bude většinou oblačno s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuální situace na silnicích regionu je klidná, jede se plynule a bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První krátké zprávy s Libuší Ernestovou skončily v 6:30 a na programu teď kovbojská písnička v podání Marka Lambory a Evy Burešové. Ale taky se dozvíte, jaké události dnes očekáváme a vydáme se po stopách kultury našeho regionu. Tak tedy vstávejte a posínejte s námi. Dobré jitro.

0: Svým příjemným chraplavým hlasem nás právě teď potěšil zpěvák Dalibor Janda, který má svůj diář na celý rok úplně nabitý a plný koncertů a mimochodem se svou kapelou Prototyp a exkluzivním hostem Jiřinou Anou Jandovou vystoupí v programu Hurikán 365 dní, taky u nás v Chebu a bude to v říjnu 21. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary na hodinách 5.38 a co se dnes očekává. Tak koaliční politici se dnes setkají s generálními řediteli Českého rozhlasu a České televize, aby projednali změny ve financování veřejnoprávních médií. Vláda počítá s tím, že by od příštího roku dostávala tato média peníze přímo ze státního rozpočtu místo současných koncesionářských poplatků. Ještě předtím má vstoupit v platnost poslanecká novela, která by část poplatníků od placení osvobodila. Obě instituce se změnami dlouhodobě nesouhlasí a varují před výrazným výpadkem příjmů. Po 21 letech se do Česka vrací kapela Garbage. Večer vystoupí ve velkém sále pražské Lucerny. Proslavila se hity jako Stupid Girl, Only Happy When It Rains anebo Push It. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Z Madridu se dnes přesouvá do Barcelony, kde se mimo jiné pomodlí v katedrále svatého kříže a svaté Eulálie. Večer povede pietní setkání na olympijském stadionu. V následujících dnech má v plánu také návštěvu věznice, oběd s benediktinskou komunitou v klášteře Montserrat anebo slavnostní otevření nové věže v bazilice Sagrada Familia. A součástí jeho cesty bude také návštěva Kanárských ostrovů. A americká NASA dnes oznámí jména 4 astronautů, kteří se zúčastní mise Artemis 3. Jejím cílem je otestování systému pro přistání na měsíci s lidskou posádkou. Konkrétně jde o připojení kosmické lodi Orion k lunárnímu přistávacímu modulu na nízké oběžné dráze Země. NASA plánuje misi Artemis 3 na rok 2027. Cílem Artemis 4 o rok později bude už samotné přistání na měsíci. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vašeho kraje vstáváte do úterního rána s datem 9. června a dnešní obloha je zatažená, teploty se pohybují mezi 14 až 17 stupni Celsia a bude deštivo a ochladí se.
1: Počasí.
0: Dnes očekávejme velkou oblačnost, předpolednem bude od jihu přibývat občasný déšť anebo přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka, později odpoledne pak srážky od severozápadu ustanou a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat od 13 do 16 stupňů. Vaneslabý vítr, přes den to pak bude mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách a přehánkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž, ta je dnes mírná na stupni číslo 1. Za minutu bude 6:45. Dobré ráno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak já doufám, že jsme teď v dobrém ránu potěšili všechny rockové fanoušky a faninky a taky příznivce české rockové kapely Lucie. Ladíte Český rozhlas Karlovy Vary, za 11 minut bude 6 hodin a kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: Technickou poradnu pro veřejnost otvírá od 9 do 12 hodin Městská knihovna Ostrov. Poradí lidem, kteří mají problém s chytrým telefonem, notebookem anebo potřebují nastavit určitou aplikaci. Místo, kde se zpracovává františkolázeňská slatina, uvidí zájemci při tématické prohlídce. Sraz je ve 14 hodin u Lučního pramene ve Františkových lázních. Místo je třeba si rezervovat na recepci hotelu Pavlik. A v Londýně žijící český autor Jan Mladovský se po čase vrací do českého výstavního prostoru s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy, písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. Výstava nazvaná Ašské kostičky představuje v muzeu na Poštovním náměstí sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových, kteří sestavili z Lego kostiček dioramata, inspirovaná tematikou Star Wars. Karlovarská galerie umění zve na výstavu obrazů Romana Franty nazvanou Outside Inside. Autor ukazuje, že malba může být současně rozjímavá i hravá, hodnotící i neformální a umí spojit tvář s krajinou i vytvářet kompozice z brouků. Chebská galerie 4 láká na retrospektivní výstavu fotografa Petra Hechta s názvem 70-50-30. Název expozice symbolicky připomíná 70 let věku, 50 let fotografické tvorby a 30 let spolupráce se souborem divadla Járy Cimrmana.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Úřady práce v Karlovarském kraji podpořily v květnu v návratu do zaměstnání maminky po mateřské dovolené. U okresního soudu dnes v Plzni pokračuje soud s bývalým příslušníkem STB Václavem Česákem. Prezident Pavel se setká s ministrem zemědělství Šebestiánem. Řešit mají dotace i sucho. Bude většinou oblačno s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Teploty do 20 stupňů. Ranní zprávy připravila Libuše Ernestová. Úřad práce podpořil ženy v návratu do zaměstnání po mateřské dovolené. Maminky v Karlovarském kraji měly během května možnost navštívit odborné setkání ve třech regionálních vzdělávacích centrech úřadu práce. Kromě praktických informací získaly například různá doporučení na vhodné rekvalifikace. Program Restart pro mámy je zaměřený na podporu a motivaci žen, které se vrací po mateřské dovolené zpět na trh práce, říká ředitel krajské pobočky úřadu práce Pavel Kučera.
2: Celkem se do této společné činnosti zapojilo také 8 zástupců zaměstnavatelů a 5 zástupců sociálních a poradenských služeb. Největší zájem byl o informace z oblasti vzdělávání a o možnostech flexibilní práce. Účastnice mohly využít také individuální konzultace.
1: Součástí programu byly taky diskuse se zaměstnavateli a partnerskými organizacemi. Další kurz plánuje Úřad práce na podzim. U okresního soudu v Plzni dnes pokračuje soudní líčení s Václavem Česákem. Bývalý důstojník Státní bezpečnosti čelí obžalobě ze zneužití pravomoci.
3: Podle obžaloby měl Česák v 80. letech šikanovat a donutit k emigraci jednoho zaměstnance plzeňského kulturního střediska za pořádání undergroundových akcí a tisk a distribuci ilegálních tiskovin. Obžalovaný důstojník dnes 72-letý Václav Česák vinu odmítá s tím, že pouze plnil rozkazy nadřízených. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel má dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin. Informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí. Musí nejdřív prověřit možný střet zájmů. Izraelský úder na jihu Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán včera dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzivě proti hnutí Hizballah v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa. Hrát bude proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře, která leží v nadmořské výšce 1566 metrů. V takových podmínkách se jinak chová míč, o kterém víc mluví brankář národního týmu Lukáš Horníček.
4: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový je víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artem nebo cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
1: Utkání Česko-Jižní Korea se odehraje v pátek ráno.
0: Počasí.
1: Bude většinou oblačno s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 13 až 16. Povane zpočátku slabý, později mírný jihozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré a bio na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Po krajských silnicích aktuálně pojedete plynule. S částečným omezením provozu počítejte v Ašské ulici v Chebu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Česká házenkářka Sabrina Novotná, která ještě před rokem chytala za Kynžvart, slaví triumf s métami v Lize mistryň. A o úspěchu se ve Francii mluví víc než o jejich domácím tenisovém Grand Slamu Roland Garros. Více o házené si řekneme v následujících minutách dobrého rána, ale ještě předtím ho vyplníme gratulacemi, povídáním s meteorology a samozřejmě pestrým hudebním proudem plným převážně české muziky a který nám otevře svou písničkou hudební skupina původně z Ostravy, kapela Buty. Tak ať se vám spolu s námi pěkně vstává do úterního rána. Máme 5 minut po 6. hodině.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 6 hodin a 10 minut a úterní ráno si užíváte ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je 9. června a máte-li dnes narozeniny, tak vám posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci. Ze známých osobností dnes také bude slavit český herec a dabér Zdeněk Žák, kterému je 74 let. 71. oslaví český herec a divadelní ředitel Jan Hrušinský. Bývalý český reprezentant v biatlonu Ondřej Moravec slaví 42. 63. narozeniny oslaví pirát z Karibiku americký herec Johnny Depp a 45. oslaví izraelsko-americká herečka Natalie Portman. Na dnešek připadá Mezinárodní den archivů a svátek má Stanislava. Stanislava má slovanský původ a vykládá se jako upevni slávu, staň se slavnou, nebo také tvrdá bojovnice. Tak tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ať už nás posloucháte přes rádio, internet nebo ze satelitu přes družici Astra, přejeme vám příjemné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 7:15 a dnešní předpověď počasí nám přináší meteoroložka Petra Polívková, kterou mám na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké máme teď aktuálně počasí tady u nás v celém karlovarském regionu?
2: Tak v západní polovině je zataženo a už místy prší, na východě ještě oblačno a beze srážek, ale to srážkové pásmo postupuje od západu a i tam na tom východě začne v nejbližší době pršet. Teploty se nám tuto chvíli pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia.
1: A jak se pak bude to počasí vyvíjet přes den?
2: Dnes očekáváme hodně oblačnosti a během rána budou od jeho západu srážky přibývat a bude se jednat o občasný déšť nebo přeháňky. Výjimečně se může během dne objevit i bouřka, ale během odpoledne už začnou srážky zase ustávat nebo ubývat, a to od severozápadu, a postupně se částečně i protrhá oblačnost. Ale ty teploty už postupně nepůjdou moc vysoko. Nejvyšší denní teploty by měly vystoupat pouze mezi 17 až 20 stupňů, na horách tam někde kolem 13 stupňů a ráno bude slabý vítr, během dne se trošičku rozfouká na mírný západní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za vteřinu.
1: Říká meteoroložka Petra Polívková. Já vám moc děkuji za předpověď počasí a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Svou hudební stopu zanechala v dobrém ránu skupina Miraj a za 8 minut bude 6:30. Od hudby pojďme teď za sportem. Pokud by český fotbalista vyhrál aktuální ročník Ligy mistrů, tak by se o tom mluvilo léta. A právě takový úspěch jen v jiném sportu si teď připsala Sabrina Novotná, rezervní brankářka házenkářek francouzských Met, která ještě před rokem chytala za Kynžvart, ovládla v Budapešti Ligu mistryň.
2: Je to neskutečný pocit, já jsem o tomhle momentě snila a ještě jsem nebyla spát, takže z toho snu jsem se ještě neprobudila.
3: Vyprávila energicky kolem 10. hodiny dopoledne na radiožurnálu Sport Sabrina Novotná, čerstvá vítězka házenkářské ligy mistryň. Francouzské Méty porazily ve finále v Budapešti maďarský Děr 31-29 a Novotná si připsala dva zákroky.
2: Tenhle rok to byla taková moje pozice kritizování záda, protože ona přece jenom je mnohem starší, má mnohem větší zkušenosti. Já jsem do té světový házený v plula teprve před rokem, takže jsem ráda, že ta premiéra byla takováhle a ta atmosféra byla vážně neskutečná.
3: Říkala Novotná o švédské jedničce Met Johanně Bunsenové. Maďarská hala pro 20 000 lidí byla vyprodaná a nabídla výbornou atmosféru a bujaré byly i následné oslavy.
2: Hali jsme se dostali až někdy v 11 hodin, takže ty oslavy byly krátký, ale výživný, bych řekla.
3: Popisovala Sabrina Novotná a oslavy nejspíš budou následovat i ve francouzských Métách.
2: A už nám teď naznačili, že nás tam čeká nějaký překvapení, protože vlastně pro francouzský tým je to úplně poprvé, co vyhrál nějaký tým ligu mistrů v ženské kategorii samozřejmě, takže sami podle mě moc teď nevědí, jak s tím naložit, moc se lidí to nepředpokládalo, my jsme v to doufali, že by se nám mohlo povíct tím, že vyhrajeme, to byl takovej malej sen, ale nemluvilo se o tom nahlas.
3: Velikost úspěchu házenkářek Met potvrzuje také titulní strana nejznámějšího francouzského sportovního deníku L'Équipe. Ten upřednostnil na titulce právě triumf Met v lize mistryň před vítězstvím tenisty Zvereva na francouzském Grand Slamu Roland Garros. To vše ukazuje na velikost házené v zemi galského kohouta.
2: Ve Francii je ta házená úplně na jiný úrovni v tomhle tom než je v Čechách. Ve Francii vlastně, já bych si troufla říct, že to je třetí nejoblíbenější sport.
3: Sabrina Novotná myslí druhým nejoblíbenějším sportem ve Francii po fotbale, nejspíš cyklistiku nebo rugby. Nic to ale nemění na tom, že právě Novotná získala s házenkářkami Met titul v lize mistryň. Karel Schamberger, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Vyhodit Majland za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9:00. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
2: Je 6:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Habartově na Sokolovsku pokračuje kompletní oprava administrativní budovy. Sídlí tam městský úřad, pošta a policie. Opravy za 143 miliony korun podpoří i dotace z operačního programu Spravedlivá transformace. Celková rekonstrukce bude trvat do jara příštího roku. Město Ostrov na Karlovarsku nabídne startovací byty. Určené budou mladým lidem a rodinám. Nájemníky město vybere na základě bodového systému, který zohlední věk nebo rodinný stav žadatelů. V současné době město nabízí 2 zrekonstruované a vybavené byty. Žádosti o ně můžou zájemci podávat od 15. června. Březová u Sokolova dokončila naučnou stezku v místní části Kamenice. Vede ke kapli svaté Máří Magdalény. Její vybudování stálo přes 400 tisíc korun. Většinu nákladů pokryla dotace prostřednictvím místní akční skupiny Sokolovsko. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo ze svých dotačních výzev zatím 45 projektů paliativní péče za více než 126 milionů korun. Peníze směřovaly na modernizaci, úpravy a vybavení prostor a pořízení zdravotních lůžek, přístrojů a dalšího potřebného vybavení. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a 2 další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Obviněným hrozí 5 až 10 let vězení. Jihokorejská společnost KHNP neporušila pravidla Evropské unie, když se účastnila tendru na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Vyplývá to ze závěrů předběžného vyšetřování Evropské komise. Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček. Dnes bude většinou oblačno s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na mnoha místech regionu momentálně prší, věnujte proto řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: S rádiem vašeho kraje jste se probudili do úterý 9. června a na dnešní den připadá Mezinárodní den archivů. Dnešní datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy tedy otevírají své brány a zvou návštěvníky, aby jim ukázali bohatství historických dokumentů, jež tvoří nedílnou součást kulturního dědictví společnosti a připomněli nezastupitelné místo a význam, který archivům přísluší. Je 6:30 a s Helenou Vondráčkovou a Jiřím Kornem se navracíme zpátky k muzice a k písničkám, které máte rádi. Tak hezké ráno.

chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.

0: sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Česká hudební legenda skupina Olympic nás právě teď pohladila svou muzikou. No a teď přijměte pozvánku k poslechu naší velké radioporadny. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? A jak bude možné o podporu žádat? Tak to všechno jsou témata další velké radioporadny, kterou vysíláme právě dnes od 10 do 12 hodin. A vy už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz anebo telefonní záznamník číslo 221 553 780. Ve studiu opět usednou odborníci, kteří budou 2 hodiny odpovídat na vaše dotazy. A sice Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky, a Michal Čejka, odborný poradce Centrum pasivního domu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Všude tam, kde jste si nás i dnes naladili, přejeme krásné úterní ráno. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje, na jehož programu bude za chvíli kalendárium Petra Jungmana, ale nejprve pár slov o počasí. Tak aktuálně je na západě našeho kraje zataženo, místy s přeháňkami, na východě oblačno a teploty se nám pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia a bude deštivo a ochladí se.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a 2 minuty, hezké ráno, dnes očekáváme velkou oblačnost a během rána bude od jeho západu přibývat občasný déšť anebo přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Během odpoledne začnou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se postupně protrhá. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat od 12 do 15 stupňů. Fouká slabý vítr, během dne povane mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách a přehánkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
3: Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
4: Tak to musíme vzít. Sláva postupujícím, čest vyřazeným.
3: Světovými šampiony se v Německu stali Italové. Před 5 lety zemřela Popelka.
5: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
3: Libuše Šafránková.
5: Ale princezna to není, jasný pane.
3: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
6: Doktore, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
3: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Dalovice u Karlových Varů chystají změnu ve správě školní kuchyně. Karlovarský festival ocení herečku Maggie Gyllenhaalovou a herce Jesseho Eisenberga. Politici vládní koalice projednají možné změny ve financování veřejnoprávních médií. Bude většinou oblačnost občasným deštěm a teplotami do 20 stupňů. Hezké úterní ráno, jsou to zprávy Alibuše Ernestová. Dalovice u Karlových Varů chystají změnu ve fungování školní kuchyně. Ta zajišťuje stravu pro děti z mateřské i základní školy a obědy si tam objednává také veřejnost. Kuchyně denně připraví zhruba 200 porcí. Radnice proto založí vlastní příspěvkovou organizaci. Město si od změny slibuje jednodušší správu i provoz, říká nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
4: Od 1. ledna, jak došlo k přechodu financování nepedagogických pracovníků na obce, tak jsme si udělali nějakou ekonomickou rozvahu a rozhodli jsme se proto, že budeme zajišťovat školní stravování vlastní příspěvkovou organizací.
3: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka, která získala za svůj debut Temná dcera 3 Oscarové nominace.
5: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante.
6: Yes, I have two daughters.
5: Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. You had an accident. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Koaliční politici dnes projednají chystané změny ve financování Českého rozhlasu a České televize. Na úřadu vlády o tom budou jednat i s generálními řediteli obou médií. Český rozhlas i Česká televize by měly podle vlády od nového roku dostávat peníze ze státního rozpočtu. Ještě předtím by ale měla začít platit poslanecká novela, která televizní a rozhlasové poplatky odpustí například části seniorů nebo některým firmám. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavora by ale taková změna rozhlas připravila o 250 až 300 milionů korun na ročním příjmu.
7: My se nevymezujeme vůči tomu samotnému osvobození seniorů, to znamená, kterým je 75 plus a žijí samostatně v nějaké domácnosti, protože samozřejmě je to vlastně pochopitelné do jisté míry, ale chybí tady kompenzace toho výpadku. A kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak možná i ten návrh může být i třeba k diskusi, ale ta kompenzace tam není.
3: Česká televize by mohla přijít ročně o více než miliardu. Obě média se změnami dlouhodobě nesouhlasí a chtějí zachovat současný systém financování prostřednictvím televizních a rozhlasových poplatků. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně víc než tunu heroinu v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Iránu. Drogy pašeráci ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Podle polského ministra vnitra šlo o největší operaci tohoto typu za více než 10 let.
8: Sport.
3: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do travnaté sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 2-1 na sety. V tom dalším čeká českou reprezentantku světová devítka, Kanaďanka Mboková. Ta bude ve Queen's Clubu zároveň hrát 4 hry po boku Siriny Williamsové. Vítězka 23 Grand Slamů se vrací na kurt ve 44 letech, poté co v roce 2022 s tenisovou kariérou skončila.
2: Počasí.
3: Bude většinou oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Dopravní nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Karlových Varech v západní ulici u Dolního nádraží. Se zvýšenou opatrností projedete, ale počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Naše čerstvé zprávy skončily 7:05 a v dobrém ránu budeme pokračovat informacemi z regionu. V nemocnici v Chebu skončila rekonstrukce onkologického oddělení. Nové jsou pokoje i zázemí pro personál. My jsme o tom natočili reportáž, kterou nabídneme už za 15:45 v dobrém ránu. A to nám taky o koření písničky Co nestárnou od Karla Zicha a Marcely Holanové a taky anketa s dětmi Ahoj rádio. Tak ať vám nic neuteče. Přeji příjemný poslech a dobré jitro.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co byste ve škole nechali vylepšit?
1: Třeba, aby tahle ta celá třída byla, že aby tady byly obrázky s dinosaurama.
2: Víc tělocvičen, víc záchodu.
3: Aby byl zákon, aby se to muselo chodit jenom na kolečkových bruslích.
4: Víc lavic.
5: Aby se tu mohlo jezdit na pennyboardu.
6: Aby to byl skatepark.
7: Ono tady bylo hodně hraček.
8: Aby byly o hodinu delší přestávky.
9: Dobrý obědy.
10: Hodně učebnic.
11: Minut

0: Ať už právě teď vstáváte, anebo už jste dávno na nohou, přejeme vám hlavně bezproblémový start nového dne. Je úterý 9. června a na západě našeho kraje je zataženo, místy s přeháňkami, na východě oblačno a teploty se pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrtina na 8 a 2 minuty a dnes čekejme velkou oblačnost. Během rána bude od jeho západu přibývat občasný déšť anebo přehánky. Výjimečně se může objevit také bouřka. Během odpoledne začnou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se postupně protrhá. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 15 stupni. Fouká slabý vítr, během dne povane mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách a přehánkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání.

0: Venku se nám zamračilo, ale my se mračit nebudeme. Přejeme vám pěkný den spolu s Českým rozhlasem. Moderní pokoje a nové přístrojové vybavení i zázemí pro personál. V nemocnici v Chebu skončila rekonstrukce onkologického oddělení, které je součástí pavilonu C. Práce trvaly přes rok a byly důležité. Budova z 50. let minulého století se totiž naposledy rekonstruovala před zhruba 30 lety. V současné době tak už nesplňovala hygienické ani prostorové nároky.
1: Začneme teda nahoře na stacionáři, kde by měla být ambulance, čekárna plus ta aplikační místnost. Pak se přesuneme dolů, abyste viděli, jak vypadá plánovací CTčko, a pak si ukážeme oddělení. Tak jde.
2: Začal s prohlídkou modernizovaného onkologického oddělení v nemocnici v Chebu primář Pavel Krištof. My jsme teď došli do té lůžkové části. Ta lůžková část je také úplně nová. Jsme tady v jednom z pokojů, jsou tady dvě lůžka, monitory. Bylo jich tady v minulosti víc těch lůžek?
1: My jsme měli od dvou přes tří až po čtyři lůžkové pokoje, což samozřejmě znamená, že pro lidi, kteří musí u nás strávit poměrně dlouhou dobu, protože ozařování může trvat až třeba 7 týdnů. Proto my jsme velmi rádi, že se teď podařilo to udělat takovým způsobem, že už máme jenom dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím, které také nebylo standardem, plus ještě dokonce máme i nějaká monitorovaná lůžka.
2: Jak důležitá byla ta modernizace onkologického oddělení, co se týká jak pacientů, tak samozřejmě i vás, personálu?
1: Tak důležitá byla už jenom proto, že se nám tu propadaly podlahy a už se tady nedalo ani jezdit s postelema, s vozejkama, a roztrhaný lino hrozilo, že se o to přerazíme buď my nebo pacienti. Navíc ta budova byla špatně izolovaná, takže ta rekonstrukce nejvyšší čas, aby proběhla, protože poslední opravdu probíhala někdy asi před 30 lety. A to ještě v půlce došly peníze, takže se to nedobudovalo tak, jak bylo zapotřebí. Další výhodou třeba, na kterou jsem si vzpomněl, je teď, že už konečně máme klimatizaci. To znamená, že pokoje, na kterých bylo v létě za normálních okolností přes 30 stupňů a nedalo se to vyvětrat, už snad budou poskytovat lepší tepelný komfort.
2: Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan. A co se týče spolupráce vlastně onkologie Cheb, onkologie Karlovy Vary, to všechno je sjednocené a bude to pokračovat dál, tak jak byli vlastně pacienti zvyklí.
3: Říkám, jsme v tuhle chvíli jedna společnost, máme dvě pracoviště a mojí vizí je, aby jsme si vzájemně uvědomili, že obě dvě nemocnice mají své důležité místo ve společnosti. Cílem vedení je, aby se vzájemně propojily ty týmy, aby se využila ta synergie. A tady v případě onkologického oddělení je to naprosto klíčový. A musím říct, že obě dvě oddělení spolupracují, pacientů je hodně, každý má rozdělenou tu činnost a musíme se o všechny ty lidi postarat, takže bez toho to nepůjde.
2: Rekonstrukce onkologického oddělení stála včetně přístrojového vybavení téměř 258 milionů korun. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi. Když

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v květnu klesla na 5,8%. Úřady práce v kraji tak evidovaly necelých 12 tisíc lidí bez práce, téměř o 200 míň než v dubnu. Úřad práce podpořil ženy v návratu do zaměstnání po mateřské dovolené. Maminky v Karlovarském kraji měly během května možnost navštívit odborné setkání ve třech regionálních vzdělávacích centrech úřadu práce. Další kurz se uskuteční na podzim. Téměř 4 miliony korun rozdělí Karlovarský kraj majitelům pozemků na likvidaci invazivních rostlin. Mezi ně patří například bolševník nebo křídlatka. Peníze na likvidaci dostane Horní Slavkov, Kinčberg nad Ohří, Habartov nebo Krásno. Správa železnic letos v létě rozšíří trasu pro cyklisty mezi Loktem a Horním Slavkovem. Nový úsek naváže na stávající stezku a povede až ke stanici Horní Slavkov Kounice. Cyklisté se tak dostanou přímo k zastávce, kam zajíždí také cyklovlak. Vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Podle premiéra Babiše bude vláda požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala žádost o registraci nové strany. Subjekt má název Nová sociální demokracie a chce pracovat na tom, aby se společnost změnila, byla férovější a spravedlivější. Federální soudce rozhodl, že poplatek ve výši 100 000 dolarů v přepočtu 2 miliony korun, který administrativa prezidenta Donalda Trumpa zavedla pro nová víza do Spojených států pro kvalifikované zahraniční pracovníky, je nelegální a má být zrušen, informuje o tom agentura Reuters. Mistrovské Karlovarsko opouštějí také čeští volejbaloví reprezentanti Matěj Pastrňák a Antonín Klimeš. O odchodu 20-letého smečaře a stejně starého blokaře informoval klub na sociálních sítích. Dnes bude většinou oblačno s občasným deštěm, ojediněle i bouřky, teploty do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Následky srážky dvou osobních aut u Dolního nádraží v Karlových Varech už byly odstraněny. Projíždí se bez omezení. Další problémy nejsou hlášeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Souhrnný přehled zpráv a událostí nabídla Libuše Ernestová. A dobré ráno ve znamení informací a písniček pokračuje dál s písničkami od Činasky a taky Mariky Gombitové, po nichž uslyšíte, o čem se píše v dnešních novinách. Ty dnešní regionální prolistujeme už za chvíli spolu s Danou Jelínkovou, tak nás poslouchejte dál a nenechte se zmást. Není pátek, ale úterý, 3 minuty po 7:30.

0: Dnešní noviny.
1: S vámi a pro vás rádio vašeho kraje. Za 5 minut bude 7:45 a na řadě přehled tisku. V regionálních novinách listovala a zajímavá témata pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám ve studiu. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak začneme regionálním deníkem, co jsi se v něm dočetla.
2: Zahájení přeměny Krymské ulice v Karlových Varech Tuhnicích se o pár týdnů posouvá. Místo původního června začnou práce nejdřív na podzim. Informoval o tom náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO s tím, že zakázka by měla být zhruba na 15,5 milionu korun. Posun zahájení stavby způsobila stížnost jednoho z občanů, který se v rámci řízení odvolal. Vadilo mu, že se pokácí 15 stromů. Město podle Kováře ale místo nich vysadí 33 nových. Dočtete se, že městské divadlo o dům Chopin v Mariánských Lázních se stanou dějištěm 11. ročníku Marienbad Film Festivalu. Uskuteční se od 11. do 15. června a hlavním tématem bude otázka Film pro všechny, která otevře diskusi o propojení experimentální a amatérské kinematografie.
1: O čem píše deník Právo?
2: Porodnice v Chebu by se v budoucnu mohla stát jednou z obětí výrazného poklesu porodnosti v Karlovarském kraji. Počet narozených dětí v ní za poslední 4 roky klesl téměř o třetinu. V regionu se tak už delší dobu objevují úvahy, zda bude možné dlouhodobě udržet současný rozsah porodnické péče na obou pracovištích Karlovarské krajské nemocnice. Proti podobným spekulacím se otevřeně postavila krajská hospodářská komora, která se na vedení obrátila s výzvou, aby aktivně podpořilo zachování porodnického oddělení nemocnice Cheb. Jak řekl předseda představenstva komory Tomáš Linda, pokud má Chebsko růst, potřebuje také dostupné služby. No a list připomíná, že u jezera Medard na Sokolovsku začala výstavba 13 kilometrů dlouhé stezky, která zpřístupní celý obvod vodní plochy pěším, cyklistům i bruslařům.
1: Také ještě nahlédneme do regionální přílohy Mladé fronty dnes, co ta na svých stránkách nabízí.
2: Neobvyklou vraždu z Mariánských Lázní řeší od včerejška soudci v Plzni. Podle státní zástupkyně úmyslně zapálil Desider Čureja v říjnu 2023 pomocí textilu a benzínu dům s 3 byty. V plamenech tehdy zemřel 58letý Andrej. Při požáru se mimo jiné propadla střecha. Škoda je odhadnuta na více než 2,5 milionu korun. Kde přesně leží kamenné mezníky s astronomickými symboly Slunce, Měsíce a Jupitera u obce Výhledy na Ašsku, zajímavosti o invazi žravých kobylek, které napadly Ašsko 15. srpna 1693, nebo jaký poklad vlastnil syn majitele ašské barvírny Ernst Adler. Odpovědi nabídne nová kniha spisovatele a historika Aleše Česala Za skrytou krásou Ašska. Její křest se uskuteční právě dnes.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Dana Jelínková, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Krásnou písničkou od Sira Eltona Johna jsme se v čase přehoupli přes 7:45 a dnes čekejme deštivo a ochlazení. Očekáváme velkou oblačnost a během rána bude od jeho západu přibývat občasný déšť anebo přehánky. Výjimečně se může objevit i bouřka. Během odpoledne pak začnou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se postupně protrhá. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 12 stupňů. Fouká slabý vítr, během dne povane mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách a přehánkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku.

0: ráno vyšperkovala svou písničkou zpěvačka Ilona Čáková a za 9 minut bude 8 hodin. Nabídneme další zprávy z regionu i ze světa, ale teď přijměte pozvánku k poslechu naší velké radioporadny. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat, tak to všechno jsou témata další velké radioporadny, kterou vysíláme dnes v čase od 10 do 12 hodin. A vy už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz anebo telefonní záznamník číslo 221 553 780. Ve studiu opět usednou odborníci, kteří budou 2 hodiny odpovídat na vaše dotazy, a sice Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky, a Michal Čejka, odborný poradce Centrum pasivního domu. Tak ještě jednou připomínám, že 2hodinová velká radioporadna začíná v 10 hodin. No a odpoledne po 13. hodině si nenechte ujít pořad Alex a host a my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát.
1: Do Alex a host zavítá operní pěvkyně Kateřina Kněžíková. Hostuje na světových operních scénách a nezapomíná ani na české publikum. Co jí v nejbližší době čeká? Jak bude trávit léto? Jak pečuje o hlas? A už jí někdy vypověděl službu? A jak zvládá kloubit kariéru s rodinnými povinnostmi? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na silnici mezi Karlovými Vary a Ostrovem začne v červnu další dopravní omezení. Cyklostezka z Lokte do Horního Slavkova povede až k železniční stanici Kounice. Od 1. července začne v Česku fungovat nová státní centrální evidence psů. Bude většinou oblačno s občasným deštěm a teplotami do 20 stupňů. Zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Mezi Karlovými Vary a Ostrovem začnou v červnu stavební úpravy křižovatky u osady Bor. U silnice první třídy číslo 13 vzniknou kruhový objezd, nový most, opěrné zdi a protihlukové stěny. Stavbaři taky prodlouží připojovací a odbočovací pruhy, které neodpovídají současnému provozu, říká oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
3: Kritické a nebezpečné místo na silnici 1/13 spočívá v připojení stávající silnice z Lesova, kdy vlastně je tam absence jakéhokoliv připojovacího pruhu. Toto místo je velmi nebezpečné a ten, kdo to tam nezná a může očekávat připojovací pruh, tak v tuto chvíli tam žádný není.
2: Kvůli rekonstrukci křižovatky svedou silničáři dopravu ze stávajících 4 do 2 jízdních pruhů. Po dokončení úprav má být silnice připravená na zvýšení maximální povolené rychlosti ze současných 90 na 110 km v hodině. Správa železnic letos v létě rozšíří trasu pro cyklisty mezi Loktem a Horním Slavkovem. Nový úsek naváže na stávající stezku a povede až ke stanici Horní Slavkov Kounice. Prodloužení bude měřit zhruba 1,5 kilometru. Cyklisté se tak dostanou přímo k zastávce, kam zajíždí také cyklovlak. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
4: Úpravy máme naplánované na oba prázdninové měsíce a budeme je provádět vlastními silami a z místního materiálu. Z hlediska nákladů tedy půjde o velmi úsporné řešení. Povrch cyklotrasy například budou naši zaměstnanci dělat v rámci výcviku obsluhy bagru.
2: Už za 3 týdny začne v Česku fungovat nový centrální registr psů. Spustí ho ministerstvo zemědělství. V databázi budou jak identifikační údaje o psech, tak informace o jejich majitelích.
5: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých. O povinném jsem zatím neslyšela. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
6: Lucie Přikrylová z Jihlavy má 3 fenky plemene Shiba Inu. V současných registrech může své psy nechat. Zapsat je ale musí i do nového státního seznamu. Pokračuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
7: Evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů.
6: Do centrální evidence budou zvířata zapisovat veterináři při přeočkování vstekliny nebo při čipování štěněte. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Poblíž Hormuzského průlivu se zřítil vrtulník americké armády. Oba členové posádky nehodu přežili. Informaci deníku New York Times potvrdil americký prezident Donald Trump. Zatím není jasné, jestli bitevní vrtulník zasáhla iránská palba nebo se u něj vyskytl technický nebo jiný problém. Nehodu Spojené státy vyšetřují. Sport. Na dnešním atletickém mítinku bronzové kategorie kontinentální tour v Kladně absolvuje český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk 2. start v sezóně. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil 2. místo. V akci se představí také bronzový medailista z mistrovství světa v Tokiu, výškař Jan Štefela, nebo držitel českého rekordu v běhu na 800 metrů Jakub Dudicha.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně se může objevit i bouřka. Odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio na jedničce mírný stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Pozor na D6 mezi 122. a 136. kilometrem ve směru na Cheb se pohybuje vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Luštíte rádi křížovky? Historii jejich vzniku nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Bude to hned po písničkách Co nestárnou od Karla Gotta a Lenky Filipové a aby toho nebylo málo, tak se ještě společně podíváme do Sokolovského muzea, kde si teď připomínají fenomén doby socialismu a sice festival politické písně Sokolov. Tak zůstaňte s námi, je 8 hodin a 5 minut, já vám přeji pohodové úterý.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: pohodu a příjemný poslech přejeme spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Je 9:15 a dnes po druhé ve vysílání pozdravíme meteorology.
1: Počasí.
0: Tak venku se nám zamračilo a jaké můžeme očekávat počasí nejen dnes, ale i zítra, tak to nám teď prozradí meteorolog Tomáš Vejvoda, který ji čeká na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak začneme tedy nejprve dnešním dnem. Jaký bude?
2: Tak na naše území postoupila od západu zvlněná studená fronta, to znamená, že i během dne očekáváme velkou oblačnost. Místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. A potom výjimečně se může objevit i bouřka. Potom ale během odpoledne začnou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se bude postupně protrhávat. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí maximálně na 17 až 20 stupňů Celsia a na Hrách to bude většinou od 12 do 15 stupňů Celsia.
0: Tak a jaké počasí můžeme očekávat zítra?
2: I zítra bude hodně oblačnosti, očekáváme zataženo až oblačno, přičemž kolem poledne se začnou objevovat četné přehánky a počítáme s tím, že během odpoledne a večera se objeví postupně na většině území. Výjimečně se může objevit i bouřka. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 16 do 19 stupňů Celsia a na Hrách to bude většinou rozmezí od 11 do 14 stupňů Celsia.
0: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Tomáš Vejvoda. Moc děkuji, přeji příjemný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: písničkou Plamen se blízkla v dobrém ránu zpěvačka Kateřina Marie Tichá a za 8 minut bude 8:30. Jen řekni Sokolov, tak se jmenuje výstava v Sokolovském muzeu připomínající festival politické písně o expozici k fenoménu, který v letech 1973 až 88 budil v době komunistického režimu jak posměch, tak i zájem, si povídal náš redaktor Josef Šorfa s ředitelem Sokolovského muzea Michaelem Rundem.
1: Přijeli, aby v předvečer konání 26. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu vyslovili svou podporu komunistickým a dělnickým stranám celého světa.
2: Jdeme chronologicky, ukazujeme tady například gramofonové desky, které vycházely u příležitosti festivalu. Ukazujeme i třeba plakáty, fotografie, originální artefakty, jako jsou třeba lístky, anebo i takzvané kytarky.
3: Kytara byla symbolem Sokolovského festivalu. Ano, ano. Místo otvoru pod stronami byl název Sokolov a číslo ročníku festivalu. Ano. Místo hlavy byla zaťatá pěst.
2: Souvisí to s tím, že od roku 74, jinak ten samotný festival byl od roku 1973, nám sem začali jezdit Čilané a oni měli symbol boje proti těm pučistům zaťatou pěst.
3: Hlavní pořadatel je Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže a v souvislosti s tím, že tehdy tady byl komunistický režim, do podstatné míry šlo o propagandistickou akci.
2: Určitě, ale na druhou stranu je zapotřebí připomenout, že právě na úplném začátku tady máme vstupenky na portu.
3: U zrodu festivalu stojí jedna z osobností Sokolovská a především porty Jaroslav Studený. Snad s výjimkou Karla Gotta tady byl každý, na koho si z let 80. a konce 70. let vzpomeneme, včetně Pavla Nováka, Petra Nadě, kapely Olympic.
2: Třeba v roce 1984 cenu divácké poroty získala dětská skupina Faktor, ve který tady zpíval později známý zpěvák, sokolovský rodák Pavel Horňák. Konec konců o tom píšeme v knize a té knize, kromě historie nebo kromě třeba desek, které vyšly k festivalu, Aleš Palán tam měl několik zajímavých rozhovorů, mimo jiný třeba s Marií Rotrovou.
3: Říká spoluautor knihy Jen řekni Sokolov Michael Rund. Tím třetím autorem zmíněné publikace je ředitel Chebské galerie výtvarného umění Marcel Fischer. Festival měl i své zahraniční hosty, ať už šlo třeba o neznámé chilské muzikanty, tak o jednoho muzikanta z Ameriky poměrně známého.
2: Říká se s trochou nadsázky, že to je jediný Američan, který emigroval do východní Evropy a byl to Dean Reed.
3: A jak to bylo s diváky?
2: V některých ročnících byla ta sportovní hala, kde probíhaly hlavní koncerty, poloprázdná, lístky se samozřejmě rozdávaly, ale potom třeba v těch posledních ročnících, kdy zde vystupovali i třeba zlatí slavíci jako Dalibor Janda a další, tak naopak se nedali ty lístky na koncerty sehnat.
3: Uzavírá pozvánkou do Sokolovského zámku na výstavu Jen řekni Sokolov ředitel Michael Rund.
1: Naši mladí si připomněli nejslavnější kapitoly z historie české a slovenské angažované písně.
3: Ze Sokolova Josef Šorfa, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Je 8:30.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Dalovice u Karlových Varů chystají změnu ve fungování školní kuchyně. Ta denně připraví zhruba 200 porcí pro mateřskou i základní školu a také pro veřejnost. Radnice proto založí vlastní příspěvkovou organizaci. Od změny si slibuje jednodušší správu i provoz. Město Ostrov na Karlovarsku nabídne startovací byty. Určené budou mladým lidem a rodinám. Nájemníky město vybere na základě bodového systému, který zohlední věk nebo rodinný stav žadatelů. V současné době město nabízí 2 zrekonstruované a vybavené byty. Žádosti o ně můžou zájemci podávat od 15. června. V Habartově na Sokolovsku pokračuje kompletní oprava administrativní budovy. Sídlí tam městský úřad, pošta a policie. Opravy za 143 miliony korun podpoří i dotace z operačního programu Spravedlivá transformace. Celková rekonstrukce bude trvat do jara příštího roku. Březová u Sokolova dokončila naučnou stezku v místní části Kamenice. Vede ke kapli svaté Maří Magdaleny. Její vybudování stálo přes 400 tisíc korun. Většinu nákladů pokryla dotace prostřednictvím místní akční skupiny Sokolovsko. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Budou řešit evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematiku sucha. Český armádní pilot Aleš Svoboda poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS, a to nejspíš v roce 2027. V týmu českých basketbalových šampionek USK Praha končí zahraniční opory Briona Jonesová a Emese Hofová. Obě hráčky klubu vloni pomohly k titulu v evropské lize. Dnes bude většinou oblačno s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Teploty do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 1/20 mezi 13. a 33. kilometrem v obou směrech sekají silničáři v pravém jízdním pruhu trávu. Objíždějte je s opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Úterý 9. června v kalendáři slavíme Mezinárodní den archivů a k svátku popřejeme Stanislavám. Stanislava má slovanský původ a vykládá se jako upevni slávu, staň se slavnou nebo tvrdá bojovnice. Tak pokud je mezi vámi Stanislava, přejeme kmeni nám vše nejlepší, přidáváme písničku od zpěvačky Leony Machálkové. No a už za 7 minut otevřeme soutěž, tak se na ní počkejte, buďte s námi.

0: písnička střídá písničku, jedna za druhou vyplňuje náš ranní program. Ovšem teď už přichází na řadu telefonická soutěž. No, jakouže máme pro vás dnes cenu? Tak pokud ještě nemáte žádné plány na tento víkend, tak vás zveme na hrad Loket na středověké slavnosti Purkrabího půty. O dvě vstupenky na tuto akci si s námi můžete právě teď zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Středověké slavnosti Purkrabího půty, to bude víkend plný dobrodružství, zábavy a historie, který proběhne na hradě Loket o tomto víkendu 13. a 14. června. Připraveno je rytířské klání, jezdecká show, historický průvod městem, také jarmark i ukázky dobových řemesel. A my právě teď nabízíme dvě vstupenky a jsou k mání na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak ve vysílání už první volející, první soutěžící, kdo pak je na druhé straně. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Irena Sokolov.
0: Zdravím vás do Sokolova. Tak paní Ireno, kamenný královský hrad Loket byl založen pravděpodobně jako pohraniční pevnost. Hrad sloužil králům, šlikům a pánům z Plavna, loketským měšťanům a v 19. a 20. století také jako vězení. A my se vás, paní Ireno, ptáme, z jakého století pochází první dochovaná písemná zmínka o Lokti? Ze 13., 14. nebo 15. století?
1: 13.
0: Typujete? Nevím. Typujete nebo?
1: No určitě.
0: A vemte si, že typujete správně. Ano, první dochovaná písemná zmínka o Lokti pochází skutečně ze 13. století. Tak, co říkáte?
1: Že mám kliku.
0: Máte kliku. Je to tak, ještě dodám, že tedy první písemná zmínka o Lokti pochází z roku 1227. Objevuje se v historické legendě o mnichu Konrádovi, kterého chtěl král Přemysl Otakar nechat popravit za verbování vojáků německého krále na Loketsku. A v kontextu samotného založení hradu se často uvádí rok 1234, který je spojen. Který je spojen s prvními prokazatelnými záznamy o hradním a městském osídlení. Takže v případě hradu to byl rok 1234. Takže výhra je vaše, s kým vyrazíte, s kým se budete podívat?
1: No, já dám asi dárek.
0: Dobře, tak jo. Tak mějte se moc hezky a pěkný den, naslyšenou.
1: Děkuju.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 9:15 a dnes očekáváme velkou oblačnost a během dopoledne bude od jihozápadu přibývat občasný déšť nebo přehánky. Výjimečně se může objevit i bouřka a během odpoledne pak začnou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se postupně protrhá. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách naměříme 12 až 15 stupňů. Fouká slabý vítr, během dne povane mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách a přehánkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, biozátěž mírná na stupni číslo 1 a ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 9. června. Minimální teplota minus 3,1 stupně Celsia byla naměřená v Šindelové v roce 2006, zatímco maximální teplotu 34,1 stupně Celsia to zaznamenaly Karlovy Vary v roce 2014.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

písničkou od Dalibora Jandy, kde jsi, jsme se přiblížili k 9. hodině, bude to už za 8 minut a spolu s jejím úderem vám první dopolední zprávy nabídne Libuše Ernestová. No a jak mi prozradila, tak v nich uslyšíte například o dokončení rekonstrukce onkologického oddělení chebské nemocnice. No a po zprávách vás od mikrofonu pozdraví Jiří Trnka, který vás provede dopoledním vysíláním a nezapomeňte, že v 10 hodin otevřeme velkou radioporadnu s moderátorem Tomášem Pancířem. Tak tedy užijte si dnešní den, mějte se krásně, mějte se fajn, loučí se Jitka Brošková.

0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V nemocnici v Chebu skončila rekonstrukce onkologického oddělení. Na Tachovsku vyjede 14. června poprvé autobusová linka Tachov-Tirschenreuth. Kvůli akceleračním zónám přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj přes 8 000 připomínek. Bude většinou oblačno s občasným deštěm a teplotami do 20 stupňů. Další zprávy přináší Libuše Ernestová. Onkologické oddělení nemocnice v Chebu má modernizované prostory. Rekonstrukce za téměř 258 milionů korun trvala přes rok. Nové jsou pokoje i zázemí pro personál a opravený je taky stacionář, kde pacienti dostávají například chemoterapii. Jak říká primář oddělení Pavel Krištof, po opravě se zredukovaly počty lůžek na jednotlivých pokojích.
2: My jsme měli od 2 přes 3 až po 4 lůžkové pokoje. Proto my jsme velmi rádi, že se teď podařilo to udělat takovým způsobem, že už máme jenom 2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím, které také nebylo standardem, plus ještě dokonce máme i nějaká monitorovaná lůžka.
1: Na Tachovsku začne v neděli 14. června jezdit pravidelná autobusová linka Tachov-Bernau-Tirschenreuth. Jak řekl místopředseda Českobavorského spolku přátelství a spolupráce Matouš Horáček, půjde o první veřejné spojení regionu od druhé světové války. Autobusy pojedou 3x denně. Provoz bude dotovat město Tachov a bavorský okres Tirschenreuth. Z autobusového nádraží v Tachově vyjede první autobus na linku v neděli v 10.30. Přes 8 000 připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty navrhne stát a má jich být necelá 100 po celé republice. Na nich by šlo zrychleně a snáze povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel vypracovat posudek vlivu na životní prostředí. Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že i když termín pro podání připomínek vypršel, lidé je posílají dál.
3: Spektrum připomínek je pestré, od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se v Berlíně setká se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem. Jednat spolu mají o bezpečnosti Severoatlantické alianci, podpoře Ukrajiny nebo o obranné spolupráci. Součástí návštěvy bude společné položení věnců u památníku Bundeswehru. Sport. Basketbalisté Nymburka prohráli ve finále nejvyšší české ligy v Pardubicích 100-101 a v sérii tak přišli o 2zápasové vedení. Aktuální stav je 2-2 na utkání. Série na 4 vítězství bude pokračovat ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré a bio na jedničce mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Se silnějším provozem aktuálně počítejte v Karlových Varech na Dolní Kamenné, na Chebské, Sokolovské i Moskevské ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vítejte, tady je dobré dopoledne Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. 4 minuty po 9 hodině nabízíme další programu. Jste někdy slyšeli o sarkopenické obezitě? Co je pro ní typické, vám povíme už za chvíli. Ovšem ještě předtím nám doktor Miroslav Šuta objasní, co je tato samotná obezita a jak ji poznat. Počkejte si na nový díl Zdraví v cajku. Tady je

0: Zdraví v cajku.
1: Málo známý problém, který postihuje velkou část seniorů. Dnešní setkání s Miroslavem Šutou bude o sarkopenii. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co to je sarkopenie?
2: Sarkopenie je lékařský termín, který pochází z řečtiny a vznikl kombinací dvou slov. Sarx byl termín pro tělo nebo maso a penie byl výraz pro chudobu nebo nedostatek. V medicíně se sarkopenii rozumí postupný úbytek svalové hmoty, který se zvyšuje s věkem. Důležité je říct, že svalovou hmotu potřebujeme pro běžný život. Pokud dojde ke snížení té svalové hmoty pod určitou míru, může to snižovat naši soběstačnost a ohrožovat to zejména starší lidi dokonce i na životě.
1: Kdy začínáme přicházet o svalovou hmotu? Předpokládám, že je to dřív než v seniorském věku.
2: Máte pravdu, pokles svalové hmoty je zaznamenáván už po 30. roce věku a ztrácíme zhruba několik, to znamená jednotky procent během 10 let neboli během dekády. K určitému zlomu dochází po 60. nebo 65. roce věku, kdy ten úbytek se zvyšuje, zrychluje se.
1: Které náznaky, projevy, symptomy by nás měly dovést k lékaři?
2: Může to být pokles tělesné hmotnosti během 3 měsíců, aniž o to ten dotyčný usiluje, aniž má nějakou konkrétní nemoc, není známa příčina poklesu té hmotnosti. Mohla by nás k lékaři dovést také ztráta chuti k jídlu, která v seniorském věku postihuje řadu lidí. A samozřejmě potom už takové projevy, jako že máte problém unést nějaké břemeno, máte problém vstát ze židle a podobně.
1: Co pak člověka v ordinaci čeká? Jakým způsobem lékař určuje tu diagnózu?
2: Česká geriatrická společnost připravila takový systém, jak by vlastně lékař měl postupovat. Začíná se rozhovorem, tam se právě zjišťuje mimo jiné to, co lidé jí, jak se stravují, zda a jak se hýbají. Zahrnuje to vyšetření také 3 jednoduché testy. Ten jeden test ukazuje rychlost vaší chůze, další test je síla stisku ruky a potom je tam test vstávání ze židle. Pokud ty výsledky nejsou příliš dobré, tak existují potom speciální přístrojové vyšetření a provádí se biochemické vyšetření, aby se opravdu stanovila ta diagnóza sarkopenie nebo se vyloučily jiné příčiny, jiné nemoci.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Když vezmeme v potaz, že určitý pokles svalové hmoty je s postupujícím věkem přirozený, do jaké míry ten proces můžeme zvrátit?
2: Úplně zvrátit ho asi nemůžeme, do určité míry je opravdu přirozený, nicméně nějaký výrazný dramatický pokles se do určité míry dá zvrátit, dá se kompenzovat. Důležité se ukazuje to, co lidé jí. Nejčastějším problémem bývá špatný jídelníček. Lidé potřebují nejenom dostatek bílkovin, ale také železa, hořčíku, vitamínu D, omega-3 mastných kyselin. A klíčovou složkou je potom pohyb. Lidé, kteří se málo hýbají, ztrácejí tu tělesnou hmotu. Můžu dát příklad. Dělal se test u mladých zdravých dobrovolníků, kteří dobrovolně 14 dnů strávili v posteli a došlo tam k výraznému poklesu svalové hmoty. Velké studie ukazují, že vyššímu riziku sarkopenie jsou vystaveni také kuřáci a ukazuje se tady také určitá souvislost s konzumací alkoholu.
1: Já jsem narazil i na sousloví sarkopenická obezita. To je nějaký speciální typ obezity?
2: Přesně tak. U sarkopenie si většinou představíte staršího člověka, pohublejšího. V případě té sarkopenické obezity to může být člověk, který opravdu není chudý na těle, může být i hodně oplácený, může být obézní. Nicméně ten tuk vlastně převzal místo svalové hmoty, čili i člověk, který má nadváhu nebo obezitu, může mít nedostatek svalové hmoty. V tomhle případě se postižení netýká zdaleka jen seniorů, ale i mladých lidí nebo dokonce dětí a je významným rizikovým faktorem pro vznik cukrovky druhého typu.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.
3: 9:45 Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Máte rádi Felixe Holcmana? Tak dobře, za chvíli vám ho nabídneme. Buďte s námi dál.
4: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Posloucháte dopolední program Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Stáni mají dneska svátek, tak stáničky, všechno nejlepší.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: A pro všechny Felix Holcman.
2: Víte, vy pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohor ta moje, to byste koukal. Já říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, že jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
3: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
4: No, to víte, že jo.
2: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt, tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
5: Já myslím, že jsem si všiml.
2: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
5: no,
2: máte
5: závod. No, to by mě zajímalo, skutečně.
2: Poněvadž to... psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
4: Chcete poradit, že jo?
5: Ano, ano,
2: ano. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
5: Jo.
2: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska malýho. Takhle malinkýho pejsa, tak má jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu se venčí. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
5: No, co uvidí?
2: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. Jo? A tady jsem zakrouškoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený to?
5: Jo, jo.
2: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
5: Jo.
2: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, ale že bych mu to řekl já sám, že jo.
3: No to je přímo geniální.
2: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Víte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne, ta doga dá šanci. To je kus. Jde jako bílý, jako bílý.
3: Dost!
2: Vy můžete nechat.
3: Dášo! Domů! To je u vás mamlas, moula, hašašíra. Oh!

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Rokycanští lesníci bojují se suchem a v lesí hloubí několikametrové tůně pro zadržování vody. V těchto dnech dokončují už 11. tůň a my se za nimi vypravíme už za malou chvíli s kolegou Pavlem Halou.
1: Tipy pro volný čas.
0: A ty pro vás máme jednu minutu po půl desáté. Vítejte, dobré dopoledne. V budově Českého rozhlasu Plzeň se bude od 18 hodin natáčet poslední díl pořadu, aby řeč nestála před prázdninovou pauzou. Hosté Jirky Bláhy budou imitátor Petr Jabloňský a zpěvák, kterému před 14 dny bylo 15 let, Max Behenský. Obvodní knihovna Skvrňany a N-klub budou v Plzni na projekci dokumentárního filmu Eduard Štorch, Lovec mamutů. Dokument o pozoruhodném spisovateli, pedagogovi a archeologovi začíná v 18 hodin. V prostorách kulturního centra Pivovar Domažlice si můžete prohlédnout výstavu prací žáků základní školy a mateřské školy Bohumila Staška. Výstava s názvem Říše zvířat potrvá až do 25. června. Wi-Fi klubu v Klatovech v 18 hodin začíná přednáška s názvem Byl nutný odsun Němců. Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem v Plzni Bolevci zve na hudební odpoledne. Zazní písně lidové, ale i populární, hrát se začíná v 15 hodin. Technickou poradnu pro veřejnost otevřelo v 9 hodin Městská knihovna Ostrov. Poradí lidem, kteří mají problém s chytrým telefonem, notebookem nebo potřebují nastavit určitou aplikaci. Čas na toto máte až do pravého poledne. No a místo, kde se zpracovává františko-lázeňská slanina, uvidí zájemci při tematické prohlídce. Sraz je ve 14 hodin u Lučínského pramene ve Františkových lázních. Místo je třeba si rezervovat na recepci hotelu Pavlik, a to dopředu. Tolik tipy pro volný čas, tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje a také Olympik. Dej mi víc své lásky. Dobré dopoledne.

0: V lesích kolem Rokycan přibývají tůně. V těchto dnech dokončují v Rokycanském polesí už 11. Cílem místních lesníků je zadržet co nejvíc vody v krajině.
1: Tak konkrétně jsme na polesí Cháchov ve smrkovém porostu.
2: Popisuje lesník lesů města Rokycany František Popelka. Ta nová tůňka je na délku dlouhá.
1: Do těch 20 metrů průměru to bude mít kolem těch 10-12 metrů do hloubky 1,5 až 2.
3: Říká lesník František Popelka. A Stanislav Suda, ředitel lesů města Rokycany, ho doplňuje.
4: Jedná se o 11. tůňku, teď už čekáme pouze na vodu.
3: Novými lesními tůněmi správce lesa čelí suchu posledních let. Také se snaží nevytvářet paseky, které extrémně vysychají, a sází vhodnější dřeviny.
4: Mění se víceméně celkově hospodaření v lesích, protože dříve bývalo zcela běžné u nás, u lesů i u zemědělců, že se dělala meliorace pozemků, odvodňování a podobně. A momentálně vzhledem počasí posledních letech, tak je snaha o pravý opak, takže tu vodu udržet v lese, v přírodě. A s tím samozřejmě souvisí i to hospodaření ostatní. Sázíme duby, buky, jedle, modříny, aby ta pestrost byla co nejrůznější. Omezujeme paseky.
2: Tak, aby laicky řečeno zůstalo pořád něco zelené.
4: Ano, ano, a zůstalo něco zeleného, zůstal pořád nějaký ten stín.
3: A teď společně se Stanislavem Sudou, ředitelem lesů města Rokycany a lesníkem Františkem Popelkou, přecházíme asi kilometr dál. Cestou mi ukazují místa, která vytipovávají pro další tůňky.
4: Další dvě místa, takže my bychom rádi každý rok udělali jednu, dvě nový tůňky, ale opravdu to záleží na penězích.
3: A už přicházíme na místo, kde je tůňka několik let.
4: Po okolí té tůňky tak jsou zasázené olše, máme tady lavičky.
3: Kromě 11 tůňek pro zadržování vody se správcům rokycanských lesů podařilo zakomponovat do krajiny i jeden mokřad, který založili na místě zaniklého rybníka osady Cháchov. Z Rokycan, Pavel Hala, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky.
2: Jo.
1: Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Vševěda.
3: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
4: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
6: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková.
5: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Jsme Český rozhlas, přejeme dobré dopoledne, 9:45. Dneska po 10. hodině nás čeká velká radioporadna a téma budou změny v programu Zelená úsporám. I proto buďte s námi dál, v 10 hodin ještě předtím nabídneme další kompletní zpravodajský servis. Do té doby třeba Michal Tučný a nebo Miroš Birka. A Zlodějka snou. Pozor na něj.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
2: Tak to musíme vzít. Sláva postupujícím, čest vyřazeným.
1: Světovými šampiony se v Německu stali Italové. Před 5 lety zemřela Popelka.
3: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
1: Libuše Šafránková.
3: Ale princezna to není, jasný pane.
1: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
4: Doktore, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
1: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den. Pojďte všichni, no nic.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Odstávka tepla od SU a z teplárenská bude letos na Sokolovsku v červenci. Na Karlovarsku nebude. Krajští silničáři připravují rekonstrukci mostu v Teplé u Mariánských Lázní. Vláda bude řešit rušení koncesionářských poplatků v pondělí. Bude většinou oblačno s občasným deštěm a teplotami do 20 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv přeje Libuše Ernestová. Suez teplárenská letos neplánuje pro Karlovarsko obvyklou letní odstávku dodávek tepelné energie. Dodávky tepla pro Sokolovsko se přeruší od druhé poloviny července. Největší dodavatel tepla v Karlovarském kraji o tom informoval v tiskové zprávě. Bez přerušení dodávek tepelné energie budou lidé napojení na rozvod tepla z Vřesové v Karlových Varech, Nové Roli, Chodově, Vintířově a v Novém Sedle. Pro Sokolovsko se hlavní odstávka tepla z elektrárny Tisová plánuje v období 12. až 17. července. Důvodem jsou nezbytné opravy a kontrola teplárenské technologie před novou topnou sezónou. Krajská správa a údržba silnic připravuje rekonstrukci silničního mostu mezi městem Teplá a klášterem Premonstrátů. Projektová dokumentace má být hotová v průběhu letošního roku. Stavební práce začnou pravděpodobně v příští sezóně, potvrzuje ředitel krajských silničářů Jiří Šlachta.
2: Tak chystáme kompletní rekonstrukci vlastně mostu, kterou jsme poprvé zkoušeli realizovat projektovou dokumentaci v rámci BIMu. Vypadá to, že v letošním roce bychom měli mít hotovo stavební povolení a rádi bychom, pokud seženeme finanční prostředky, v roce 2027 zahájili výstavbu.
0: Vláda bude financování veřejnoprávních médií projednávat v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby, říká Zavoral.
3: My jsme neviděli žádný písemný návrh. My jsme opravdu byli panem premiérem informováni o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli.
4: Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
0: Podle Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale nechtěl říct. V estonském Tallinnu se dnes koná summit šéfů vlád pobaltských a severských zemí. Na programu jednání je mimo jiné bezpečnost Ukrajiny a Evropy, spolupráce v obranném průmyslu nebo využití umělé inteligence. Neformální regionální formát seversko-baltské spolupráce funguje od roku 1992. Združuje 5 severských a 3 baltské země. Finsko, Švédsko, Norsko, Island, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Velký pozor na silnici 13 u Ostrova. Je tam po havárii převrácené osobní auto a zasahují záchranné složky. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? Jaká úsporná opatření bude stát podporovat a jak bude možné o podporu žádat? O tom všem budeme mluvit v dnešní Velké radioporadně.
1: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
5: Ve studiu už vítám hosty dnešní radioporadny, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Waldmana. Dobrý den.
6: Pěkné dopoledne.
5: A také odborného poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michala Čejku. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Samozřejmě, tak jak jste zvyklí u Velké radioporadny, ptát se můžete i vy. Už teď můžete psát prostřednictvím formuláře na webu www.radioporadna.cz nebo e-mailem na radioporadna@rozhlas.cz. Za chvíli začneme.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Na konci května představil ministr životního prostředí spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí nové nastavení programu Nová zelená úsporám. My jsme o tom původním programu v radioporadně mluvili několikrát. Pane řediteli, pojďme na začátek té dnešní připomenout ty nejzásadnější změny. Tak co je jinak?
2: Program Nová zelená úsporám se v zásadě rozděluje na dva podprogramy. První podprogram Nová zelená úsporám Light. Mnozí posluchači určitě ho znají z těch uplynulých let. To je podprogram, který zůstává jako přímá dotace pro takzvaně zranitelné domácnosti, kteří mají nárok z tohoto programu získat podporu ve výši až 400 000 korun formou dotace a ještě k tomu mohou čerpat bezúročný úvěr maximálně však do výši té dotace. To znamená, to je podpora pro takzvaně zranitelné domácnosti na zateplení, výměnu oken, instalaci obnovitelného zdroje energie. A vedle toho je nový typ podpory, nová forma podpory, a to podpora formou bezúročného úvěru, která je pro všechny ostatní domácnosti. A bavíme se primárně o vlastnících rodinného domu anebo o vlastnících bytového domu, přičemž to vlastnictví bytového domu musí být pouze formou buď sdružení vlastníků jednotek anebo bytových družstev.
1: Když to vezmeme postupně, říkal jste, zranitelné domácnosti dál budou mít nárok na dotace. Co to jsou zranitelné domácnosti? Kdo všechno se do toho vejde?
2: Tak tady jsme si trochu pohráli s tou definicí takzvaně zranitelné domácnosti. Navázali jsme na tu předchozí etapu, ale samozřejmě jsme museli respektovat to, že se změnila legislativa přístupu státu ke zranitelným domácnostem. To znamená, v tuto chvíli mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového decilu, to znamená, buď je to superdávka, anebo jejich čisté příjmy jsou do třetího příjmového decilu. A v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového decilu. To, co je důležité, je tam majetkový test, to znamená, všichni členové té rozhodné domácnosti mohou vlastnit pouze tu nemovitost k bydlení, kterou renovují, a k tomu pouze jednu další nemovitost k bydlení. A ještě je důležitý parametr, ten dům, kde bude probíhat ta renovace nebo instalace obnovitelného zdroje energie, musí být v parametrech horších než E. To znamená, soustředíme se skutečně na ty domy, které je potřeba renovovat za účelem energetických úspor.
1: Když jste mluvil o tom majetkovém testu, u superdávky je ještě ta podmínka, kolik smí ta domácnost mít na účtu, aby měla nárok na superdávky. Na superdávku, to se vztahuje teď nově i na tenhle ten dotační program?
2: To by se vztahovalo pouze u té domácnosti, která prokazuje tu svoji zranitelnost tou superdávkou, ale u ostatních domácností nám postačí v podstatě ten příjmový decil a to vlastnictví, to je maximálně 1+1 nemovitosti.
1: Pro ostatní tu budou bezúročné úvěry. V jaké výši, na jak dlouho, to si může každý vybrat?
2: Může si to každý vybrat, nicméně je tady několik důležitých skutečností. První důležitá skutečnost, pokud se bavíme o dílčích opatřeních, ať už u rodinného domu nebo u bytového domu, tak podmínkou pro podání žádosti je mít zpracovaný takzvaný renovační pas, který identifikuje ta vhodná opatření. V případě komplexních opatření je podmínkou vstupu pro podání žádost u rodinného i u bytového domu průkaz energetické náročnosti, tak jak tomu bylo doposud. Ta výše úvěru je v podstatě odvislá od toho, jaké opatření se rozhodne domácnost vlastník rodinného domu nebo bytového domu realizovat, přičemž u rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně, co se týká splatnosti, 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru, a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let. Máme tam ještě jednu výjimku pro domácnosti, které spadají do takzvaného čtvrtého příjmového decilu, to znamená, řadíme je také mezi zranitelné domácnosti, tak tam ta splatnost toho úvěru může být až 25 let. U bytových domů je to rozdělení pouze na úvěr, který je do 10 let, případně do 15 let, a tam se vlastně výše toho celkového úvěru, protože ty bytové domy mohou mít 5 bytů nebo mohou mít 50 bytů.
1: Tam se to počítá podle počtu
2: jednotek. Přičemž limit například u komplexní renovace toho bytového domu je maximálně 750 tisíc korun na ten byt. V přepočtu samozřejmě na celkový počet bytů v tom bytovém domě.
1: V takovém panelovém domě to může být velká částka.
2: A ještě Ještě je tam jedna důležitá skutečnost. I u bytového domu myslíme na zranitelné domácnosti, to znamená, tam ten žadatel, ať už je to bytové družstvo anebo sdružení vlastníků jednotek, může zároveň načerpat v podstatě přímou dotaci ve výši až 120 000 korun, která je určena pro tu zranitelnou domácnost obývající byt v tom daném bytovém domě, a povinností toho žadatele, toho příjemce toho úvěru a příjemce této dotace je, že tato dotace až 120 000 korun musí být použita na snížení splátek té domácnosti jako příspěvek do fondu oprav.
1: Tím už odpovídáte částečně na jeden z dotazů, který nám přišel v předstihu. My se k tomu určitě ještě vrátíme. K těm úvěrům už je jasné, které banky nebo kolik peněžních ústavů je začne nabízet?
2: My jsme přesvědčeni o tom z těch dosavadních jednání a s tou spoluprací s Českou bankovní asociací, že se připojí naprostá většina bank. Vyzkoušeli jsme si spolupráci s bankovním sektorem v podobě stavebních spořitelen už u programu Odpravdům po babičce, kde poskytovali zvýhodněné úvěry, a věříme, že všechny stavební spořitelny, respektive banky, které byly zapojeni v tom podprogramu Odpravdům po babičce, se zapojí do poskytování i bez úročných úvěrů.
1: Ten přístup bank bude muset být jednotný, nebo to bude na každé bance, jak si nastaví detaily, jak bude posuzovat ty žadatele o úvěr, komu to dá, komu to nedá?
2: Tady bych to rozdělil mezi dvě věci. Jedna věc, vlastně podmínky těch stropů úvěru na různá opatření, celková výše úvěru na byt v tom bytovém domě, jak jsem uváděl, to jsou jednotné podmínky, které musí splnit všechny banky, ale pak samozřejmě banky budou mít individuální přístup a dává jim to jejich legislativa, jejich povinnosti vůči České národní bance, jakým způsobem posuzují úvěrovou způsobilost. Ale to, co je důležité, ten bezúročný úvěr otevírá opravdu cestu i celé řadě domácností, pro které právě ten komerční úrok byly tou bariérou, že by právě na ten úvěr nemuseli dosáhnout, protože jim se ta úvěrová způsobilost v podstatě výrazně více otevře díky tomu, že ty úvěry jsou bezúročné.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Tolik na úvod připomenutí těch zásadních změn. My se samozřejmě k detailům budeme vracet a za chvíli budeme víc ve velké radioporadně mluvit také o už zmíněných renovačních pasech.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman a odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka. To jsou hosté dnešní velké radioporadny. Mluvíme o programu Nová zelená úsporám. Pan ředitel Waldman před chvílí mluvil o novince, o renovačním pasu, který je v rámci tohoto programu nově zaveden, a to od dubna. Co to je renovační pas? Jak to vypadá, pane Čejko?
1: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti, to znamená, většina lidí renovuje, já tomu říkám, pohledem přes pod k sousedovi a zopakuje to, co udělal soused, ať už je to dobře nebo ne, a chybí jim ten dlouhodobý výhled. A ten renovační pás by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán, řekněme do roku 2050, na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B, a měl by to rozdělit na několik etap, tak, jak je ten stavebník nebo vlastník té nemovitosti schopný ty jednotlivé prvky zrealizovat. A měl by mu současně poskytnout důležité informace, které ho zajímají, což často bývá výše investičních nákladů, změna provozních nákladů, to znamená energetická úspora, a kde případně na tu renovaci nebo na tu její dílčí část peníze vzít, což je výše dotace, anebo tedy práce s tím bezúročným úvěrem.
0: Jak obsáhlý ten materiál je a jsou tam nějaké povinné součásti, když to tak řeknu?
1: Má předepsanou, aspoň ten na Státním fondu životního prostředí má předepsanou podobu, dělá se v jednotném kalkulačním nástroji a dělají ho pro školení energetičtí poradci s tím, že každý průkaz musí být autorizován buď energetickým specialistou anebo stavebním inženýrem ČKA anebo ČKAIT. Takže má jasně předepsanou v podstatě metodiku pro zpracování, je tam právě ten cílový stav, kdy každý specialista musí skutečně navrhnout komplexní renovaci, to, co je na daném objektu technicky možné. Nemusí navrhovat to, co na tom daném objektu technicky možné nebo realizovatelné není. Takže zjednodušeně, bude-li mít fasáda andělíčky s prdýlkama, tak to samozřejmě do polystyrenového sarkofágu dávat nebudeme, to se zateplovat nebude, ale pokud nic nebrání realizaci zateplovacího systému, tak by ho specialista navrhnout měl. Neměl by vlastně zůstat u jedné jediné technologie, kterou třeba prodává, ale je potřeba skutečně navrhnout celou škálu opatření, která je proklientská a tomu majiteli přinese úsporu provozních nákladů.
0: Prakticky jak dlouho trvá zpracování takového pasu?
1: Nemělo by to být už z principu náročné, nejedná se o průkaz energetické náročnosti, nejedná se o deklarativní nástroj, kde je potřeba vychytat každý metr čtvereční na tom objektu. Je to spíše koncepční nástroj, to znamená, cílem je minimalizace času a jeho součástí je i kvalifikované poradenství. To znamená, velkou část času při zpracování toho renovačního pasu by měla být strávena s klientem právě individuálním poradenstvím a vysvětlením mu všech těch záležitostí. Takže můj odhad je někde kolem 4 hodin, že by včetně té konzultace mohlo trvat zpracování toho renovačního pasu.
0: Už dopředu nám přišly hned 3 podobné dotazy, shodou okolností všechny z Moravy, když to shrnu. Musím mít renovační pas, abych mohl požádat o dotaci?
2: Ano, pakliže realizuje dílčí opatření, nikoli v komplexní renovaci toho domu, kde je požadován průkaz, tak musím mít renovační pas.
0: To znamená, u té komplexní rekonstrukce ho nepotřebuji.
2: Tam potřebujeme průkaz energetické náročnosti.
0: Další otázka, která se tady samozřejmě objevila, kdo renovační pasy vytváří, tady předpokládám, že nemůžeme vyjmenovávat, protože to je spousta subjektů. Kolik jich aktuálně je, pane řediteli?
2: Aktuálně jsou jich 100. Ono je potřeba říci, že v podstatě na ten renovační plán je hlavně důležitá ta verifikace toho energetického auditora, případně projektanta, stavebního inženýra, ale samozřejmě spolupráce s tím vznikem a s tím vytvořením toho renovačního pasu může probíhat i u více osob. Je možné v tuto chvíli na webu novazelenauspora.cz si dohledat podle místa bydliště, místa realizace, v podstatě jakýkoliv druh poradenství, včetně poradenství se zpracováním renovačních pasů a ty zranitelné domácnosti, o kterých jsem hovořil v tom předchozím vstupu, tak ty mají zpracování renovačního pasu zdarma.
0: Tak a to už odpovídáte na to, co samozřejmě také musí zaznít, kolik stojí renovační pas?
1: Renovační pas může stát různou částku, řekněme podle rozsahu toho zpracování, ale vždycky má jednotnou částku dotovanou. To znamená pro běžnou domácnost, jsou to, jestli se nepletu, 3000 korun a pro sociálně slabé je to 5000 korun. S tím, že by měla být uhrazena vlastně jakoby plně, ale samozřejmě může být renovační pas, který bude mít nějaký další služby součástí, může být zpracovaný podrobněji, může tam být nějaká asistence při přípravě žádosti a podobné záležitosti, ale to už jsou tržní podmínky, takže tam by ta cena mohla být vyšší a teoreticky by nemusela pokrýt plnou tu částku, která je dotovaná.
0: Jestli chce dodat Petr Waldmann?
2: Já bych chtěl dodat, že opravdu to není nějaký dokument, který jsme si vypracovali jen, abychom stížili administrativu k dotačním prostředkům. My samozřejmě i v úzké spolupráci s Šancí pro budovy z Centrum pasivního domu jsme se velmi bavili o tom, jak vlastně fungoval program doposud, který nebyl na renovačních pasech postaven a v zásadě tím renovačním pasem řešíme dvě věci, ke kterým docházelo v tom uplynulém období. První věc je, že se skutečně minimalizují ta opatření nevhodná, která ve své podstatě dokáží potom zamknout ten dům pro ty další úpravy, respektive oni ho samozřejmě nezamknou trvale, ale jakékoliv další renovační zásahy třeba do té fasády potom zbytečně nesou celou řadu více nákladů. Takže to byl vlastně ten první důležitý bod. A druhým stávali jsme se opravdu čas od času, nebo naši klienti zejména v programu NZU Light, jaksi těmi, kteří podléhali často agresivním kampaním různých dodavatelských firem, které jim nabízely za korunu to nejlepší řešení pro tu danou nemovitost a pokud jim vůbec někdy ta opatření něco té domácnosti přineslo, tak to byl ještě ten dobrý případ. To znamená i vlastně obrana toho, aby domácnosti, zejména v té lajce, ty zranitelné domácnosti nepodléhaly často té agresivní marketingové kampaně některých firem. Tady je prostě renovační pas, ten vám musí potvrdit ten specialista, který je k tomu proškolený a pouze tato opatření, která jsou v tom renovačním pasu, budeme financovat.
0: Posloucháte velkou radioporadnu dnes na téma nová zelená úsporám, když to tak řeknu, to znamená o změnách v tomto programu. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann, také odborný poradce Centra pasivního domu a Šance pro budovy Michal Čejka. Samozřejmě ptát se můžete i vy na webu radioporadna.cz, e-mailem radioporadna@rozhlas.cz a také můžete telefonovat sem k nám do studia. Číslo je 731 800 900.
3: Velká radioporadna. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: V půl jedenácté posloucháte Velkou radioporadnu, dnes na téma Nová zelená úsporám. Měli bychom mít na telefonu někoho z našich posluchačů, kdo se dovolal na číslo 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i vaše hosty a chtěla jsem poprosit. Mám takový dotaz, prosím vás. Je možné získat na základě Nová zelená úsporám nějakou dotaci na opravený, abychom mohli opravit dům po babičce? A další můj dotaz je ten, jestli společenství vlastníků, které by si chtělo pořídit venkovní žaluzie, jestli lze získat nějakou dotaci tady z těchto nových prostě příspěvků, které poskytujete. Moc vám děkuji.
1: My také děkujeme za dotaz. Ta první část, předpokládám, je na Petra Waldmana. Oprav dům po babičce skončil.
3: Program Oprav dům po babičce skončil, ale nicméně pořád je možné žádat na renovaci domu, ať už je po babičce nebo po dědečkovi, a ta renovace může být hrazena buď přímou dotací, pokud ta domácnost splňuje ten typově tu takzvaně zranitelnou domácnost, to znamená, když to zopakuji, superdávka, třetí příjmový decil, v případě seniorů až pátý příjmový decil, a je možné žádat v případě této NZU Light až 250 tisíc na zateplení, výměnu oken a k tomu ještě až 150 tisíc na výměnu zdroje vytápění, instalaci obnovitelného zdroje energie a ještě k tomu je možné načerpat bezúročný úvěr ve výši té poskytnuté dotace. Pakliže se nejedná o nízkopříjmovou domácnost, je možné využít bezúročný úvěr se splatností 5, 10, 15 nebo 25 let.
1: U toho programu Opravdu po babičce byla možnost i těch dalších úvěrů, které poskytovaly stavební spořitelny, tomu je konec?
3: Tomu je konec, teď je to děleno v podstatě na NZU Light dotace a k tomu možnost čerpat bezúročný úvěr, anebo čistě bezúročný úvěr. A ještě k tomu SVJčku, k tomu zastínění, ano, SVJčko, pokud bude žádat na komplexní renovaci, součástí toho mohou být i stínící prvky.
1: Jestli doplní právě k žaluzím venkovním Michal Čejka?
4: Tam je důležité, že na ně nelze žádat jako sami o sobě, to znamená,
1: musí být součástí
4: té renovace, protože sami o sobě nejsou úplně energeticky úsporným opatřením, je potřeba zajistit efektivitu programu a tady je to tedy spojeno s nějakým dalším opatřením, ať už třeba je to výměna oken, anebo zateplení fasády, tak v rámci toho se to dá hezky integrovat tak, aby i ten barák moc hezky vypadal a byl skutečně funkční.
1: A to už by mohlo být součástí toho renovačního pasu.
4: Je to tak, pak jsou to způsobilé výdaje a v renovačním pase by se k tomu určitě expert měl vyjádřit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolal sem k nám do studia. Dobrý den, tady je Český rozhlas.
5: Dobrý den.
1: Můžete se ptát?
5: Já jsem se chtěla zeptat, já jsem samoživitelka, jsem na rodinném baráčku a potřebovala bych se zeptat, jestli by bylo možné mi pomoct nějak, protože mi teče do chalupy střechu.
3: Určitě bych doporučil, pokud jste samoživitelka, zřejmě budete naplňovat definici nízkopříjmové domácnosti, to znamená podívat se na web novazelenauspora.cz, zkontaktovat poradce podle vašeho místa bydliště, on by vás měl navštívit, měli byste si s ním vykomunikovat v podstatě to, co vás trápí. Rozhodně v programu nepodporujeme čistě jenom opravu střechy z důvodu zatékání. Na druhou stranu, pokud je tam prostor udělat nějakou energetickou úsporu i třeba zateplením střechy, tak samozřejmě to můžete vyřešit i při tomto opatření.
5: A to by měla kde, jako v Ostravě nebo kde? Já jsem tady na od Frýdku Městku, nevím, kde bych se měla obrátit.
3: My máme pobočky po celé České republice, Státní fond životního prostředí i v Ostravě má krajské pracoviště a zároveň naši poradci působí po celé republice, to znamená, když se podíváte na internet, Nová zelená...
5: Já nemám internet vůbec, já mám starý telefon ještě.
3: Pokud nemáte internet, doporučuji navštívit paní starostku nebo pana starostu ve vaší obci, kteří by vám měli umožnit v podstatě se kontaktovat s tím daným poradcem.
5: Dobře. Děkuji vám moc za informace.
1: My děkujeme za dotaz. Ještě Michal Čejka chce doplnit.
4: Případně se zeptat sociálního pracovníka nebo člověka, se kterým jste v kontaktu kvůli třeba tíživé situaci a ti by taky měli být schopni vás navést až přesně do toho místa, kde vám někdo pomůže.
1: Teď jsme možná udělali radost starostům jednotlivých měst a obcí, pokud se naši posluchači začnou obracet, ale zaznělo to v rádiu, tak starostové určitě nemohou odmítnout. Další dotaz nám právě teď přišel z internetu. Dobrý den, přítel pobírá superdávku, tudíž by mohl mít nárok na dotaci 250 tisíc, k tomu bezúročný úvěr do výše těch 250 tisíc nebo i více, tam je otazník.
3: V případě kombinace dotace a úvěru je to vždy, že ten bezúročný úvěr k té dotaci může být maximálně do výše té dotace. Ta dotace se poskytuje buď až 250 tisíc na renovaci, to znamená výměna oken, zateplení, anebo až 150 tisíc na výměnu zdroje, instalaci obnovitelné zdroje energie. Celková dotace v té lajce může být maximálně 400 tisíc korun, ale samozřejmě záleží na tom, jaké opatření si ten daný žadatel bude volit.
1: Je tu ještě dovětek. Pokud máme už zpracovaný projekt, který nám už stát proplatil, je nutný takzvaný renovační pas, otazník, a ten nám případně zpracuje původní firma, která už nám dělala projekt na dům. Je tu ještě dovětek, jedná se o komplexní rekonstrukci rodinného domu.
3: Pokud se jedná o komplexní rekonstrukci rodinného domu, s velkou pravděpodobností k té dokumentaci bude zpracován i průkaz, protože to byl požadavek i toho předchozího programu, takže tam není nutné mít zpracovaný renovační pas.
1: Posloucháte Velkou radioporadnu a máme dalšího posluchače, jestli dobře chápu gestikulaci z režie. Dobrý den, tady je Velká radioporadna, kdo se k nám dovolal?
6: Kovář, dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, vlastníme firmu SROčko, která je tak zároveň stavební firmou, a chceme postavit, protože máme pozemky na svých pozemcích, 8 domečků rodinných. Samozřejmě to budeme soustředovat pro důchodce a nějaké invalidní, aby to bylo bezbariérové a samozřejmě co nejmodernější. Máme šanci na nějakou dotaci dosáhnout?
1: Petr Waldman se tvářil skepticky během toho dotazu. Potvrdí to teď?
3: Potvrdím, v případě programu Nová zelená úsporám nikoliv. Tam dotace na novostavby už poskytovány nejsou, ale doporučil bych vám sledovat web Ministerstva pro místní rozvoj, protože pokud se rozhodnete investovat v podstatě na nějakou cílovou skupinu obyvatel, může se stát, že budete plnit parametry podpory státu ve formě takzvaného dostupného bydlení nebo nájemního bydlení, takže možná soustředit tu pozornost, pokud chcete nějakou podporu ze strany státu, tam směrem k Ministerstvu pro místní rozvoj.
1: Tak díky za další dotaz, díky za odpověď. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman, odborný poradce Michal Čejka. Za chvíli budeme v odpovídání na vaše dotazy pokračovat.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny a když se dívám do mailu, tak je vidět, že vás tohle téma zajímá, takže přicházejí další dotazy, jsme tomu rádi. Dál můžete psát na www.radioporadna.cz, tam je takový formulář, který vyplníte, také mailem na radioporadna@rozhlas.cz a také můžete volat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900 a telefon nám opět bliká. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Tak vypadá to, že ten, kdo se dovolal, tak nevydržel a vypadl. V tom případě se podíváme na dotazy z formuláře pan Adam z Bučovic. Dobrý den, měl bych na NZU Light dotaz. Již jednou jsem Light čerpal na výměnu oken a dveří a fotovoltaický ohřev teplé vody. Na zateplení jsem chtěl žádat o dotaci na opravdům po babičce, ale už jsem to nestihl. Můj dotaz zní, jestli můžu znovu žádat o NZU Light, jsme nízkopříjmová rodina. Díky, Adam.
2: Až po skončení doby udržitelnosti. Ta NZU Light je vzácná tím, že skutečně tam poskytujeme dotaci a má řešit ty nejoperativnější věci týkající se toho domu, to znamená, nejde úplně kombinovat tu předchozí NZU Light s tou novou NZU Light, ale je možné po skončení doby udržitelnosti v podstatě využít opakovaně NZU Light, případně jít do podpory formu bezúročného úvěru.
1: Což je kolik, ta udržitelnost?
2: Ta udržitelnost je 5 let.
1: Takže po 5 letech pan Martin z Brna. Dobrý den, chci se zeptat, zda Státní fond životního prostředí bude umožňovat zájemcům o fotovoltaiku vybrat si možnost, kdyby místo dotování úroku vyplatil stát postupně tyto peníze lidem. Jsme domácnost, která si nemůže další úvěr vzít.
2: Tuto variantu jsme zvažovali, byla to jedna z těch, která byly předmětem jednání, ale nakonec bylo rozhodnuto, já si myslím, že správně, že přecházíme skutečně čistě na bezúročné financování a kombinace přímé dotace pouze pro takzvané nízkopříjmové domácnosti. Pokud se podívám na ty doby splatnosti a na cenu fotovoltaiky, myslím si, že pro středně příjmovou domácnost i domácnost s nižšími příjmy, by opravdu ten úvěr se splatností 10 let neměl být příliš velkou bariérou na to, abych si dokázal pořídit fotovoltaiku, kde se vejdu bez problémů do 500 000 investice.
1: Tak teď už bychom měli mít někoho z tázajících se na telefonu. Dobrý den, tady je Český rozhlas, Velká radioporadna. Můžete se ptát?
3: Já bych se chtěl zeptat, když mám starý dům, který minulý rok měl šanci na opravdu po babičce dotaci a já bych ho chtěl zbourat a postavit na stejném místě novej. Jestli dostanu nějakou dotaci?
4: Dobrý den. Ano, v takovém případě dotaci získat můžete. Ona to není novostavba, i když v principu ano, ale je to novostavba v intravilánu na místě původního objektu. Nicméně jsou tam přísnější podmínky než pro běžné renovace, takže neměl by to být problém, pokud dům dobře zateplíte, pokud bude mít součinitel pro stopu tepla na úrovni klasifikace B. Pokud instalujete vzduchotechniku s rekuperací tepla a pokud splníte energetickou třídu celého toho průkazu na úrovni klasifikační třídy A, pak by to neměl být problém. Je to kvalitní novostavba.
1: Ještě Petr Waldman doplní.
2: Jenom doplním, nedostanete dotaci, ale budete moci čerpat ten bezúročný úvěr.
3: Ano, jo, rozumím, děkuju.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Paní Petra Sklatov, zdravím naše rádio. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou možnosti podpory na rekonstrukci. Jsme domácnost, 2 důchodci, z toho 1 ZTP, dům ale z 1/4 patří dceři.
2: To, že z 1/4 patří dceři, vůbec není na překážku toho, abyste využili program NZU Light, pokud splňujete definici zranitelné domácnosti, což v případě seniorů je až do toho 5. příjmového decilu a v kombinaci se ZTP si domnívám, že by to neměl být problém. Doporučuji určitě obrátit se na naše poradce. identifikovat si ta nejvhodnější opatření, zvážit využití toho poradenství ve formě zpracování renovačního pasu a domluvit se určitě s dcerou, protože ona jako spoluvlastník nemovitosti k tomu potom bude muset dát souhlas.
1: Michal Čejka doplní.
4: A v rámci zpracování toho renovačního pasu byste se s tím poradcem měli pobavit o tom, co skutečně na tom objektu budete chtít udělat a hlavně jaké máte finanční prostředky. Jestli jste omezeni v těch disponibilních investičních prostředcích, tak byste se měli v té první etapě soustředit na levnější opatření. Může to být zateplení stropu, výměna části oken a podobná opatření. Případně pokud máte třeba dožívající zdroj energie, tak zkusit se zaměřit, jestli tedy se vám do toho vejde i nový zdroj. Pokud ovšem nemáte problém s finančními prostředky a chtěli byste dům skutečně kompletně zrenovovat, pak se vám otvírá celá škála možností, včetně zateplení stěn a instalace obnovitelného zdroje, ať už je to tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika.
1: Tak další posluchač nebo posluchačka se dovolal nebo dovolala sem k nám do studia. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Vinklarová. Já bych se prosím vás chtěla zeptat na ty příjmy. Já jsem důchodkyně sama a kolik teda budu muset mít příjem, abych mohla dosáhnout na tu dotaci. A jak se to vypočítává, nebo ještě bych se chtěla zeptat, jak se to pak zjišťuje, nebo jo, jaké máme teda ty příjmy. Takže asi jsem tam zaslechla, že jako nějaké se na spořenost se nemusí vykazovat, ale jenom ty příjmy asi. A nevím, jak ta tabulka se hodnotí, jako jaký mám příjem, nebo prostě do čeho bych si vlezla, když jsem sama jediná v tom domku. Majitelka i obyvatel.
1: Tak Petr Waldman odpoví?
2: Já vám řeknu tu částku, je to tabulková částka, je to příjmový decil, ve vašem případě pátý příjmový decil, to znamená čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout částku 31 058 korun. To, jakým způsobem to budete dokládat, tak pokud budete naplňovat právě tento příjem, tak vám se vším zdarma pomohou naši poradci, takže obrátit se přes web Nová zelená úsporám na našeho poradce a on už si s tím dokáže poradit.
1: Tak možná prakticky má posluchač nebo posluchačka přinést výpis z účtu, nebo pokud pracuje pracovní smlouvu se mzdou nebo mzdový výměr, nebo jak se tohle to prokazuje?
2: Jsou tam standardní vlastně dokladování výše příjmu, ať už to je v podstatě stanovená výše starobního důchodu, nebo je to v případě, že by ten posluchač ještě pracoval na nějakou dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, nebo měl další zaměstnanecký poměr, tak samozřejmě ty výpisy toho, kolik vlastně jakoby vydělává, je to vždycky čistý měsíční příjem.
1: Vy jste tady vlastně už podruhé mluvil o různých decilech, což takhle v rádiu nemusí znít úplně srozumitelně. Kde jednoduše najít, co to znamená prakticky, to znamená, jaké příjmy musí mít, abych se vešel do té které kategorie?
2: Úplně nejjednodušší je podívat se na web novazelenauspora.cz k závazným pokynům Nová zelená úspora nebo k renovačním pasům. Tam všude máme připravenou kalkulačku pro to, aby se domácnost dokázala identifikovat, do jakého příjmového decilu spadá.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Ten stejně jako odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka zůstávají v našem studiu až do 12. hodiny, takže stále ještě máte hodně času pro to, abyste posílali své dotazy nebo abyste volali sem k nám do studia na číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: radioporadna.
1: 6 minut před 11. hodinou pokračuje Velká radioporadna. Dnes se věnujeme programu Nová zelená úsporám. Další dotaz z našeho formuláře na webu radioporadna.cz. Paní Zdeňka z Lysé nad Labem. Koncem roku 2025 jsem podala žádost o NZU. Nestihlo se, jsem již důchodce, šlo o výměnu oken a zateplení půdy. Výměna oken proběhne v červnu 2026 a dotazy. Lze o NZU žádat zpětně? To je první dotaz.
2: Ano, zpětná způsobilost je 12 měsíců od podání nové žádosti.
1: Druhý dotaz s tím související, zateplení fasády nelze, protože jde o památkově chráněné. Jak se řeší, když zateplení je v rozporu s památkáři?
2: To by byl samozřejmě problém, protože ty pokuty od památkářů nejsou úplně symbolické, takže to bych nedoporučoval. Na druhou stranu i památky je možné zateplovat, jen je potřeba projednat ten záměr s příslušnými místy s památkovou péčí a dají se najít i celkem hezké efektivní řešení a my v případě památek tam máme malinko větší koeficient, to znamená i ta výše dotace je vyšší právě s ohledem na to, že ty konstrukce jsou složitější a dražší.
1: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší?
2: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší.
1: To se složitě počítá podle situace?
2: Když to zjednoduším, je to kolem 10% navýšení.
1: Michal Čejka chce doplnit nějaké zkušenosti s památkovými nebo památkově chráněnými objekty?
3: Architektonicky cenné, historické anebo památkově chráněné objekty lze dělat velmi citlivě tu energetickou sanaci. Vždycky je potřeba k tomu bavit se i s orgánem ochrany památkové péče, vzít si k tomu architekta a udělat ten dům tak, abyste z něho neměla radost jenom vy, co se týká účtu, ale i to okolí, až bude chodit okolo a bude si říkat, to je opravdu krásný dům. On potom naroste i na hodnotě, protože bude nejenom hezký, ale i energeticky úsporný.
1: Další dotaz, pan Jan z Prahy. Mohu dostat dotaci na byt po tatínkovi, který je v dezolátním stavu? Je to byt v bytovém domě, kde je SVJ, ale asi čtvrtinu bytů vlastní městská část Praha 5. Mohu se dostat k nějaké dotaci?
2: Je potřeba to řešit komplexně za celý bytový dům, to znamená SVJčku musí být tím žadatelem.
1: A tam musí být shoda podle příslušných předpisů, předpokládám.

0: Předpokládám, že čtvrtinu městské části asi úplně obejít nepůjde.
1: Je tomu tak, ale na druhou stranu ani ta městská část, pokud vlastní čtvrtinu bytů, by neměla být na překážku toho, že by jako nechtěli renovovat bytový dům za účelem úspor energie a úspor nákladu na provozu.
0: Paní Barbora z Kolína, dobrý den, zajímalo by mě, zda uvažujete nad variantou dát peníze místo bankám přímo lidem, třeba nějak postupně, nemusí to být klasická dotace, úvěr si totiž vzít nechci, takže pro mě NZU v této podobě není zajímavá. Předem děkuji za odpověď.
1: No, my v tom novém nastavení, když dám stranou NZU Light, která je postavena na dotacích, byť v možnosti s kombinací s úvěrem, ale to čisté bezúročné financování je právě za účelem financování renovací u domácností, které nemají naspořené finanční prostředky. Tady to úplně není o tom, jestli chci nebo nechci si vzít úvěr, ale o tom, že stát dostává do systému energetických úspor další, tentokrát soukromé peníze, a díky tomu umožňuje podpořit daleko více projektů, než kdyby pracoval pouze s těmi omezenými dotačními prostředky. To znamená, není to o tom, jestli chci nebo nechci, ale v případě domácnosti by se měla rozhodovat, jestli se mi to vyplatí nebo nevyplatí, ať už na nákladech na energie, anebo i na zhodnocení ceny své nemovitosti.
0: Doplní Michal Čejka.
2: Renovace se vyplatí tak jako tak, je to za mě nejlepší důchodové pojištění a pokud máte finanční prostředky, tak dává smysl pro vás to zrealizovat a nechat ty vzácný státní prostředky pro lidi, kteří nemají takové možnosti jako vy, nemají na účtu tolik peněz a jim skutečně ten bezúroční úvěr pomůže. Ono možná trošku zní strašidelně to slovo úvěr, můžem tomu říkat klidně bezúročná půjčka, je to stejné jako kdybyste si pořizovala auto na leasing, ta firma vám řekla, ale my po vás nechceme nic navíc, jenom nám tu částku zaplatíte ve 180 splátkách měsíčně. To je velmi za mě zajímavé, není to jako klasický úvěr, nemusíte ručit nemovitostí, pokud to nevyžaduje to financování, a je to opravdu o tom, že si tu částku rozložíte na následujících 10-15 let a splácíte ji po kousku. Tady ku podivu se toho lidi většinou nebojí, ať už jde o spotřební zboží nebo o auto, ale jakmile se řekne úvěr u rekonstrukce, tak už jsou ty lidi opatrní, ale nemyslím si, že to je na místě. Pokud máte vlastní prostředky, realizujte to z vlastních, je to nejlepší.
0: A rozumím, na druhé straně, ať už tomu budeme říkat půjčka nebo úvěr, pořád ten člověk bude dlužníkem, a rozumím tomu, že jsou lidé, kteří nechtějí zkrátka dlužit, nebo je jim neúplně příjemně, pokud nějaký dluh mají, takže to předpokládám, že to je za tím dotazem, který přišel. Já možná ještě navážu, protože už v předstihu přišel nepodepsaný dotaz. Pokud se ukáže, že ty úvěry nikdo nechce, změníte to? Pane řediteli, je nějaká šance, že by se to změnilo?
1: Já bych úplně nespoléhal na to, že by úvěry nikdo nechtěl. Naopak ta zpětná vazba z trhu je, že úvěry, bezúročné půjčky jsou velmi zajímavým finančním produktem. Je potřeba si uvědomit, že tím, že udělám komplexní renovaci nebo i povedenou dílčí renovaci, tak budu výrazně spořit náklady na energie. To znamená, ta návratnost i ve splácení té jistiny je v podstatě garantovaná tím, že bydlím a platím účty za energie a ty účty platím výrazně nižší.
0: Tak doplnění ještě Michala Čejky.
2: Občas je i případ, nebo nemusí to být občas, ale když se skutečně dobře povede navrhnout tu renovaci, kvalifikovaně, odborně a efektivně, tak se ukazuje, že splátka té jistiny odpovídá měsíční úspoře za energie. To znamená, když to hodně zjednoduším, tak si zrenovujete barák v podstatě za nulový rozdíl. Nemění se vám místo, abyste ty peníze dávali na energie, distributorovi energie, tak jste si ho zrenovovali a dáte je na splátku té renovace a za 15 let máte krásný, funkční, splacený, vlastně zrenovovaný dům, ve kterém se vám bude skvěle žít.
0: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia na číslo 731 800 900. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli se dá čerpat z NZU také na celoročně obyvatelnou zděnou chatu, to je první dotaz. A druhý dotaz je, pokud už na tu chatu mám hypotéku, dá mě někdo úvěr, další bezúročný? Budu poslouchat, děkuji.
0: My děkujeme za dotaz. Petr Waldmann se ujímá odpovědi.
1: Je tam stejná podmínka užívání domů, které jsou skolaudovány k rekreačním účelům, nicméně slouží k trvalému bydlení, takže odpověď je ano. Pokud máte na dům nabranou hypotéku, podotýkám, že je možnost využít i NZU Lite, to znamená tu přímou dotaci, pokud chcete, kde v podstatě to zatížení vaše díky přímé dotaci nebude velké, pokud se rozhodnete nevyužít té dotaci ještě bezúročný úvěr, pakliže byste se rozhodla jít do komplexní renovace, to znamená dělat širší opatření, tak díky té dlouhé době splatnosti není úplně vyloučeno, že by si banka dokázala poradit jak v kombinaci hypotéka, tak ten bezúročný úvěr, ale určitě bych doporučil probrat v prvé řadě s odborníkem ta vhodná opatření formou toho takzvaného renovačního pasu.
0: Doplnění Michala Čejky?
2: Dojděte se nejdříve zeptat na banku, jaké vůbec máte možnosti, co vám ta banka v rámci toho úvěru nebo té hypotéky, kterou už máte, dovolí a jestli je tam vůbec ta šance, až následně vlastně si pozvěte toho odborníka a dořešte ten renovační pás a tu žádost o dotaci.
0: Michal Čejka říká, dojděte se zeptat na banku, pane řediteli, je už nějaká banka, která by to měla jasné, která by věděla ty podmínky, kam už teď je možné se přijít zeptat?
1: Já se domnívám, že byť banky budou startovat poskytování úvěrů někdy po letních prázdninách, to znamená se začátkem podzimu, tak přesto tahle ta odpověď na tu otázku je poměrně jednoznačná, to znamená, je to v zásadě o úvěrovatelnosti té dané domácnosti, to znamená...
0: Že už teď do jakékoliv banky má smysl se zajít.
1: Do jakékoliv banky, ideálně do té banky, kde má paní samozřejmě vlastně načerpanou hypotéku, tam položit ten dotaz a myslím si, že by si s tím měli dokázat poradit.
0: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia. Dobrý den.
4: Dobrý den, prosím vás pěkně. Chtěla jsem se zeptat, s manželem jsme oba v invalidním důchodu, už jsme jednu žádali na zateplení a na okna o dotaci a chtěli jsme se zeptat, jestli je možný žádat ještě jednou na výměnu tepelného, jako na topení. Máme krbový kamna a chceme je vyměnit za jiný zdroj tepla. Peletovací kamna a tak podobně, jestli je to možné.
1: Pokud jste využili ten program z předchozího období NZU Lite, to znamená tu zvýhodněnou dotaci pro seniory, tak budete moci žádat až po těch 5 letech po skončení doby udržitelnosti.
4: Dobře, děkuji vám.
0: Tak díky za další dotaz, díky za další odpovědi. Velká radioporadna bude pokračovat až do 12 hodin.
5: Velká radioporadna. Své dotazy posílejte přes web radioporadna.cz nebo volejte přímo do studia 731 800 900. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny. Další dotaz z internetu, pan Jan z Pardubic. Dobrý den, minulý rok se těsně nestihla dotace, v prosinci se FVE dokončila, tedy fotovoltaická elektrárna. Jde zpětně ještě nějak dotace dostat, aby to pomohlo? Musel jsem si půjčit od rodiny, děkuji.
2: Zpětně dotace lze dostat pouze v tom případě, že naplňujete charakter té zranitelné domácnosti, to znamená, vejdete se do té NZU Light, jinak můžete čerpat ten bezúročný úvěr a způsobilost výdajů je 12 měsíců od zpětně od podání nové žádosti.
1: Takže to je konkrétní odpověď na další dotaz. Uvažujeme o bezúročné půjčce na komplexní renovaci. Tam jsou podmínky jaké, kdy se může žádat o půjčku, kdo rozhoduje o výši půjčky a o délce splácení?
2: Tak v případě bezúročných úvěrů už budete moci od 25. června podat žádost o posouzení vašeho projektu na Státní fond životního prostředí, standardně na webu novazelenauspora.cz, tam máte napsané a uvedené všechny parametry, co budete potřebovat. Pokud se jedná o komplexní renovaci, bude to projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti. Státní fond životního prostředí vám posoudí v podstatě ten projekt a sdělí vám tu maximální výši toho bezúročného úvěru, který můžete načerpat u té banky, kterou si vyberete, která vstoupí ve spolupráci s námi, a předpokládáme, že během podzimu by měly banky postupně spouštět bezúročné financování vašich projektů.
1: I dál máte k dispozici také naše telefonní číslo 731 800 900. Teď toho využil další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, tady Kučerová z Pardubicka. Mám velký dotaz, co mám dělat. Loni jsme si nechali vyměnit okna i zateplit strop pod půdou, nebo a zpracování jsem zadala jednomu poradci, nebudu ho jmenovat. V červnu dostal, loňského roku v červnu dostal veškeré podklady, včetně fotodokumentace. A ještě teda k tomu druhá věc. Já jsem ZTP v invalidním důchodu 3. stupně a můj otec je ve starobním důchodu, nikdo jiný tady nebydlí a jsem teda poloviční majitelka domu. A prostě ten poradce mě tvrdil, že to podal, pak jsem zjistila, že asi ne, potom mi nezvedal, pomalu 4 měsíce mi nezvedal telefon, ignoroval mě. A prostě prošla ta lhůta a teďka nevíme, co s tím.
2: No, tady bude určitě nutné podívat se na smlouvu, pokud jste měla uzavřenou s poradcem smlouvu, kde měl nějaké povinnosti, měl nějaké závazky směrem k vám a asi vám nezbyde nic jiného, než to řešit nějakou občanskou právní cestou, protože...
1: To znamená zažalovat.
2: Ano, minimálně předžalobní výzva, že v zásadě náklady, které vám vznikly a které mohly být i díky tomu, že on vám poskytoval nějaké informace, uváděl vás v omyl s tím, že vám říkal, že podal žádost o podporu, to znamená, budete to muset řešit touto cestou.
3: No a teďka ještě můžu jednu otázku.
1: Můžete.
3: Když máme tu dokumentaci za loňský rok, všechno, mohla bych čerpat v nějakém jiném programu? Nějakou dotaci?
2: Čerpat byste mohla, jen upozorňuji na tu způsobilost výdajů, která je nastavena 12.
3: Bohužel, jako my se tam nevejdeme, jo. Já máme ty důchody tak akorát, že se tam prostě nevejdem do toho.
1: Do těch zranitelných domácností.
3: Do té superdávky se nevejdem.
2: Nemusíte se vejít do superdávky. Pakliže jste seniori, to znamená, pobíráte starobní důchod, jestli jsem tomu dobře rozuměl.
1: Tatínek, myslím, starobní
3: jeden
1: důchod.
3: Jeden starobní.
2: Tak tam je to nastaveno opravdu na 5. příjmovém decilu, to znamená, pokud je to dvoučlenná domácnost, tak je to v tuto chvíli čistý příjem ve výši do 46 tisíc korun. To znamená, pokud máte čistý příjem do 46 tisíc korun, nepřekročíte ho, tak naplňujete v podstatě parametry programu NZU Light a můžete žádat o dotaci.
3: Ano, děkuju moc. Tak,
1: také děkujeme za dotazy. Já možná navážu na ten dotaz, pane řediteli, setkáváte se s tím, že poradci fungují tak, jak teď bylo popsáno, a pokud někdo má takovou zkušenost, má se na vás obrátit, může to třeba vést k tomu, že toho člověka nebo tu firmu vyškrtnete?
2: Jeden z těch důvodů, proč jsme přistoupili k tomu redesignu poradenství, byly právě i některé tyto případy, byť podotýkám, jedná se opravdu o výjimečné případy. Drtivá většina poradců fungovala i v tom uplynulém období velmi dobře. Ta zpětná vazba i od těch klientů byla velmi pozitivní. Na druhou stranu i s tím, že se setkáváme čas od času s těmito případy, které popisovala posluchačka, tak jsme zpřísnili kritéria a máme daleko širší etický kodex a máme daleko větší možnosti, jakým způsobem, pakliže by se prokázalo to, co zmiňovala posluchačka, jak rychle s poradcem ukončit spolupráci.
1: Doplnění ještě našeho druhého hosta radioporadny, to znamená Michala Čejky.
4: A výběr poradce je hrozně důležitý, protože je to pro vás parťák a ta důvěryhodná osoba, která s vámi má spolupracovat a má na něj být spoleh. Buďte velmi obezřetní, pokud by ten poradce byl spojený třeba s konkrétní firmou nebo prodejem nějakého konkrétního zařízení, protože v tu chvíli je tam obrovské riziko toho, že on nedělá službu pro vás, ale pouze se vám snaží prodat nějaké svoje zařízení a skovat to za tu službu. Ten poradce by měl být skutečně nezávislý, můžete si ověřit někde reference, většinou na tom internetu bývají, a je to skutečně pro vás ten nejbližší parťák, kterému byste měli důvěřovat. Takže opatrně s výběrem a mějte ten vykřičník a buďte opatrní, pokud je to firma, která se vám snaží prodat nějaké zařízení a nabídne vám vlastního poradce, tak tam bych byl velmi, velmi opatrný, protože to nemusí směrovat skutečně k nezávislému poradenství.
1: A ve Velké radioporadně vítáme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
5: Dobrý den, tady Kuřím. My jsme před dvěma rokama darovali jsme třem dětům byt, třipokojový. Ty dva jsou teda už v důchodě, ten jeden ještě ne. Já mám tady břemeno, ale nemají tady bydliště. Mají nárok na nějakou dotaci?
2: Ano, je tam nárok na dotaci, protože my to vlastnictví bytu bereme i v úvahu, pakliže se jedná o nějakou přímou příbuzenskou linii, protože ten případ, o kterém hovoříte, je častý, že rodiče postupně přepisují majetky na své potomky, ale zároveň ten dům obývají, to znamená, my se budeme vždycky dívat na tu domácnost, která tam rozhodně v tom domě žije, a tu budeme posuzovat.
5: Já tady mám břemeno, bude si jako na mě se nebude brát nějaké ohled.
2: Ne, to vůbec nevadí, pro nás je klíčové ta domácnost, která trvale ten dům užívá, a to vlastnictví, pokud ho vlastní někdo v té přímé příbuzenské linii, není na překážku poskytnutí dotace.
1: Tak,
5: děkuji.
1: Díky za dotaz, díky za odpověď. A v tomhle bloku ještě jedna otázka, paní Blanka. Dobrý den, kolik se platí za pomoc poradce uvedeného na stránkách Zelená úsporám?
2: To záleží, jaké služby ten poradce poskytuje, protože to poradenství je trochu širší. Poradenství spočívá i v tom, že se pořádají i v těch nejmenších obcích semináře, které jsou samozřejmě zdarma pro zájemce o to dozvědět se o možnostech realizovat energetické úspory. Za renovační pás, jak tady zaznělo už v úvodu dnešního pořadu, tak mají domácnosti takzvaně zranitelné tento renovační pás zpracovaný zdarma, a my jim vlastně za ten renovační pas platíme buď 3 nebo 5 000 korun.
1: Tolik tedy další blok otázek a odpovědí. Velká radioporadna ale nekončí. Až do 12 hodin se dál můžete ptát na webu radioporadna.cz nebo můžete dál volat na naše telefonní číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 11:30, posloucháte dál velkou radioporadu. Dnes na téma program Nová zelená úsporám. Máme dalšího volajícího. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Tak nemám? Máme, ano, tak to je dobře. Už jsme si mysleli, že jste se ztratila. Tak to je dobře, že ne, ptejte se.
1: Jsme starobní důchodci a z vlastních finančních prostředků jsme si před asi 3 lety vyměnili okna z dvojskla. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné za dotace vyměnit dvojskla za trojskla.
2: Tak, já bych tady určitě doporučil vlastně to, co jsme tady prezentovali na začátku, renovační pas. Pro vás by v tuto chvíli mělo být opravdu tím kritériem a volbou nechat si zpracovat renovační pas, který vám doporučí, co s tím daným domem je vhodné dělat. Nikoliv k tomu přistupovat, že stát teď pro zranitelné domácnosti dává na něco dotace, takže zrovna si říkáte, že vyměníte okna, ale je potřeba se podívat na ten dům jako celek. Takže obraťte se na poradce a předávám asi slovo Michalu Čejkovi.
3: A jestli už ty okna máte vyměněny a jsou před 3 roky vyměněny, tak vám přechod na trojskla příliš nepomůže. Ty okna i s těmi dvojskly už nejsou špatný. A věnujte se jiným částem toho domu. Můžete zateplit strop k půdě nebo střechu, můžete zateplit některou ze stěn nebo celé ty stěny, strop k suterénu, můžete vyměnit zdroj energie, můžete zateplit rozvody teplé vody, můžete si instalovat obnovitelný zdroj, který vám bude ohřívat teplou vodu anebo vyrábět elektrickou energii. Ale rozhodně se vám nevyplatí, pokud ty okna jsou v pořádku a fungují, dají se otvírat, nevypadávají vám z toho okenního otvoru, tak se vám nevyplatí je vybourávat a dávat tam trojskla. Nepřinese vám to kýžené úspory, zbytečně si vyplýtváte finanční prostředky. Zkuste najít jiné opatření, které vám skutečně přinese reálné úspory a k tomu právě využijte toho poradce, který projde ten dům a navrhne vám to nejlepší, co by tam šlo udělat.
1: Tak, děkuji vám za vaši odpověď.
0: My děkujeme vám za to, že jste zavolala a zeptala se. Další dotaz internetu paní Jarmila z Brněnska. Dobrý den, před 3 lety jsme měnili v rodinném domě okna v rámci dotace. Teď bychom rádi pokračovali v zateplení domů, fasády a také s novým topením. Teď máme plynové, s manželem jsme již řadu let důchodci. Společně měsíčně máme 48 780 korun. Vejdeme se do výše dotace. Pan ředitel Waldmann už se dívá do excelové tabulky, tak vejde se tato rodina do limitu?
2: Pokud se jedná o čistý měsíční příjem, tak tady jste malinko nad ten deklarovaný 5. příjmový decil, ten je na částce 46 tisíc korun. Navíc jsem pochopil, že jste využili program NZU Light před 3 lety, to znamená další nárok na Lightku byste teoreticky měli až v podobě udržitelnosti, to znamená ještě 2 roky nikoliv, ale za zvážení stojí určitě použít a využít i ten bezúročný úvěr, protože to, že je někdo v důchodovém věku, neznamená, že si nemůže vzít nějaký krátkodobý bezúročný úvěr na nějakou další realizaci opatření, dílčích opatření v tom domě. A zase je dobré začít u toho renovačního pasu.
0: To už odpovídáte možná i na dotaz pana Miroslava z Lelekovic. Dobrý den, může dostat úvěr senior 75+?
2: Co se týká poskytnutí úvěru seniorům, jsem přesvědčen o tom i v těch diskuzích s bankovními institucemi, že ten věk není úplně vylučujícím kritériem, protože je možné poskytnout ať už zajištěný nebo nezajištěný úvěr, je možné tam mít spoluvlastnící nemovitosti, to znamená, je možné zapojit už v podstatě do té budoucí renovace potomky, pokud se rozhodnu s tím domem nakládat, takže na to není úplně jednoduchá odpověď a je možné se samozřejmě dotázat té bankovní instituce. Ty úvěry nemusí být nutně v řádech vyšších jednotek milionů. Bavíme se opravdu o tom, že ty bezúročné úvěry na ta dílčí opatření mohou být i v řádech 100 tisíců.
0: Měli bychom mít dalšího volajícího. Dobrý den, tady je velká radioporadna.
4: Prosím vás, já jsem se chci zeptat na to, že máme jako vzaný úvěr a někteří lidé, kteří si to mohli dovolit, tak to splacejí, ale jsem v důchodu. A teď se to zateplilo, asi je tomu tak necelého 5 roku. A teď každému se dá určitá částka, kterou musí splácet. To znamená, že já musím splácet, jsem v důchodu a teď jsem slyšel, že je možnost si vzat bezplatnou půjčku, takže bych chtěl to splatit jako.
2: Pochopil jsem, že zřejmě bydlíte v bytovém domě.
4: Je to bytový dom o 9 nájemníků.
2: A využil ten bytový dům dotaci z programu Nová zelená úsporám nebo nevyužil?
4: No, ano, on využil, ale určitou částku dostali jenom, jo. Já nevím, jestli 800 tisíc, nevím, kolik zateplení stalo kolem přes 3 miliony nebo víc.
2: Jasně, rozumím, ale bytový dům, ten žadatel asi jste SVčko, jestli tomu dobře rozumím, Sdružení vlastníků jednotek, tak jste měli možnost, nebo to SVčko mělo možnost požádat kromě tehdejší dotace ve výši, dejme tomu 30%, ještě dotaci pro domácnosti, které obývají seniori, tehdy to takhle bylo nastaveno a tu dotaci vlastně to SVčko mělo povinnost použít na to, aby se vám razantně nezvýšil příspěvek do fondu oprav. Jestli ho využilo to SVJčko, tuto možnost a požádalo si za vás, nebo s vaším souhlasem samozřejmě, o dotaci to v tuhle chvíli nedokážu říci, ale ta možnost tady byla.
0: To znamená minimálně se zeptat na SVJčku, jestli toho využili a jestli je to dobře rozpočítané, to by asi za pokus stálo. Ještě Michal Čejka doplní.
3: Já jsem zaslechl, že to možná už to zateplení bylo zrealizované před 10 lety.
4: Ne před 10 lety, teď loni.
3: Dobře, loni tak se... pak ano, pak je to tak, jak říká pan ředitel.
0: To znamená kontaktovat SVJčko. Každopádně k té základní otázce nárok na bezúročný úvěr z tohodle bohužel neplyne.
2: Je to tak.
0: Tak byť jsme vás zklamali, asi tak děkujeme za dotaz. Další otázka přišla internetem. Dobrý den, chceme se zeptat, jestli bychom mohli požádat o dotaci na výměnu oken u chaty. Jsme s manželem v důchodu, většinu roku bydlíme na chatě, trvalé bydliště, ale máme v bytě ve městě. Děkuji za odpověď. Jarmila z Pardubic.
2: Tady určitě musíte v tom rekreačním domě trvalé bydlet celoročně, nikoliv jenom část roku, takže nikoliv bohužel.
0: Další dotaz, pan René Zvišková. Dobrý den, rád bych se zeptal hosta v dnešní radioporadně na možnosti financování a dotací pro bytové domy. Plánujeme v našem SVJ rekonstrukci a zateplení střechy panelového domu. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou aktuální podmínky programu Nová zelená úsporám pro bytové domy, zajímají mě tyto věci. Jaká je přibližná výše dotace na zateplení střechy a zda lze v jedné žádosti kombinovat zateplení a také instalaci solárních panelů nebo zelenou střechu? Já to možná budu dávkovat.
2: Dotace pro bytové domy přímo pro sdružení vlastníků nebo bytová družstva není poskytovaná žádná, s výjimkou přímé dotace jako pomoc domácnostem, které obývají byty a patří mezi zranitelné domácnosti. To znamená, poskytována podpora pro renovaci bytových domů bude v kombinaci bezúročného úvěru a zároveň přímé dotace pro konkrétní byty v tom daném bytovém domě. Kombinace zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie, případně zelené střechy je ideální kombinace, zejména pokud se bavíme o komplexní renovaci toho bytového domu.
0: Tak tím jste odpověděl už na další část, jak funguje podpora pro seniory a sociálně slabší rodiny v bytovém domě, tam tedy je možnost získat tu dotaci.
2: Ta částka je až 120 tisíc korun podle plochy bytu na jeden byt. Podmínkou je, aby skutečně sloužila tato přímá dotace snížením splátek jako příspěvek do fondu oprav té konkrétní domácnosti.
0: A poslední podotázka, jak v praxi fungují nové bezúročné úvěry od státu, kdo o ně může za dům požádat, když máme externího správce? Statutární orgán SVJ.
2: Je to standardně statutární orgán SVJ. Jak to bude v praxi fungovat? Teď doporučuji určitě si nastudovat příslušné závazné pokyny, které jsou zveřejněny na webu Nová zelená úsporám.cz a už 25. června můžete u nás podat žádost o posouzení projektu pro budoucí poskytnutí bezúročného úvěru.
0: Michal Čejka.
3: Abyste splnili ty podmínky pro to komplexní zateplení, tak pravděpodobně už budete muset mít zateplené vnější stěny. Pak ta střecha vlastně k tomu, která se dodělá, tak vám pravděpodobně umožní dostat se do klasifikační třídy C, jak na obálce, tak i ve výsledku na tom průkaze. Pokud je nemáte zateplené, tak je vysoce pravděpodobné, že nesplníte všechny ty podmínky pro to komplexní zateplení, budete žádat pouze v oblasti dílčí a tam pak tedy není ten příspěvek na ty sociálně slabé domácnosti, o kterém tady pan ředitel mluvil.
0: Takže díky za tohle upřesnění. Další posluchač nebo posluchačka se k nám dovolali. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Jste ve vysílání Českého rozhlasu, můžete se ptát k Nové zelené úsporám, tak tento dotaz neuslyšíme, ale máme další dotaz z internetu. Pan Jaroslav ze Skutče, dobrý den, předně děkuji za toto téma radioporadny. Plánují výstavbu nového rodinného domu na pozemku, kde v současnosti stojí rodinný dům, starý rodinný dům. Dočetl jsem se, že s touto možností tento nový program počítá, obdobně jako tomu bylo dříve, ale mám dva dotazy, které bych prosil zodpovědět. Za prvé, měl bych na bezúročný úvěr v rámci tohoto programu nárok v případě, že nový dům bude postaven na pozemcích, které jsou pod společným oplocením se starým rodinným domem, ale přímo do pozemku starého domu bude zasahovat pouze menší částí a zbylá část domu by se nacházela na jiném pozemku?
2: To jsou přesně případy, které doporučujeme konzultovat u nás na Státním fondu životního prostředí. To znamená, obraťte se s tímto atypickým případem na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Jsou tam nějaké limity, jaký zásah může být mimo ten původní objekt, který se z důvodu ekonomických bude bourat a bude se místo toho stavět v podstatě ten nový.
0: Tak díky. Další volající. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
5: Dobrý den, tady Dobešová Alena, Rokytní Uhronova. Prosím, pěkně, chtěla jsem se zeptat, v roce 2018 1.11. jsem uvedla do chodu tepelný čerpadlo, ale ta firma, co mě to instalovala, tak neudělala fotodokumentaci a já po několika žádostech jsem na tu dotaci nic nedostala. A tak se chci zeptat, jestli je možnost
2: pěkně
5: něco udělat.
2: Tady předpokládám rok 2018, už je poměrně dlouhá doba naspátek.
5: No,
2: tady předpokládám a asi jako není možné už udělat vůbec nic. Zřejmě jste nesplnila, že ty základní podmínky, které vám poskytovatel dotace, ať už to byl kraj v rámci kotlíkových dotací, nebo třeba státní fond v rámci programu Nová zelená úsporám, nesplnila a ta dotace nebyla z tohoto důvodu poskytnuta. Pokud to firma zavinila, jak uvádíte, tak je nezbytně nutné řešit to občanskoprávní cestou vůči té firmě.
0: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Tolik další blok dnešní velké radioporadny, ta ale stále nekončí. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman a také odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka budou našimi hosty až do 12 hodin.
6: Velká radioporadna. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Do dnešní velké radioporadny se dovolal další posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka Vlasta a chtěla bych se zeptat. Je mě 75 let, bydlím sama v rodinném domku. V loni mě teda zemřel manžel, takže ten rodinný domek, půlku domku mám já a půlku mají dva synové. A chtěla bych vyměnit, mám topím plynem, elektrokotel z roku 93 a chtěla bych to vyměnit za tepelný čerpadlo, jestli bych měla nárok na nějakou dotaci.
3: Nárok byste podle všeho měla, protože zřejmě budete splňovat kategorii NZU Light, té zranitelné domácnosti, pokud nemáte jako jedna osoba větší příjem, čistý peněžní příjem než 31 tisíc korun.
2: No to ne, to nemám.
3: To nemáte, výborně. To, že spoluvlastní dům vaši synové vůbec nevadí, protože vy ho dále spoluvlastníte a obýváte. Synové samozřejmě budou muset tomu dát souhlas. A zase bych tady velmi zvážil vhodnost těch opatření, jestli se soustředit jenom na zdroj, nebo trošku si pohrát s tou takzvaně obálkou budovy, protože to je velmi důležité, pakliže přecházím zrovna na tepelné čerpadlo, který má svá specifika.
1: Doplní určitě. Aha. Michal Čejka.
4: A tepelné čerpadlo je úžasný zdroj, který vám dokáže ušetřit, řekněme, 50 až 70% energie. Ale to, co musíte pochopit, je, že ono využívá mnohem dražší energii, což je energie elektrická. Takže zatímco u plynu platíte momentálně za jednu kilowatthodinu spotřebovanou nebo tu, kterou si vytopíte, řekněme 2 koruny až 2 koruny 50, tak u elektrické energie to může být klidně 6 korun, 6 korun 50. A tady je potřeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo při současném poměru ceny zemního plynu a elektřiny nepředstavuje zásadní úsporu provozních nákladů. A to znamená, jestli skutečně směřujete k tomu, že chcete ušetřit provozní náklady, tak bych možná zvážil v rámci diskuze s tím poradcem opatření na obálce budovy, na tom tepelně izolačním kožíšku, což vede k naprosto přímé úspoře jakéhokoliv paliva, které tam máte. A většinou se to tepelné čerpadlo realizuje až ve chvíli, kdy ten tepelně izolační kožíšek už je na nějaký slušnější úrovni, můžete si dát menší tepelné čerpadlo, je to automatický zdroj budoucnosti, a v tu chvíli vlastně ten domeček bude fungovat. Ale buďte opatrná s tím, pokud máte energeticky náročný dům, neslibujte si úplně, že ty provozní náklady půjdou nějak extrémně dolů, pokud netopíte čistě tou elektrickou energií, ale topíte převážně tím zemním plynem. Tam je potom to riziko.
2: Je to malý rodinný domek 3+1, mám to zčásti zateplený. 3 zdi jsou zateplený, jedna teda není. Skla mám dvou skla, okna a ještě jsem si teďka ale vzpomněla, že v roce 24 jsme dostali ještě s manželem dotaci na ohřev vody.
3: No tady budete... Ano. Tady budete muset počkat po skončení doby udržitelnosti, protože tady pokračovat v programu Nová zelená úsporám Light nebudete moci.
1: To znamená do roku 29.
3: Tak.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpovědi, včetně té praktické stránky, co může způsobit, že očekávání směrem k tepelným čerpadlům mohou být přehnaná, pokud jde o snížení nákladu. Vy jste měli už před radioporadnou v minulých dnech možnost volat své dotazy také na náš záznamník. Teď tady jeden takový dotaz máme.
5: Vnuk dostal od rodičů dům z 50. let. Je mu 21 roků a začíná podnikat jako OSVČ. Chce opravovat dům. Má nárok na dotaci nebo jen na půjčku?
3: Nárok na dotaci zřejmě mít nebude, protože v případě mladého člověka by se musel vejít buď do superdávky, což předpokládám, že asi nebude, pokud začíná pracovat, to znamená, pak je ten druhý parametr, je třetí příjmový decil. Pokud je sám v tom zděděném domě, tak by musel mít příjem maximálně 25 tisíc čistého, pak by měl nárok na dotaci. v té lajce, ale já bych tady doporučil opravdu zvážit komplexní renovaci toho domu a využít bezúročný úvěr, kde by, pokud by spadal do čtvrtého příjmového decilu, tak může mít splatnost až 25 let a skutečně plánuje-li založit potom později rodinu, tak se podívat na ten dům komplexně. Ta lajtka, je potřeba si zdůraznit, že ta lajtka slouží opravdu na nějaké ty základní opatření, které přinesou ten okamžitý efekt, ale z hlediska užívání toho domu dlouhodobého je tady určitě vhodnější podívat se třeba na tu komplexní renovaci s tím bezúročným úvěrem.
1: Já připomenu, když tady opět zazněl čtvrtý decil, ty konkrétní částky najdete na webu Nové zelené úsporám, ty konkrétní cifry, kolik můžete mít příjem, tak abyste se do této kategorie vešli, tak to je jenom doplnění a předpokládám, že možná k tomu, co říkal teď Petr Waldman, bude ještě něco chtít doplnit Michal Čejka?
4: Pro takhle mladého člověka, zvlášť pokud plánuje tu rodinu, tak je určitě komplexní renovace to, kam by měl cílit, protože on ten dům bude pravděpodobně užívat následujících 20-30 let. Většina těch opatření přesahuje v životnosti tuhletu linii a když už se to jednou dělá, tak se to má dělat pořádně, protože nejdražší na jakékoliv rekonstrukci je vůbec to, že se pro ní rozhodnu, to znamená práce a materiál. To, jestli tam přidám nějakou izolaci navíc, jestli tu technologii obnovím, už je otázka na konkrétního poradce, na to, v jakém stavu ta budova je, ale přesně pro takovéhleho člověka je určen renovační pas, to znamená výhled, horizont 25 let, říci, co všechno na tom objektu je možné zrenovovat, za jakou investiční částku, s jakou úsporou, s jakou výší dotace a on už se pak sám rozhodne podle svých příjmů a podle možností toho úvěru, který může čerpat až do 2 milionů, co vlastně zrealizuje v rámci té první etapy toho programu a co odloží třeba za 5, za 10 let. Je to bezúročná půjčka, kterou z hlediska bonity u banky může i se zárukou vlastně té nemovitosti, ale tady je přesně to krásný, že on si rozloží v principu tu splátku na dalších 15 let a může mu to skutečně vyjít tak, že bude šul nul, to znamená to, co ušetří na energiích, tak dá na tu splátku té jistiny a řekněme po těch 15 letech má zrekonstruovaný dům a čistý stůl.
1: Odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Zůstávají ještě čtvrt hodiny hosty dnešní velké radioporadny. Za chvíli se dostaneme k dalším dotazům.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

Sníčku.

ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: 3 minuty po 11:45 do finále dostává dnešní velká radioporadna. Měli bychom mít dalšího posluchače nebo posluchačku na telefonu. Dobrý den.
2: Ano, je to tak, dobrý den. Posluchačka z Podkrkonoší, prosím vás. Jsme s manželem oba starobní důchodci, bydlíme v rodinném domě a máme v něm trvalé bydliště přibližně 2-3 roky, teď přesně nevím, a darovali jsme před 2 lety dům dceři a nemáme nic, nemáme okna, nemáme střechu jako ponovu, jestli máme nárok na tuhletu novou dotaci. Mě jde hlavně o to bydliště, že jsme si ho dali až tak pozdě, bydlíme tam sice 20 let, ale trvalé bydliště tam máme oficiálně jenom asi ty 2 nebo 3 roky, jestli bychom na to měli nárok, prosím vás.
1: Petr Waldman?
3: Ano, nárok byste měli. Ani nevadí, že jste ten dům už darovali svým dětem, protože tam pořád bydlíte, to znamená, je to ta přímá rodová linie, takže tady to je bez problémů. A pokud splníte ty další parametry, které jsou, to znamená příjmový test, majetkový test, tak by to mělo být bez problémů a můžete se obrátit na poradce na webu novazelnauspora.cz.
1: Ano.
2: A jak mi jste říkal, jsem neslyšela celý tenhle pořad, a že jste ze Státního fondu životního prostředí.
1: Ano, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman je to.
2: Takže tam si můžu napsat ten dotaz.
3: Můžete si tam napsat dotaz, ale rychlejší bude, pokud máte přístup k internetu, nebo určitě vaše děti mají přístup k internetu, tak je malinko zaměstnejte, ať se podívají na webové stránky novazelnauspora.cz a pomohou vám s tím, abyste našli vhodného poradce, který vám dokáže poradit, jak nakládat s tím domem a jak využít státní podporu.
2: Jo, tady u nás v okolí. Omlouvám se, jestli už jste tenhle dotaz měli, protože jsem ho slyšela, ten váš pořad už jenom půl hodinku předchozí. Tak děkuji vám
1: moc krát. Děkujeme za to, že jste zavolala. Jinak nejenom pro vás, ale i pro ostatní, pokud byste si ten pořad chtěli poslechnout znovu od začátku, tak máte šanci na webových stránkách Českého rozhlasu jednotlivých stanic. Máme archiv vysílání, to znamená, že i tam velkou radioporadnu najdete a můžete se vrátit k některým dotazům. Několik otázek, které k nám přicházejí, se týká úvěrů a toho, kdo bude mít nárok, nebude mít nárok, možná za všechny. Paní Světlana z Olomouce, dobrý den, mohu uspět s žádostí o bezúročnou půjčku v rámci dotačního programu, pokud jsem svobodná OSVČ, v době žádosti bych měla jít na mateřskou, jakými způsoby mohu přispět ke zvýšení své bonity? To by asi byly dotazy spíš na představitele bank, ale dívám se na Petra Waldmana, předpokládám, že jednáte s bankami, můžete slíbit, že budou nejvstřícnější?
3: Já si myslím, že pořád platí 2 typy úvěrování, to znamená zajištěný, nezajištěný úvěr. V případě toho zajištěného úvěru by opravdu ty požadavky na tu ekonomickou schopnost žadatele splácet úvěr měly být vzaty v úvahu a je potřeba pořád si říci, že ty úvěry mohou být v různých částkách. Nebavíme se o úvěru vždycky 2 miliony korun. Možná ještě zdůrazním, i ty úvěry v rámci programu NZU bezúroční úvěr mohou být realizovány postupně, to znamená tam nemusím dělat jenom to komplikované.

0: dědici to nějak budou muset doplatit, nebo budou mít taky závazky k tomu z té nemovitosti, když třeba už nebudou jí chtít. Takže jak to je ještě vázané na prostě při té smrti, protože se bavíme o tom, že to hodně bude čerpat třeba ti důchodci. Děkuji za odpověď.
1: Je to něco, co standardně v těch našich programech, díky tomu, že naši klienti jsou právě domácnosti, zažíváme, k životu to patří. To znamená, tady samozřejmě jakékoliv závazky jako spadají potom do dědického řízení, jakékoliv podmínky poskytnuté dotace spadají do dědického řízení a s notářskou komorou jsme v kontaktu a notářům vlastně poskytujeme vždy potvrzení, jestli má někdo vůči státnímu fondu, vůči státu nějaké závazky, které se týkají dotace či nikoliv, ale v rámci dědického řízení se tomu určitě nevyhnete.
2: Doplnění od Michala Čejky.
3: Já bych doplnil ještě těm předchozím dotazům dvě důležité věci. Pokud darujete nemovitost dětem, tak je naprosto relevantní s těmi dětmi se bavit o tom, aby vám finančně pomohli s opravou střechy, výměnou oken, zvláště pokud se jim zhodnocuje nemovitost formou právě nějaké dotace a realizace těch opatření. Je naprosto relevantní, že vám ty děti pomohou, protože jste je udělali, když to zjednoduším, bohatými tím, že jste jim vložili do rukou vlastní nemovitost, na které jste jistě dřeli. A druhá věc, která se týkala těch samoživitelů, není to dotace, za kterou se musíme hnát. Je to věc, která vám vždycky musí udělat jako pohodlný život ve smyslu toho, abyste finančně vyšli. To znamená, pokud půjdete na mateřskou, vždycky musíte ekonomicky to plánovat tak, aby ten úvěr byla bez problémů schopná splácet, ať se stane cokoliv za další 3-4 roky. Nedává smysl hnát se do nějaký komplexní renovace, vzít si půjčku za co nejvíc, když s tím budete mít následně problém to splácet. Takže první věc je, chovejte se racionálně, plánujte, dělejte taková opatření, která vás nezrujnují, nepřivedou vás do finanční tíže, a můžete do toho započítat tu případnou úsporu těch provozních nákladů, která vám trošku vylepší ten stav, který máte.
2: A v dnešní velké radioporadně stihneme ještě jeden telefonát. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
4: Dobrý den, posluchač Novotný, Vysoké Mýto. Mám jeden dotaz. Před 10 lety jsem udělal kompletní zateplení domu. V loňském roce máme nabídku na SVE, kterou původně jsme chtěli realizovat letos. Jaké jsou možnosti nebo na co se máme podívat, aby jsme mohli si vyhodnotit instalaci SVE. Je to samozřejmě firemní instalace. Nebo odbornou firmou instalace.
1: Jo, díky. Záleží na tom, jakou fotovoltaiku plánujete a do jaké kategorie domácností spadáte té kategorii programu NZU Light pro domácnosti zranitelné je možnost čerpat dotaci přímo tentokrát na fotovoltaiku, případně je možné podat žádost na fotovoltaiku tentokrát o bezúročný úvěr v tom klasickém programu NZU bezúročný úvěr, takže možnosti jsou obě.
2: A ještě jeden dotaz internetu, pan František z Blanska. Jak dlouho od poskytnutí úvěru musím dokončit projekt?
1: V případě poskytnutí úvěru je tam lhůta 36 měsíců od schválení projektu formou toho rozhodnutí. U NZU Light je to 24 měsíců, tam je přímá dotace, tam je ta doba kratší.
2: Tak bohužel i dnes nám zůstane řada dotazů, na které se nedostane, ale uvidíme, možná bude příležitost se vrátit ve velké radioporadně k Nové zelené úsporám i v dalších měsících. Na závěr jako shrnutí pojďme připomenout to, co jsme nestihli zodpovědět, nebo pokud někoho napadne něco nového, kde tedy je možné najít další informace, pane řediteli?
1: Všechny informace, které jsme tady dnes probírali, je možné nalézt na webu novazelenauspora.cz, kde je možné podle místa bydliště najít si svého poradce. Pro domácnosti zranitelné je to poradenství poskytované zdarma. Je možné si ověřovat informace i u krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, které jsou v každém krajském městě, a kontakty, včetně telefonů a e-mailů, jsou taktéž na webu Státního fondu životního prostředí.
2: Taková byla tedy dnešní velká radioporadna. Díky za účast a za odpovědi řediteli Státního fondu životního prostředí Petru Waldmanovi. Naschledanou.
1: Děkuji moc a těším se někdy na viděnou.
2: A také odbornému poradci Centra pasivního domu a šance pro budovy Michalu Čejkovi. Díky, naschledanou.
3: Děkuji, naschle.
2: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
5: Velká radioporadna.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Modernizaci silnici v Hazlově na Chebsku chtějí stavbaři ukončit s předstihem. Karlovarský kraj finančně podporuje majitele pozemků při likvidaci invazivních rostlin. Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Čekejte většinou oblačnost občasným deštěm a teplotami do 20 stupňů. Krásné poledne u zpráv přeje Lukáš Staněk. V Hazlově na Chebsku pokračuje modernizace silnice v centru města. Součástí projektu je výměna povrchu vozovky, rekonstrukce chodníků a parkovacích zálivů. Stavbaři musí také přeložit část inženýrských sítí. Projekt za více než 50 milionů korun chtějí krajští silničáři původně ukončit letos v prosinci. Není ale vyloučeno, že to stihnou dřív, pokračuje ředitel krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta.
2: Stavba plynule pokračuje, v tuto chvíli tam máme prosazeno 48% z celkové akce. Úplné dokončení bylo plánováno do konce roku, to znamená do 31.12. termínově, nicméně dle předpokladu máme informace, že by to v listopadu mohlo být hotovo.
0: Modernizaci téměř 1,5 kilometru dlouhého úseku silničáři zajišťují společně s městem. Téměř 4 miliony korun rozdělí Karlovarský kraj majitelům pozemků na likvidaci invazivních rostlin. Mezi ně patří například bolševník nebo křídlatka. Peníze na likvidaci dostane Horní Slavkov, Kinčperk nad Ohří, Habartov nebo Krásno. Karlovarský kraj navázal vlastním dotačním programem na evropskou podporu, která letos skončila, říká krajský radní Jan Vrba z Hnutí ANO.
3: Protože ten dotační program skončil, tak to nyní musel převzít kraj ve svém dotačním programu. Jedná se o bolševník, netýkavku a křídlatku. Ti, kteří se přihlásí do toho programu, tak musí dodat 50% vlastních prostředků. Dáváme korunu 50 na metr čtvereční a samozřejmě se kontroluje ten postup.
0: Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
4: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
0: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla, její pojištění je platné. Společnost OpenAI požádala o vstup na americkou akciovou burzu. Provozovatel známého chatbotu ChatGPT žádost podal týden poté, co stejný krok udělala konkurenční firma Anthropic. OpenAI zatím nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Výnosy z uvedení na burzu by společnosti mohly pomoci získat prostředky na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. Sport. České fotbalistky zápasem ve Walesu zakončí kvalifikaci o postup na mistrovství světa. V Cardiffu bude od 19 hodin ve hře první místo ve skupině B1. Obě dosud neporažené reprezentace mají shodně 11 bodů. Češkám stačí k udržení první příčky ve skupině díky lepšímu skóre i remíza. Vítězky skupiny budou mít lepší pozici při losu baráže a zároveň postoupí do elitní skupiny Ligy národů. Počasí. Čekejte oblačnost občasným deštěm nebo přehánkami. Výjimečně se může objevit i bouřka. Odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré, aby ho zátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Aši se v Mánesově ulici srazila dvě osobní auta a částečně brání provozu. Na místě je policie a nehodu odšetřuje. Projedete se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Tak to byly aktuální zprávy a Lukáš Staněk na rádiu vašeho kraje. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a právě teď jeho úterní program s datem 9. června. Právě teď vám přinášíme písničky pro vás a na vaše přání. To znamená, že celou následující hodinu voláte do studia. Tak 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia. Připravený je pro vás také jako vždy e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. A já připomínám, že dnes v úterý 9. června má svátek Stanislava. Tak oslavenkyním, ale i oslavencům přejeme krásný den. Teď už vám hraje Anna K. písničku, která se jmenuje Zavírám oči. Já mám naopak oči dobře otevřené, abych viděla, že píšete a voláte. S vámi Zlata Kinská, těším se na vás. Volejte, pište, přejte si hezký den.

0: byla Anna K. na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď už někdo z vás, konkrétně Pepa z Horního Slavkova. Hezký den.
1: Dobrý den. Já vás tady zdravím z tohohle Bezbarádia, které nám pořád hezky hraje. A je to dneska, my si dáme Babiho Daňka a Radůžu. Loch a Lomon se to jmenuje, si to rovněž tu nevím. No a je to moc hezká písnička, je to pro vás, je to pro Standu z Dolců a Jaroslava do Hranic, Hanzio do Němec, pro mé sestry, aby mi nenadávali, že jim nehraju, a pro moji Kopretinu, a to bude všechno, hlavně pro vás, Zlatuško, a co vám daří, a zase někdy naslyšeno.
0: Díky moc, taky se budu těšit. Hezká písnička, Loch Lomond, říkal jste to správně, tak Babi Daňa Karadůza vám přeji krásný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

písničkách pro vás teď budeme plnit přání Emče, která by chtěla dnes zahrát písničku pro svoji maminku, jejího oblíbeného zpěváka Marka Ztraceného. Písnička To se mi líbí, ať se jí líbí dnešní den a šťastnou cestu, až se vydá na cesty.

0: Písnička, kterou vám zpíval Marek Ztracený o tom či pro maminku s názvem To se mi líbí. Jaká se líbí vám? Volejte do studia na číslo 221 55 37 37 a my vám ji moc rádi zahrajeme. Teď už budeme plnit přání, to hudební, Pavlovi z Mariánských Lázní. Hezký den.
1: Dobré odpoledne, paní redaktorko. Zdravím vás samozřejmě a všechny posluchače Rádia Karlovy Vary. A měl bych prosbu zahrát písničku od pana Richarda Millera a doufám, že to neskomolím. Nebude to také lehké, drahá. A je to pro paní Janu z Mariánských Lázní. Děkuju a mějte krásný den.
0: I vy krásný den vám oběma, naslyšenou.
1: Díky.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak to byla skupina Genesis a Phil Collins. Jestli pak se líbí Mírovi, hezký den, líbí se vám Phil Collins?
1: Ano, určitě, výborný bubeník a výborný zpěvák. To je taková už jako legenda naše, a ne teda naše, ale jako na...
0: Naší světové scéně je naše, nechte to,
1: přesně,
0: je to
1: tak. Přesně tak.
0: Ale vy máte jinou legendu dneska připravenou, co to bude?
1: Ano, mám jinou legendu připravenou pro všechny posluchače, který určitě znají paní zpěvačku, hrála v Golden Kids s Neckářem a s paní Vondráčkovou. Je to Marta Kubišová a písnička se jmenuje Hey Jude a chtěl bych hlavně popřát nebo poděkovat mojí mamince, že mě tak podporuje, a je to paní Dana z Ostrova a její kamarádce Anče. Že paní Anča mi taky hraje písničky a taky na mě vzpomíná. A paní moderátorko, i k vám a všem věrným posluchačům.
0: Děkuju. Děkuju za všechny, za nás všechny, kterým posíláte písničku.
1: Ale hlavně vaše úžasné rádio, protože to rádio lepší jsem ještě nenašel.
0: Díky, tak to jsme moc rádi. Krásný kompliment. Tak hezký den, naslyšenou zase někdy.
1: Taky, naschle.

0: Summer Nights a John Travolta a Olivia Newton-John na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď už zase někdo z vás na telefonní lince s číslem 221 55 37 37 čeká náš další posluchač, tentokrát z Plzeňského kraje. Vítám Standu z Dolců, hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko, já vás taky vítám. Přeju vám hodně štěstí a zdravím všechny posluchače, Pepu, Míru a Honzu do Němec. Takže dneska bych si dal nějakou hezkou písničku od Aleše Brichty a je to pro všechny Stanislavy, který mají dneska svátek a já jsem pevně přesvědčený o tom, že od svých přátel, známých, kamarádů nějakou gratulaci obdržím, protože si to opět spletou. Jako se to stává každý rok, že mi někdo zavolá a pogratuluje mi k svátku. Ale vůbec mi to nevadí a písnička je pro všechny posluchače. Je moc pěkná a doufám, že se bude líbit. Moc vám děkuju, paní Zlatko, a zase někdy.
0: Ale samozřejmě
1: je to i pro vás.
0: Díky moc. A písnička, kterou jsme se shodli, že jsme asi pravděpodobně neslyšeli, tak si ji dáme. A hlas, který zazní v písničce, patří Blance Šrumové. Úžasná zpěvačka. Tak jdeme na to, Stando. Krásný
1: Díky
0: den.
1: Moc.
0: No a když tak všechno nejlepší, i já přeji. Stáňo.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Já jsem ale opačnej.
0: Já vím. Jdeme na to.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. Teď je vám dospíval Miroš Berka, svůj hit Len s ňou. A Len s námi, jen s námi si můžete nechat v tomto regionu, jsme jediné rádio vašeho kraje, zahrát písničky na vaše přání. Tak volejte do studia na číslo 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.varizavináč.rozhlas.cz. Kdo si nestihl poznamenat kontakty, vůbec nevadí, mrkněte na náš web Českého rozhlasu Karlovy Vary a ten je vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré informace, také i o našem programu, o kterém vás samozřejmě dnes celé odpoledne budu informovat. Teď jsem si přečetla další vzkaz, který nám posílá André a chtěla by si od nás nechat zahrát písničku, kterou bohužel nemohu, protože je ústřední melodii legendárního filmu Vinnetou a tam se nespívá, instrumentální, tak ty nehrajeme. Teď je pro vás připravená písnička, kterou si společně můžeme zaspívat všichni, Obrázek, oblázek. Tahle to je správně. Brontosauři na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, protože Smoky už jsme hráli. No a já jdu vybrat nějakou náhradní písničku jako alternativu, abychom splnili alespoň nějaké vaše přání. A nebo napište rychle na e-mail studio.varizavináč.rozhlas.cz a vymyslete si náhradní song.

0: Tak to byla Madonna na Českém rozhlase. Karlovy Vary je teď opět ženský hlas ve vysílání Českého rozhlasu. Vítám Alenko Schodová, hezký den.
1: Dobrý den, paní Zlatuško, já vás moc zdravím a dnešní písničku posílám paní Jirince Rečkové a její manželovi Františkovi. Přeju vám, paní Jirinko, všechno prostě hezké, abyste se měli pěkně, hezký den a zase někdy naslyšenou. Paní Zlatuško, vám moc děkuju za písničku. Je to Děti slunce, tak určitě se bude líbit. Děkuji a naslyšenou.
0: Je už tady pro vás puštěná. Já vám přeji krásný den a všem přeji samozřejmě užijte si společně vysílání s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tak to bylo další přání, které bylo splněno na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jdeme na písemné. Hezké úterý nám přeje Silva z Prahy a píše, že až včera s kamarádkou viděla film Michael o Michaelovi Jacksonovi. Moc se jí to prý líbilo a vybrala dnes píseň od Jackson's Five, I'll Be There. Je tady krásný den a zdravíme i do Prahy.

vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary na přání Silvy z Prahy. A my za malou chvíli pro vás budeme mít připravené opět zprávy s Lukášem Staňkem. Po 13. hodině vás čeká pořád Alex a host. Hostem pořadu dnes bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, tak se máte na co těšit. A tady je poslední písnička, taková jedna hezká kytka od nás pro všechny oslavenkyně, které dnes společně s námi slaví svůj svátek. Tak Stanislavy, krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V nemocnici v Chebu skončila rekonstrukce onkologického oddělení. Březová u Sokolova investovala do nové turistické trasy v Kamenici více než 400 tisíc korun. Čekejte oblačnost s občasným deštěm. Teploty do 20 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Onkologické oddělení nemocnice v Chebu má modernizované prostory. Rekonstrukce za téměř 258 milionů korun trvala přes rok. Nové jsou pokoje i zázemí pro personál a opravený je taky stacionář, kde pacienti dostávají například chemoterapii. Jak říká primář oddělení Pavel Krištof, po opravě se zredukovaly počty lůžek na jednotlivých pokojích.
4: My jsme měli od 2 přes 3 až po 4 lůžkové pokoje. Proto my jsme velmi rádi, že se teďko podařilo to udělat takovým způsobem, že už máme jenom 2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím, které také nebylo standardem, plus ještě dokonce máme i nějaká monitorovaná lůžka.
2: Březová u Sokolova dokončila naučnou stezku v místní části Kamenice. Vede ke kapli svaté Máří Magdaleny. Její vybudování stálo přes 400 tisíc korun. Většinu nákladů pokryla dotace prostřednictvím místní akční skupiny Sokolovsko. Pokračuje nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
5: Je tam 11 naučních tabulí, které jsou takový ty interaktivní, že máte třeba z jedné strany obrázek, z druhé strany máte tu odpověď, aby ty děti vlastně se mohly ponaučit, na co se to koukají a vlastně jak se to jmenuje.
2: Vládní koalice dnes nepředložila žádnou částku, kterou by měli Český rozhlas a Česká televize dostávat z rozpočtu po zrušení poplatků. Po jednání se zástupci kabinetu to řekli ředitelé obou médií. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO kabinet bude o výši částky diskutovat na začátku příštího týdne. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy má zároveň v pondělí předložit vládě zákon, který televizní a rozhlasové poplatky zruší. Klempíř po dnešním jednání řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět.
6: Oni k žádné újmě nepřijdou, ani to není naším plánem. Prostě to financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně. Předložíme nějaký návrh částky. Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby už si opravdu nedošlo.
2: Ředitelé televize a rozhlasu požadují, aby byl zachovaný současný systém poplatků. Nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě zůstává konopí. Vyplývá to z výroční zprávy Agentury Evropské unie pro drogy za rok 2024. V daném roce podle ní v unijních zemích zemřelo v důsledku užívání drog nejméně 7600 lidí. Nejčastěji za to mohly opioidy, většinou v kombinaci s jinými látkami. Zpráva upozorňuje, že drogy mají stále negativnější dopad na evropské zdraví a bezpečnost. Jsou totiž dostupnější, rozmanitější a účinnější.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte oblačnost občasným deštěm nebo přehánkami. Výjimečně se může objevit i bouřka. Odpoledne pak ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Vane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Mariánských Lázních v Chebské ulici policie stále vyšetřuje nehodu 2 osobních aut. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
7: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu píšťalku, to jsem taky jednou udělal. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Když si to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vaší šlépějí?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím. Ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin. A podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo, a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme se, prosazovala doma, aby umožnit, protože ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů a říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala, takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv, nebo jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host.
0: A
1: myslím
0: si, že... Stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jakoby to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart nejčastěji nebo baroko a díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučínyho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřel nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Jenufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. A těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Knižíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Skladba Jeden Bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte říct ne,
1: tomu
0: to jsem
1: ne,
0: pochopila?
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítím mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Kdysi, když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si myslím, že to je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20, nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka, nicméně ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou. Já už docela i realizuju. Ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka, to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj, ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Takže tak uvažuje, že jednoho dne prostě.
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, on se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle. Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista. Ramana Hasimau, další tenorista. A to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tedy půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přece jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport. Lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli. To bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. A jediný, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně. Ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 10. výročí, teda 15. už 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou ano. Bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován proto, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardiny, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně s krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci.
1: Ano.
0: Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím
0: Není
1: si,
0: o vás
1: ne.
0: slyšet, tak

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Krajští silničáři připravují rekonstrukci mostu v Teplé u Mariánských Lázní. Karlovarský festival ocení herečku Maggie Gyllenhaalovou a herce Jesseho Eisenberga. Na konci června odstartuje příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Zítra bude oblačno s přeháňkami, teploty do 19 stupňů. Zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Krajská správa a údržba silnic připravuje rekonstrukci silničního mostu mezi městem Teplá a klášterem Premonstrátů. Projektová dokumentace má být hotová v průběhu letošního roku. Stavební práce začnou pravděpodobně v příští sezóně, upřesňuje ředitel krajských silničářů Jiří Šlachta.
2: Tak chystáme kompletní rekonstrukci vlastně mostu, kterou jsme poprvé zkoušeli realizovat projektovou dokumentaci v rámci BIMu. Vypadá to, že v letošním roce bychom měli mít hotovo stavební povolení a rádi bychom, pokud seženeme finanční prostředky, v roce 2027 zahájili výstavbu.
0: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka, která získala za svůj debut Temná dcera 3 Oscarové nominace.
3: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante.
4: Yes, I have two daughters.
3: Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímé dotace dosáhnou pouze takzvané zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman.
5: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do 3. příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do 5. příjmového docilu.
0: Například pro jednotlivce je hranice čistého měsíčního příjmu ve 3. decilu zhruba 25 400 korun, v 5. decilu pak 31 000 korun. Domácnosti s vyššími příjmy budou moct požádat při splnění všech podmínek o bezúročné úvěry. Podrobnější informace nabízí web novazelenauspodam.cz. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo má už přes 100 obětí. Země v neděli uváděla 550 potvrzených případů nemoci. V sousední Ugandě je zatím 19 nakažených a 2 mrtví. Snahy o zastavení šíření eboli v Kongu komplikují ozbrojené konflikty v postižených oblastech na východě země. Zdravotníci v zemi taky čelí útokům rozlobených obyvatel. Těm vadí například to, že své blízké nemohou pohřbít tradičním způsobem. Mezi lidmi se také šíří poplašné zprávy o zabíjení nemocných v centrech pro léčbu eboli. Sport. Tenistku Serenu Williamsovou čeká po 4 letech návrat na kurty. Americká držitelka 23 Grand Slamu nastoupí večer v Londýně do 4 hry společně s Kanaďankou Mbokovou.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřku. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme z Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody. Komunikace jsou ale po deštích mokré. Věnujte proto řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtrnáct. 13:05 po zprávách s Lukášem Staňkem. Je to pro vás úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, které vás za chvíli naučí připravovat skvělou dortovou omáčku, jakousi verzi slavné koprovky. Připravil je se svým vylepšením michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Taky taková, dejme tomu, koprovka může být vařená s Michelinem. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Tak určitě zůstaňte s námi, kdo z vás má rád křížovky, tak dobře poslouchejte. My se totiž dnes budeme zajímat o historii jejich vzniku, kterou vám už za chvíli přiblíží Martin Písařík. Já vám také řeknu, jaké se dnes konají akce v našem regionu a společně v konci této hodiny budeme také společně nakupovat a prodávat. Tak zůstaňte s námi, připomínám telefon 221 55 37 37. Hezké odpoledne, klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvillovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: A jsou tu pro vás pozvánky na akce, které se dnes 9. června konají u nás v Karlovarském regionu. Jedna ze zajímavých akcí je hned na prvním místě v Londýně žijící český autor Jan Mladovský se po čase vrací do českého výstavního prostoru s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. Velmi zajímavá výstava, určitě vyražte. Další moc pěkná výstava Ašské kostičky představuje aktuálně muzeum v poštovním náměstíčku sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových, kteří sestavili z Lego kostiček dioramata inspirovaná tématikou Star Wars. Karlovarská galerie umění vás aktuálně zve na výstavu obrazu Romana Franty s názvem Outside Inside. Autor výstavu ukazuje, že malba může být současně rozjímavá, i hravá, ale také hodnotící a neformální. Spojuje dokonce tváře s krajinou a umí vytvářet i kompozice z brouků. A Chebská galerie 4 vás láká na retrospektivní výstavu fotografa Petra Hechta s názvem 70-50-30. Název expozice symbolicky připomíná 70 let věku autora, 50 let jeho fotografické tvorby a 30 let spolupráce se souborem divadla Járy Cimrmana. Tak všechny výstavy jsou moc pěkné, určitě vyražte, dejte nám třeba i vědět, jak se vám líbily. Budeme moc rádi za zpětnou vazbu, teď už vám opět budeme hrát porci písniček, které nestárnou. Já připomenu telefon, který budete potřebovat v této hodině. 221 55 37 37, blíží se totiž čas na tržnici, ale za malou chvíli ještě zvládneme také pohoutkový rok.

0: Moje bože, Katka Knechtová na Českém rozhlase Karlovy Vary. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl druhý nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o dortovou omáčku od paní Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. Omáčka dostala název podle tvaru vaječného svítku, který se dnes také naučíte dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je tentokrát nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus.
1: Já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar.
2: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
1: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
2: Jaký?
1: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
3: Pochoutkový rok.
1: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jížku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít. Přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru. Sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách já do pánvičky dám olej.
2: Docela dost.
1: A do pánve těsto na svítek.
2: Normálně to nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
1: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva. A já přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
2: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
1: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
2: A zase dvě minuty,
1: ano. A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, a já to teďko podliju vodou. Ano. Že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
2: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
1: Omáčku dokončíme smetanou, dobře promícháme, necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. No a nakrájíme čerstvý kopr.
4: Máš ji radši sladší nebo kyselější?
2: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
4: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
2: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Výborně se to k tomu hodí.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu.
0: A co vy? Sladší nebo kyselejší? Napište nám. Pokud vás zajímá, jak se dělá taková michelinská koprovka v podání šéfkuchaře Romana Bauluse, tak se podívejte na náš web vary.rozhlas.cz nebo na stránky www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě také ten původní recept na dortovou omáčku podle paní Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou, no a můžete si doma vyzkoušet oba. A v neděli si pro změnu připomeneme recept, který v roce 2021 vyhrál hlavní cenu. Tentokrát půjde o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím, kterou nám upeče šéfkuchař Jaroslav Sapík. Tak dobře poslouchejte.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: 14 hodin 51,5 minuty, pojďme nakupovat a prodávat. Připomínám telefon do studia 221 55 37 37, je tu pro vás rozhlasová inzerce. Pro vaše inzeráty také je připravený stále e-mail studio.vrzavináč.rozhlas.cz, tak kdo z vás by nechtěl s námi do živého vysílání, vůbec nevadí. My za vás moc rádi vaše poptávky a nabídky vyřídíme. Mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz, tam najdete veškeré kontakty a v kontaktu s námi můžete být také i na Facebooku a Instagramu. Ještě jednou připomínám telefon, který teď budete potřebovat k nám do studia, no a nebo příští hodinu, protože budeme soutěžit, připravená je moc hezká cena, tak 221 55 37 37, ještě jednou také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Ve vysílání už vítám našeho dnešního prvního inzerenta. Hezký den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla prodat osobní auto Clio. Je to třídvízko. Je to jedna dvojka na benzín. Má oboje gumy. Cena by byla 20 tisíc. Je vyrobený v roce 2005 v lednu a má červenou měděnou barvu. Tak, to jsem chtěla.
2: Tak já mám všechno poznamenané. Teď budu potřebovat také zveřejnit váš telefon a místo, odkud voláte.
3: Ano, 606 543

0: malou chvíli vás čekají další zprávy. Už je pro vás dokončuje do vysílání Lukáš Staněk. Uslyšíte také i předpověď na zítřek. Uvidíme, uslyšíme, jak to bude s deštěm. Také jsou pro vás připravené regionální témata. Připravená a také pro vás máme připraveného zajímavého hosta. Zůstaňte s námi po 15. hodině.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Když Český rozhlas, tak české písničky.
1: Chtěl bych být v nedělní ráno v chodníku kvádrem žulovým.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte. Noční linka. Noční linka.

0: čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Habartov chce zlepšit pocit bezpečí obyvatel ve městě. Téměř 4 miliony korun rozdělí Karlovarský kraj majitelům pozemků na likvidaci invazivních rostlin. Cenový strop u nafty zítra klesne zpět pod 40 korun za litr. Benzín zlevní o pár haléřů také. Zítra čekejte většinou oblačnost s přeháňkami, teploty do 19 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Habartov na Sokolovsku ještě letos zřídí městskou policii. Aktuálně vyhlásil výběrové řízení na dva strážníky a jejich velitele. Na provoz městské policie vyhradila radnice 3 miliony korun. Služebna má vzniknout v bývalých jeslích, které město koupilo společně se sousední budovou. Vznik městské policie chystá město na základě podnětu od občanů, říká starosta Habartova Petr Janura z Hnutí nezávislí.
5: Téměř více polovina respondentů odpovídala na to, že je trápí bezpečnost a kriminalita. A když jsme to veřejně vyhodnocovali, tuto anketu, tak jednoznačně padaly návrhy na to, že by si občané přáli zřídit městskou policii. A na základě toho jsme se rozhodli pro založení městské policie jako takové.
4: Karlovarský kraj finančně podporuje majitele pozemků při likvidaci invazivních rostlin. Rozdělí mezi ně téměř 4 miliony korun. Hejtmanství navázalo vlastním programem na dřívější evropskou podporu. Dotace pomůže samosprávám i soukromým vlastníkům s odstraňováním druhů, jako je například bolševník velkolepý, říká soukromý zemědělec Petr Potůček.
6: Když ho usekneme, tak obráží od spoda a je schopný vytvořit třeba třikrát do roka znova růžice, plně hodnotní květy a květenství, protože v momentě, kdy necháte pár růžic na poli, tak počítejte, že z každého květu máte stovky semen, které jsou schopné života.
4: A maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moc čerpací stanice prodávat nejvýš za 1,40 korun a 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů za litr. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Na Slovensku vznikla nová organizace nezávislé žurnalistiky. Chce hájit novináře a zastupovat je vůči státu. Mezi zakladateli jsou například redakce deníku N a SME, serveru Aktuality.sk nebo televizí Markýza a Joj. Dosavadní slovenský syndikát novinářů podle nich už neplní svou roli. Ten se k tomu zatím nevyjádřil.
7: Organizace má podle svých zakladatelů navázat na několikaletou debatu o vytvoření společné platformy pro slovenské novináře. Řekl to místopředseda Lukáš Diko z investigativního centra Jána Kuciaka.
8: Sazanie organizácie, ktoré bude mať väčší hlas a bude môcť, povedzme, pripomienkovať zákony.
7: Vznik organizace nezávislé žurnalistiky přichází v době diskuzí o stavu médií na Slovensku. Její zakladatelé kritizují například změny ve veřejnoprávní slovenské televizi a rozhlase a připomínají i častější slovní útoky některých politiků na novináře. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: V noci bude oblačno až zataženo. Nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřku. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Chebu se v ulici Žižkova srazilo osobní auto s autobusem a částečně brání v průjezdu po komunikaci. Na místě je policie a nehodu vyšetřuje.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak jste slyšeli další zprávy s Lukášem Staňkem, po nich teď pokračuje úterní dobré odpoledne. U mikrofonu je s vámi Zlata Kinská a já vám za nás všechny přeji i nadále příjemný poslech. Naším hostem bude za malou chvíli Anna Vlášková, manažerka regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, které ve spolupráci s Karlovarským krajem a statutárním městem Karlovy Vary letos opět pořádají další ročník soutěže a přehlídky stavby Karlovarského kraje. Můžete vybírat stavbu Karlovarského kraje a také hlasovat můžete o další tři projekty města. Za malou chvíli vám řekneme více. A po půl čtvrté se budeme věnovat dalšímu regionálnímu tématu. Začal totiž týden invazivních druhů. Pořádá ho Agentura ochrany přírody a krajiny. Podrobnosti po půl a v této hodině také stihneme, kromě písniček, také i soutěž. Připravená je moc hezká cena. Vy zůstaňte s námi. Klidný poslech.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: květnu začal 25. ročník soutěže stavby Karlovarského kraje. O této soutěži, celé této tradiční akci nám poví více náš dnešní host, kterým je už ve studiu manažerka regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, Anna Vlášková. Vítejte ve studiu, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Než si budeme povídat o samotné soutěži, představme vaše regionální stavební sdružení, čím se zabývá, co všechno organizuje a pořádá.
1: Regionální stavební sdružení Karlovy Vary je právnická osoba a je to sdružení stavebních podnikatelských firem. Jsou zde firmy projektanti, zhotovitelé, investoři a ti všichni, kteří se zaobírají stavebnictvím. Takovou nosnou akcí pro nás je pořádání každoročně Dnu stavitelství a architektury Karlovarského kraje, kde zase tím hlavním je soutěž stavby Karlovarského kraje, kde vybíráme nejlepší stavby, které se postavily v kraji. Dále potom organizujeme také soutěž středních průmyslových škol, spolupracujeme se školami a pomáháme v některých jako věcech. Spolupracujeme také s Hospodářskou komorou, se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a s dalšími stavebními organizacemi.
0: Jako každý rok nadešel v květnu čas na soutěž stavby Karlovského kraje, která už několik let představuje zajímavé projekty, stavby a ohrožené památky v Karlovarském kraji. Připomeňme teď našim posluchačům, o čem je tento soutěžní projekt, kdy a jak vznikl a co je jeho cílem.
1: Soutěž stavby Karlovarského kraje vznikl v roce 2001, kdy jsme vlastně v první v republice udělali tuto krajskou soutěž. Letos teda pořádáme jubilejní 25. ročník soutěže a soutěž se skládá z několika částí. Soutěží se o nejlepší stavby, dále nejlepší projekty a urbanistické studie a také tam potom zařazujeme zachráněné a zachraňované památky.
0: Pamatujete si, paní Vlášková, kolik tato soutěž už představila celkem staveb a projektů v těch minulých letech?
1: Za těch předchozích 24 let jsme představili veřejnosti 708 staveb a projektů a k tomu jsme přidali 84 památek.
0: To je opravdu velké číslo, kolik je do letošní soutěže přihlášených staveb a projektů. Co tam teď vlastně přibude?
1: Teď tam přibude větší číslo, protože letos se nám podařilo získat hodně staveb, takže máme 28 staveb, které budeme představovat, dále k tomu 15 projektů a 6 zachraňovaných památek. Takže to číslo už bude 751 a 90.
0: Úctyhodné. Kdo všechno se může tohoto projektu zúčastnit a jaké stavby a budovy je možné do této soutěže přihlásit a jaké jsou podmínky?
1: Do soutěže se může každoročně přihlásit ten, který se podílí na stavbách, to znamená investor, majitel, architekt, projektant, zhotovitel. Ti mohou podat přihlášku, ale musí mít souhlas všech těch účastníků ve výstavbě, že mohou stavbu nebo projekt prezentovat. A pak jsem se ptala.
0: Jaké jsou podmínky?
1: Jo, podmínky jsou, že stavba musí být postavena v Karlovarském kraji a ty podmínky pro stavby jsou, že stavba musí být za předchozí 3 roky a musí být zkolaudovaná nebo uvedená do zkušebního provozu a u projektů a urbanistických studií je ta doba delší, tam je to předchozích 5 let.
0: Mm-hmm. Tak představu teď už máme, kdo všechno se může projektu zúčastnit, kdo stojí na té druhé straně. Kdo hodnotí přihlášené stavby?
1: Těch hodnotitelů je poměrně hodně. Hlavní slovo má odborná porota, která vybírá nejlepší stavbu a nejlepší projekt, nebo většinou se dávají první 3 místa, k tomu ještě současná uznání, takže to je jeden balík hodnocení. Dále hodnocení provádí a vybírá si svoji cenu partneři, to znamená partnery pro celou tuto soutěž je Karlovarský kraj a statutární město Karlovy Vary. Takže pan hejtman uděluje cenu, paní primátorka uděluje cenu, dále uděluje cenu Ministerstvo průmyslu a obchodu a časopis stavebnictví. Takže to jsou ty hlavní výhry. No a potom taky zanedbatelné není to, že hlasuje veřejnost. A veřejnost má možnost hlasovat na webových stránkách stavby Karlovarska. kde si vybírá prostě to, co se jim líbí nejvíc a tomu dávají své hlasy.
0: Říká náš dnešní host a poví mnohem více. A tím je Anna Vlášková, manažerka regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, které pořádá soutěž o přehlídku stavby Karlovarského kraje, o které si dnes povídáme. Zůstaňte s námi.

0: Naším hostem je stále Anna Vlášková, manažerka regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, které ve spolupráci s Karlovarským krajem a statutárním městem Karlovy Vary letos opět pořádají další ročník soutěže a přehlídky stavby Karlovarského kraje, už 25. ročník. Paní Vlášková, můžete nám pro příklad uvést pár zajímavých staveb a projektů, které jsou letos nominované?
1: V letošním roce soutěží stavby i rekonstrukce z celého Karlovarského kraje. Jsou přihlášeny stavby občanské vybavenosti, stavba dopravní, stavby průmyslové. Soutěží také parky a úpravy veřejných ploch. Jako příklad bych uvedla, jsou tam přihlášené dva hotely v Sokolově, v Mariánských Lázních, kulturní domy, nádraží, nemocnice v Ostrově, nemocnice v Karlových Varech, jsou přihlášené průmyslové objekty. Pro zajímavost je přihlášena také stavba rybího přechodu na řece Teplé, sportovní zařízení, relaxační parky, průmyslové objekty. To je, co se týká staveb, a co se týká projektů, tam je taky stavby občanské vybavenosti, infocentra, družina a prostě ty stavby jsou velice zajímavé. Všechny ty stavby jsou zveřejněny na webových stránkách stavby Karlovarská a kromě těch staveb a projektů jsou zde také zachráněné památky. Těch zachráněných památek je 6, ty vám tady jmenovat nebudu. A pro všechny tyto stavby a projekty a památky je možné hlasovat. Pro letošní rok jsme připravili pro veřejnost pouze takový bonus, protože jsme usoudili, že při příležitosti 25. výročí zveřejníme všechny stavby, které byly vybrány odbornou porotou v předchozích letech. Nazvali jsme to stavba čtvrtstoletí a v této části jsou představeny stavby, které se vždy umístily na prvních místech v tom roce, které vybrala odborná porota. Čili ty stavby začínají prvním ročníkem obchvatem Chebu, pokračují průřezem celým krajem a je jich tam na těch webových stránkách 24. A tady pro tu stavbu čtvrtstoletí tu si vybírá pouze veřejnost a proto je možné také hlasovat. To hlasování je trošičku jiné než teda pro ty klasické stavby, hlavně je na jiné záložce na webových stránkách. Takže kdo bude chtít hlasovat pro stavbu čtvrtstoletí, musí si najet na počítači na hlasujte 25 let a tam se mu objeví všechny ty stavby, které jsou vybrané, ať už je to třeba stavba letiště, KB arény, hotel Esplanáde v Mariánkách, okružní křižovatka, nádraží, zámek Ostrov, nemocnice, prostě ty stavby tam jsou všechny představeny, jsou nalétány drony, tak jsou tam i zajímavé záběry. A to hlasování je stejné, jako je na ty stavby, projekty a památky, ale je nutné se tady do toho přihlásit samostatně pod jménem a jakmile už jste hlasovali předtím, tak vám to tam potom automaticky vyplní, musíte potvrdit příchozí mail a tím pádem se vám započtou hlasy. Ještě k tomu hlasování, ať už v tom prvním bloku, nebo tady na tu stavbu čtvrtstoletí, bych chtěla říci, že je možné hlasovat z jedné IP adresy, z jednoho počítače pod jedním jménem. Víckrát to prostě ten systém jako nepouští.
0: K hlasování pojďme ještě doplnit, do kdy je možné hlasovat a kdy se určí vítězové.
1: Hlasování jsme spustili 20. května a běží do 19. června, do příštího pátku, do 14 hodin, protože večer potom 19. června je slavnostní večer, kdy budou vyhlášeny vítězové ve všech těch kategoriích, o kterých jsem hovořila, i vítězové stavby a projekty a ta stavba čtvrtstoletí a památky z veřejného hlasování. Mm-hmm.
0: Večerem vás provede jako vždy kolega Petr Čimpera a my vás samozřejmě o všech výsledcích budeme v rámci našeho vysílání také, milí posluchači, informovat. Paní Vlášková, jaké ceny a výhody získají výherci této soutěže?
1: Ti, kteří budou oceněni, získávají obrazy, diplomy, mají potom prezentaci na webových stránkách v tisku. Veřejnost, která hlasuje, tak z těch, kteří hlasují ve všech třech kategoriích stavby, projekty, památky, tak vylosujeme tři výherce a první cena je vyhlídkový let pro tři osoby nad Karlovarským krajem, druhá cena je zážitková večeře v restauraci Le Marché a třetí je potom pro skupinu, třetí cena je pro skupinu jako občanů, které budou mít odbornou prohlídku po Karlových Varech. A u té stavby čtvrtstoletí je tam potom také, tam bude, to bude losováno samostatně a tam bude také cena, bude to zážitková večeře nebo oběd pro více lidí v restauraci Le Marché.
0: Ceny jsou opět krásné. Pojďme na závěr ještě jednou připomenout informace ohledně hlasování. Jak můžou naše posluchači hlasovat, už víme, kde tedy najdou informace o průběhu soutěže, výsledcích a případných výhrách.
1: Znovu zopakuji, že kdo budete chtít se zajímat o stavby, hlasujte na webových stránkách www.stavbykarlovarska hlasování, to je jedna část stavby, projekty a památky, pak je ta další část, soutěž o stavbu čtvrtstoletí, hlasujte do 25 let a zveřejnění bude v tisku, na webových stránkách, v odborných časopisech.
0: Děkujeme za veškeré informace. Naším hostem dnes byla Anna Vlášková, manažerka regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary. My se budeme těšit opět příští rok s vámi naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary u dalšího ročníku. Ovšem teď přeji hodně štěstí, ať se letošní akce opět vydaří. A my se těšíme na ty výherce. Krásný den.
1: Já vám děkuji a naschledanou.
0: Naslyšenou.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: Celine Dion, Barbra Streisand na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Karlovarský kraj podpořil likvidaci invazivních rostlin dotačním programem. Naváže tak na ukončené evropské programy. Podporu získají hlavně města a obce na Sokolovsku, kde musí odstraňovat netýkavku žláznatou, křídlatky nebo bolševník velkolepý. Právě bolševník patří k největším problémům regionu a na Mariánsko-Lázeňsku se šíří už od 19. století. Rostlina vytlačuje původní druhy a při kontaktu může lidem dokonce způsobit vyrážky, puchýře a další kožní potíže.
1: Právě tady sekáme bolševníky, snažíme se o jeho likvidaci ručně za pomoci mačety.
2: Říká Martin Klimša, na sobě má bílou kombinézu, brýle a ochranou kuklu.
1: Je mi horko, je to namáhavý, většinou tohle provádíme tam, kde mechanizace nesmí nebo nemůže, proto se to dělá vlastně lidskou prací.
2: Už vás někdy postříkala šťáva z bolševníku?
1: Jo, mnohokrát, když jsem byl špatně oblečený nebo někde jsem měl díru, něco špatně zanedbal, tak měl jsem puchejře.
2: Na likvidaci bolševníku dohlíží soukromý zemědělec Petr Potůček. Stojíme sice na čerstvě posekané louce, ale přímo pod nohama máme světle zelený výhonek bolševníku.
3: Tamhle dokonce máme i s nasazením na květ, protože bolševník má tu schopnost velmi rychle obrážet a to, co tady kluci porazí, tak většinou nestačí. Jo. To se musí nejmín dvakrát v roce.
2: Naproti přes cestu je pastva a tam žádné bolševníky nejsou.
3: Právě krávy přímo milují ten bolševník a dokážou ho likvidovat právě i takhle v této malé velikosti, zejména když je takhle mladý, tak jim chutná.
2: Jediná rostlina bolševníku dokáže vyprodukovat až desítky tisíc semen. Podle Petra Potůčka je proto důležitá spolupráce všech vlastníků pozemků.
3: To znamená povodí, silnice, kolem lesních cest a různě, kde teda už krávy nemůžou a musí tam nastoupit lidská práce.
2: Vám na tu likvidaci přispívá Karlovarský kraj.
3: Za to si myslím, že mu patří díky. Nicméně je to taková práce, kdy měli jsme tady celou řadu brigádníků, kteří si mysleli, že to je srandička, přestože dostali ochranné prostředky. Odloží to a za 3 dny, když se jim naskáčou puchejře, skončí v nemocnici, takže pak je problém vůbec sehnat ty pracovníky, takže peníze vám nejsou moc platný, když nemáte lidi, kteří to udělají.
2: Původně byl dotační program na likvidaci invazivních rostlin financován z Evropské unie. Pokračuje radní Karlovarského kraje Jan Vrba z hnutí ANO.
4: Protože ten dotační program skončil, tak to nyní musel převzít kraj ve svém dotačním programu. Protože samozřejmě ta území nemůžeme nechat bez toho, aniž by se to tam dál likvidovalo. Jedná se o bolševník, netýkavku a křídlatku. Ti, kteří se přihlásili do toho programu, tak musí dodat 50% vlastních prostředků. Dáváme 1,50 Kč na metr čtvereční a samozřejmě se kontroluje ten postup.
2: Karlovarský kraj rozdělil necelé 4 miliony korun mezi 34 žadatelů.
4: Jsou to majitelé nájemci pozemků, města, zemědělské společnosti, soukromí hospodařící zemědělci i fyzické osoby.
2: Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 300 tisíc korun. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: a jdeme soutěžit. 221 55 37 37, to je číslo sem k nám do karlovarského studia, které teď můžete začít vytáčet. Dobře u toho poslouchejte, o co budeme soutěžit, a také ať nepromeškáte soutěžní otázku. Čerstvé letní květiny, slunečnice, lilie, hortenzie nebo tematické kytice pro příjemnou letní atmosféru, tak to vše nabízí společnost Florea. Květiny potěší jako dekorace do vašeho domova i jako krásný dárek někomu z vašich blízkých. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 čerstvých květů, kterou si můžete vyzdobit domov nebo udělat radost někomu z vašich milovaných, blízkých, tak volejte do studia 221 55 37 37 a pojďte s námi vyhrát kytičku. Levandule. V České republice kvete obvykle od června do srpna, vrchol sezóny, a nejkrásnější podívaná na rozkvetlá pole nastává v průběhu července, kdy je rostlina v plném květu a je nejvhodnější doba pro návštěvu farem či samozběr. Je to taková krásná i relaxační kytička. O této květině je také jedna hezká písnička s názvem Levandulová. Často ji hrajeme na našich vlnách. Kdo ji zpívá? Jednoduchá otázka. A pak teda tím pádem bez možnosti. Já už se těším na někoho z vás, kdo je se mnou už na telefonu, a věřím, že si vzpomene. Hezký den. Tak kdo pak je na naší lince právě teď? Hezký den.
1: Dobrý den, posluchač Petr.
0: Hezký den, Petře. Znáte Levandulovou písničku?
1: Znám.
0: A kdo pak ji zpívá?
1: Já nevím, jestli... Tagorová? Ne, Hegerová, jsem Bůh.
0: Tak počkejte, tak teď ten správný název, teda jméno.
1: Šanzonírka.
0: Šanzonírka Hana Hegerová. A spolu s ní ještě někdo. Spolu s ní ještě někdo.
1: Zpěvák, že jo?
0: Ano.
1: Hapka.
0: Přesně tak. A je to tahle ta krásná Levandulová v podání Hany Hegerové a Petra Hapky na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Já vám gratuluji, kytička je vaše.
1: Děkuji.
0: Tak já věřím, že jí dáte své milé. Je to tak?
1: Mamince jí daruji.
0: Mamince, krásný. Tak jo, tak zůstaňte na telefonu. Krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.

0: Láska na stole, ta Lucie Vondráčková na rádio vašeho kraje. Ostrov na Karlovarsku spustí v polovině června program startovacích bytů. Co o přidělení rozhodne, vám řekne Lukáš Staněk ve zprávách za 4 minuty. No a po 16. hodině, jako vždy, je na programu Humoriáda. Dnes se na vás těší Miroslav Hanuš a Pavel Kučera. Já se na vás budu těšit zítra. Teď pro vás ještě hlášky těch nejmenších a poslední písnička úterního dobrého odpoledne. Hezký zbytek dne.
1: Kde žije a jak vypadá protinožec?
2: Je to lidoop?
3: Je to plas?
4: Je to nějaký pták a možná, že v Africe nebo v nějaký cizí zemi.
5: Že je protivnej.
6: Je z nich jiný kamarádí.
7: Zlobí děti.
8: Nějaký člověk, co má nože.
9: Je to nějaký zvíře čtyřnohý.
10: Může to být i nějaký brouk.
11: No, je to nějaký savec možná.
12: Možná i nějaký člověk a žije na druhé straně země koule. Tež mi.
13: Že je to nějaká ryba v oceánu.
14: Že na země kouli jako proti nám chodí.
15: Je to Australan. Ahoj!

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Onkologické oddělení v Chebu potřebuje další zdravotníky. Ostrov nabídne mladým lidem startovací byty. O přidělení rozhodne bodový systém. Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmu. Zítra bude většinou oblačno s přehánkami, teploty do 19 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. V nemocnici v Chebu se přestěhuje onkologické oddělení do opravených prostor. Pacienti i personál tak budou mít důstojné prostředí. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím, to dříve nebylo. Za práce zaplatil Karlovarský kraj téměř 258 milionů korun. Jak říká primář Pavel Krištof, tím, že v kraji začalo fungovat komplexní onkologické centrum, jsou zapotřebí i další zdravotníci.
2: Jsme bohužel jak personálně, tak kapacitně poddimenzovaní, a to jak my, tak kolegové v Karlových Varech. A realita je taková, že prostě bez nového personálu a poměrně velkého počtu personálu, myslím tím laboranty, myslím tím lékaře, myslím tím sestřičky, tak to asi nebudeme schopni ustát.
0: Komplexní onkologické centrum funguje v kraji od ledna letošního roku. Pacienti díky tomu můžou v regionu dostávat léčbu, za kterou v minulosti dojížděli například do Plzně nebo Prahy. Ostrov na Karlovarsku spustí v polovině června program startovacích bytů. Jak informoval nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, o přidělení nerozhodne výše nájmu, který je pevně stanoven na 100 korun za metr čtvereční, ale bodový systém hodnocení zájemců. Základními kritérii pro žadatele jsou věk do 35 let a trvalé bydliště nebo zaměstnání v ostrově. Příjem žádostí začne v pondělí 15. června. Podrobnosti programu startovacích bytů pro mladé město zveřejnilo na svém webu. Zákon o střetu zájmu, takzvaný Lex Babiš, by se mohl zmírnit. Navrhuje to skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z Hnutí ANO. Dotaci nebo veřejnou zakázku by firma člena vlády nemohla dostat jenom od toho rezortu, který daný ministr řídí. Podle předkladatelů jsou současné zákazy moc plošné a zbytečně dopadají třeba i na malé obce. Martin Dvořák z Hnutí STAN návrh kritizuje s tím, že místo aby zákon chránil veřejné peníze před vlivem politiků, chrání politiky před zákonem. Na světě bylo v loňském roce nejvíc ozbrojených konfliktů od konce druhé světové války, uvádí to zpráva norského mírového institutu PRIO. Přímých obětí bojů nebo politicky motivovaného násilí podle ní loni bylo skoro čtvrt milionu lidí. Uplynulý rok se tak stal třetím nejhorším od konce studené války. Nejzasaženějším regionem byla Afrika. Institut zároveň upozorňuje na prudký nárůst útoků, které přímo mířily na civilní obyvatelstvo. Jejich počet se meziročně zvýšil více než pětkrát.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo. Nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost s přehánkami, ojediněle i bouřku. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den většinou dobré. A biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu se v ulici K Hradišti srazila dvě osobní auta a částečně brání v průjezdu. Na místě je policie a nehodu vyšetřuje. Šťastnou cestu vám všem přeje Český rozhlas Karlovy Vary a ať už jedete kamkoliv, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den.
3: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i s Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Aha. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec. Tak,
1: ano, ano. No,
0: abychom
1: ano.
0: Se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena, to probíhá,
1: se,
0: jo,
1: se
0: věděli.
1: Otužuju se, takže si namočím hlavu, pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedna jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: No, stála ta moje motorčička na čtyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodná své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím
0: vás. Prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia. Můžeme začít.
1: Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspět, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povl prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal: pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme ka... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ka měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... No, zítra kandinkum... No, zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se učesal.
0: Hezky se tvářit.
1: Jo, ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečenej. Takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera. Tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale tady svoboda spočívala v tom, že tady můžeme sedět nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední chvíli?
0: A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vezme si jenom halenku.
1: No nestihne
0: halenku,
1: to, že jo, jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco, obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete svléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s cenkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, proto se nám to asi propojilo. To,
4: dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se teďka bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru, bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne,
2: špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku,
4: no,
3: tak to je
4: ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Hanuše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych to Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, Přeučil.
5: Tak Ačko dám.
4: No, děkuji.
2: Nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodné, že jste zavolal, no, shledal.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo?
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdravím vás. Tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně.
4: Dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši. Mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej. Tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se ještě dostat, jestli ten papoušek a jestli pořád ještě umí tak krásně tu kyselnu heru nebo základ.
4: No, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
2: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme to
4: Přeučila. Dáme
2: Přeučila, dobře. Zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá přeču, říká, stop, to není pravda. Znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti nežli filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmáčknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčí. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel. Takhle.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem došel. Se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem. Jo? A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by, ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné a nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečenej, no. Takže nás přehlasoval jednohlasně, ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude lepší v rámci všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
0: Ano.
1: Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy,
0: výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám výhru. Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v tuto chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra samozřejmě, každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuju Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička, ten mikrofon, a dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi. Vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let. A řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal. V Praze mě udělali výstavu. Moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo, tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správný Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B číslo 90 011 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře. Děkujeme. Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: Že se mi líbala ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno a nás opustila.
4: Já vám dovolím, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Děkuji. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek mé, zdarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, přeji.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: To... Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teď jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milane, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem.
1: Jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mm-hmm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Halo?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se
3: děkujeme.
1: Hezky. Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Halo.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karas Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, podtrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánu, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a psala tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Waldemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: Důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžení přátelé a to, to je vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný ne, Bčko. Děti. Aha.
1: To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha,
1: jo?
2: No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Adleský, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice.

0: ano, spolehněte se. Ano, a nakonec žranici. Samozřejmě zařídím. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Na dnesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
1: No.
0: Fafejta.
1: Co pak?
0: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul.
1: Pepa zahnul?
0: Ano.
1: No Pepa je světák, to přece víš.
0: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
1: To neříkej.
0: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat.
1: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
0: Pepa je...
1: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
0: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
1: Jakou?
0: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
1: Já ti říkám, že Pepa je světák.
0: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
1: Jak to?
0: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám Fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
1: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
0: Sedni si, Fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
1: To jsem.
0: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
2: Tak tolik závěrečná scénka dnešní Humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
3: naschle.
2: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Dalovice u Karlových Varů zpevní povrch výjelové ulice.

0: Lici. Teplá u Mariánských Lázní začíná stavět u základní školy nové sportoviště. Podpůrný fond vyzval Agrofert k vrácení peněz kvůli Babišovu střetu zájmu. Holding to odmítl. Zítra bude většinou oblačno s přehánkami, teploty do 19 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv s Lukášem Staňkem. Dalovice u Karlových Varů vybrali dodavatele rekonstrukce Jílové ulice. Obec chce zlepšit stav vozovky i bezpečnost dopravy. Zakázka vyjde na necelé 4 miliony korun. Stavební práce budou hotové na podzim, říká nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
1: V ulici Jílová není žádný zpevněný povrch, takže tam se budou muset udělat konstrukční vrstvy, včetně teda nového povrchu, tak aby tam byla dobře zajištěna jak letní, tak zimní údržba.
0: Nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem začíná stavět Teplá u Mariánských Lázní. Sportoviště vzniká v areálu základní školy a město ho chce dokončit letos na podzim. Podle nezávislého místostarosty Martina Klepala projekt vyjde na 12 milionů korun. Přibližně z poloviny pokryje investici dotace z operačního programu Spravedlivá transformace.
2: Hřiště bude obsahovat všechny standardní věci, volejbal, házená, basketbal, florbal. Hřiště je koncipovaný prioritně jako hřiště pro sportoviště pro základní školu. Sloužit by mělo začít na podzim někdy od listopadu.
0: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond požaduje po Agrofertu vrácení podpory. Vyzval jeho 28 dceřiných firem, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Píše o tom server i rozhlas. Je to kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmu v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš ANO jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Pokračuje mluvčí fondu Barbara Schenfeldová.
3: Fond v mezidobí zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu a subjektům byly zaslány výzvy k vrácení poskytnuté podpory.
0: Dceřiné firmy Agrofertu tak mají možnost vyhnout se soudnímu sporu. Podle Evropské komise i tuzemských soudů totiž Babiš v prvním funkčním období střet zájmu nevyřešil. Agrofert ale uvedl, že k vymáhání ani vracení dotací nevidí důvod. Německo nakoupí z Česka asi 200 tisíc pistolí pro svou armádu. Po jednání s českým ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Zakázka bude mít hodnotu v přepočtu přes miliardu korun. O kontraktu s německou armádou už loni v prosinci informovala společnost Česká zbrojovka. Tehdy ale nezveřejnila cenu ani rozsah zakázky. Pistorius taky oznámil, že Německo vloží dalších více než 7 miliard korun do nákupu munice pro Ukrajinu v rámci české iniciativy. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková úspěšně vstoupila do turnaje v nizozemském Hertogenboschi. Na travnatém povrchu porazila Mexičanku Zarazovou 2-0 na sety. Sára Bejlek naopak v prvním kole podlehla Ukrajince Jastremské 0-2 a vypadla. Duel Nikoly Bartuňkové s Belgičankou Van de Filinkovou přerušil ve druhém setu déšť. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost s přehánkami, ojediněle i bouřku. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v městské části Dolní Dvory se v ulici Karlovarská srazila dvě osobní auta. Na místě je policie a řídí dopravu. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: A co nového v Karlových Varech, jak se žije v Chebu, Sokolově nebo třeba Aši a co právě teď řeší lidé napříč krajem? Den v kraji přináší každý den aktuální zprávy, reportáže i rozhovory z Karlovarského kraje. Buďte u toho s námi. U dnešního dne v kraji, tedy úterního s datem 9. června, vás vítá v čase 17 hodin na 4 minuty David Forst. Začal týden invazivních druhů, kromě nepůvodních živočichů, představují problém pro českou krajinu také invazivní rostliny. Například pro Mariánsko-Lázeňsko je typický katolický bolševník velkolepý. O jeho likvidaci se dozvíte více za okamžik. Šerm je jeho celoživotní láskou. Karlovarský šermíř Jan Kučera se mu věnuje už více než 6 desetiletí a ani v 76 letech neodložil sportovní výstroj. Nabídneme druhý díl seriálu Naši seniori. A koná se 25. ročník soutěže stavby Karlovarského kraje. Hlasování veřejnosti potrvá ještě pár dní a my si připomeneme jednotlivé kategorie. No a dá se skloubit profesionální zápas, studium vysoké školy a práce v dole. Nejen to se dozvíte v závěru Dne v kraji.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Téměř 4 miliony korun rozdělí Karlovarský kraj majitelům pozemků na likvidaci invazivních rostlin, jako jsou bolševník velkolepý nebo křídlatka japonská. A tématu se budeme věnovat za malou chvíli. Svaz teplárenská letos neplánuje pro Karlovarsko obvyklou letní odstávku dodávek tepelné energie. Bez přerušení dodávek tepla budou lidé napojení na rozvod tepla z Vřesové v Karlových Varech, Nové Roli, Chodově, Vintířově a Novém Sedle. Pro Sokolovsko se hlavní odstávka tepla z elektrárny Tisová plánuje v období 12. až 17. července. Mezi Karlovými Vary a Ostrovem začnou v červnu stavební úpravy křižovatky u osady Bor. Podle ředitelství silnic a dálnic je místo pro současný provoz velmi nebezpečné. Proč tomu tak je, vysvětluje oblastní ředitel Lukáš Hnízdil.
2: Spočívá v připojení stávající silnice z Lesova, kdy vlastně je tam absence jakéhokoliv připojovacího pruhu.
1: Habartov na Sokolovsku uspořádal mezi svými obyvateli anketu, jaké problémy ve městě vnímají. A téměř víc jak polovina respondentů odpověděla, že je trápí bezpečnost a kriminalita. Jak město zareaguje, vysvětluje starosta Petr Janura z Hnutí nezávislí.
3: Jednoznačně padaly návrhy na to, že by se občané přáli zřídit městskou policii. A na základě toho jsme se rozhodli pro založení městské policie.
1: Jubilejní 25. ročník soutěže stavby Karlovarského kraje je v plném proudu. Veřejnost může hlasovat do 19. června. Podrobnosti uslyšíte krátce po půl šesté. A kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku zakoupilo nové nafukovací plátno pro letní kino. A to především kvůli jeho mobilitě, snadnější přepravě a rychlé instalaci. Jak potvrdilo vedení organizace, promítání totiž bude letos na více místech ve městě. V plánu je například projekce v parku u knihovny a také u přírodního koupaliště na Bílé vodě.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Karlovarský kraj podpoří likvidaci invazivních rostlin dotačním programem, naváže tak na ukončené evropské programy. Podporu získají hlavně města a obce na Sokolovsku, kde musí odstraňovat netýkavku žláznatou, křídlatky anebo bolševník velkolepý. Právě bolševník patří k největším problémům regionu a na Mariánsko-Lázeňsku se šíří už od 19. století. Rostlina vytlačuje původní druhy a při kontaktu může lidem způsobit dokonce vyrážky, puchýře i další kožní potíže.
1: Právě tady sekáme bolševníky, snažíme se o jeho likvidaci ručně za pomoci mačety.
2: Říká Martin Klimša, na sobě má bílou kombinézu, brýle a ochranou kuklu.
1: Je mi horko, je to namáhavý, většinou tohle provádíme tam, kde mechanizace nesmí nebo nemůže, proto se to dělá vlastně lidskou prací.
2: Už vás někdy postříkala šťáva z bolševníku?
1: Jo, mnohokrát, když jsem byl špatně oblečený nebo někde jsem měl díru, něco špatně zanedbal, tak měl jsem puchejře.
2: Na likvidaci bolševníku dohlíží soukromý zemědělec Petr Potůček. Stojíme sice na čerstvě posekané louce, ale přímo pod nohama máme světle zelený výhonek bolševníku.
3: Tamhle dokonce máme i s nasazením na květ, protože bolševník má tu schopnost velmi rychle obrážet a to, co tady kluci porazí, tak většinou nestačí. Jo? To se musí nejmín dvakrát v roce.
2: Naproti přes cestu je pastva a tam žádné bolševníky nejsou.
3: Právě krávy přímo milují ten bolševník a dokážou ho likvidovat právě i takhle v této malé velikosti, zejména když je takhle mladý, tak jim chutná.
2: Jediná rostlina bolševníku dokáže vyprodukovat až desítky tisíc semen. Podle Petra Potůčka je proto důležitá spolupráce všech vlastníků pozemků.
3: To znamená povodí, silnice, kolem lesních cest a různě, kde teda už krávy nemůžou a musí tam nastoupit lidská práce.
2: Vám na tu likvidaci přispívá Karlovarský kraj.
3: Za to si myslím, že mu patří díky. Nicméně je to taková práce, kdy měli jsme tady celou řadu brigádníků, kteří si mysleli, že to je srandička, přestože dostali ochranné prostředky. Odloží to a za 3 dny, když se jim naskáčou puchejře, skončí v nemocnici, takže pak je problém vůbec sehnat ty pracovníky, takže peníze vám nejsou moc platný, když nemáte lidi, kteří to udělají.
2: Původně byl dotační program na likvidaci invazivních rostlin financován z Evropské unie. Pokračuje radní Karlovarského kraje Jan Vrba z hnutí ANO.
4: Protože ten dotační program skončil, tak to nyní musel převzít kraj ve svém dotačním programu, protože samozřejmě ta území nemůžeme nechat bez toho, aniž by se to tam dál likvidovalo. Jedná se o bolševník, netýkavku a křídlatku. Ti, kteří se přihlásí do toho programu, tak musí dodat 50% vlastních prostředků. Dáváme 50 Kč na metr čtvereční a samozřejmě se kontroluje ten postup.
2: Karlovarský kraj rozdělil necelé 4 miliony korun mezi 34 žadatelů.
4: Jsou to majitelé, nájemci pozemků, města, zemědělské společnosti, soukromí hospodařící zemědělci i fyzické osoby.
2: Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 300 tisíc korun. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Naši seniori. V seriálu Naši seniori vám představujeme osobnosti, které v minulých letech získaly ocenění za mimořádný přínos Karlovarskému kraji. Dnes vám představíme muže, který drží kort v ruce už více než 6 desetiletí. Karlovarský šermíř Jan Kučera ani v 76 letech neodložil sportovní výstroj a stále sbírá medaile, a to na veteránských mistrovstvích.
1: Protože to je moje láska, prostě nemůžu bez toho být.
2: Když Jan Kučera poprvé přišel jako 13-letý kluk k šermu, netušil, že u něj vydrží celý život. Za více než 60 let v bílém šermířském úboru zažil stovky turnajů doma i v zahraničí. A k šermu ho nepřitahuje jen pohyb.
1: U toho šermu nezáleží jenom rychlost, postřeh. Tam se musí přemýšlet. Jo? A to je na tomto zajímavé, že prostě můžete třeba prohrávat, ale můžete i vyhrát. Protože to se mi párkrát stalo, že jsem prohrával 4-0 a já jsem ještě vyhrál 5-4. Jo? Takže když potom se zamyslíte, neděláte blbiny, jo? A soustředíte se trošku, tak můžete i vyhrát.
2: Právě kombinace taktiky, soustředění a sportovního souboje ho podle vlastních slov nepřestala bavit dodnes.
1: No, chytlo mi ten boj, jo, že je férovej, že prostě, a hlavně u toho kordu, že prostě můžu dát ten zásah jak do masky, jo, tak třeba do špičky u nohy. Jo, to se mi taky podařilo. Jednou se mi podařilo, že měl rozvázanou kaničku a na tom planči, který je nevodivej, tak jsem se strefil do té kaničky a platilo to.
2: Jeho talent se projevil už v mládí. Po vojně dostal dokonce nabídku pokračovat ve vrcholovém sportu.
1: Když mi bylo 19, tak jsem byl vybraný jako zakládající člen jsem byl Dukly. Šerm se zakládal tenkrát. Bylo to až na Slovensku, jo, a na tom Slovensku jsem teda celý ty 2 roky mohl sportovat.
2: Nakonec se ale vrátil domů, založil rodinu a vedle civilního zaměstnání zůstal věrný šermu. A ani dnes ho nenapadá skončit.
1: Ne, to ne. Říkal jsem si někdy, jako teď, když mě to nějak míň šlo, jo, tak jsem říkal, nebo mě říkala dcera, nebo i doktor řekl, nechtěl byste se už na to vykašlat. Tak já jsem se třeba setkal na mistrovství světa s jedním soupeřem. On si všimnul, že já nějak jsem seděl mezi tím na lavice a že to jsem měl potíže tady nějak s ramenem a on přišel a vyndal nějakou mas a namasíroval mě. To byl nějaký Rakušan. A potom jsem s ním teda taky v té skupině šermoval a porazil jsem ho. Když jsem se dozvěděl, že mu je 88, tak jsem říkal, tak to nějako nepřestane.
2: Kondici si udržuje nejen šermem. Hraje bowling, plave a vyráží na výlety. Největší radost mu ale dělá něco docela obyčejného.
1: No, že jsem vůbec ještě na světě.
2: Jan Kučera je držitelem řady domácích titulů. Reprezentoval Českou republiku na veteránských mistrovstvích Evropy i světa a v loňské sezóně v Praze vybojoval ve své kategorii 2 stříbrné medaile. Především je ale důkazem, že sportovní vášeň nemusí končit s věkem. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje.

0: Téměř v půl šesté Elvis Presley se svojí písničkou dohrál v rámci Dne v kraji na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a my jdeme k dalšímu tématu. Ještě pár dní potrvá veřejné hlasování pro stavbu roku 2026 v Karlovarském kraji. Soutěž každoročně představuje přehled projektů ve třech kategoriích. Dokončené stavby, projektové přípravy a také zachráněné památky. O letošním jubilejním 25. ročníku si s manažerkou regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary Anou Vláškovou povídala kolegyně Zlata Kinská.
1: Připomeňme teď našim posluchačům, o čem je tento soutěžní projekt, kdy a jak vznikl a co je jeho cílem.
2: Soutěž stavby Karlovarského kraje vznikl v roce 2001, kdy jsme vlastně první v republice udělali tuto krajskou soutěž. Letos teda pořádáme jubilejní 25. ročník soutěže a soutěží se o nejlepší stavby, dále nejlepší projekty a urbanistické studie a také tam potom zařazujeme zachráněné a zachraňované památky.
1: Kolik je do letošní soutěže přihlášených staveb a projektů? Co tam teď vlastně přibude?
2: Teď tam přibude větší číslo, protože letos se nám podařilo získat hodně staveb, takže máme 28 staveb, které budeme představovat, dále k tomu 15 projektů a 6 zachraňovaných památek.
1: Kdo všechno se může tohoto projektu zúčastnit a jaké stavby a budovy je možné do této soutěže přihlásit a jaké jsou podmínky?
2: Do soutěže se může každoročně přihlásit ten, který se podílí na stavbách, to znamená investor, majitel, architekt, projektant, zhotovitel. Ti mohou podat přihlášku, ale musí mít souhlas všech těch účastníků ve výstavbě, že mohou stavbu nebo projekt prezentovat. Stavba musí být postavena v Karlovarském kraji a ty podmínky pro stavby jsou, že stavba musí být za předchozí 3 roky a musí být zkolaudovaná nebo uvedená do zkušebního provozu a u projektu a urbanistických studií je ta doba delší, tam je to předchozích 5 let.
1: Kdo stojí na té druhé straně? Kdo hodnotí přihlášené stavby?
2: Těch hodnotitelů je poměrně hodně. Hlavní slovo má odborná porota, která vybírá nejlepší stavbu a nejlepší projekt. Takže to je jeden balík hodnocení. Dále hodnocení provádí a vybírá si svoji cenu partneři, to znamená partnery pro celou tuto soutěž je Karlovarský kraj a statutární město Karlovy Vary. Dále uděluje cenu Ministerstvo průmyslu a obchodu a časopis stavebnictví. To jsou ty hlavní výhry. No a potom taky zanedbatelné není to, že hlasuje veřejnost. A veřejnost má možnost hlasovat na webových stránkách stavby Karlovarská, kde si vybírá prostě to, co se jim líbí nejvíc a tomu dávají své hlasy.
1: Paní Vlášková, můžete nám pro příklad uvést pár zajímavých staveb a projektů, které jsou letos nominované?
2: Jsou tam přihlášené 2 hotely v Sokolově, v Mariánských Lázních, kulturní domy, nádraží, nemocnice, jsou přihlášené průmyslové objekty. Pro zajímavost je přihlášena také stavba rybího přechodu na řece Teplé, sportovní zařízení, relaxační parky, průmyslové objekty.
3: Den v kraji. 2 výročí, 1 festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.

0: zpátky nás tří.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
2: MMA zápasník, hokejista, student elektrotechniky a energetik v těžebním průmyslu. To všechno je Jan Čábelka z Chebu. O tom, jak se ve svých 30 letech postupně propracoval přes amatérské soutěže, mistrovství Evropy až mezi profesionálem MMA, si s ním v našem vysílání povídala Pavlína Kyselová.
3: Vy jste v Chebu začínal s hokejem. Co vás vedlo k tomu, abyste týmový sport vyměnil za ten individuální a také extrémně tvrdý?
4: Takový ten přechod mezi těmi mladistvými kategoriemi a dospělým hokejem, tak tam byl asi ten největší milník toho, kdy jsem přešel.
3: Jak náročný je vlastně přechod přímo, řekněme, z toho jednoho sportoviště na to druhé?
4: Hokej je tvrdý sport, takže si naopak myslím, že je to velmi blízko tomuhle sportu.
3: Prošel jste úspěšnou amatérskou ligou a reprezentoval jste Česko na mistrovství Evropy. Jak moc vás tato mezinárodní zkušenost vlastně formovala?
4: Je to velký krok, když se kluk z amatérské scény, který se pere vlastně s jinýma amatérskýma zápasníkama jenom v rámci republiky tady, dostane ven a má možnost se poprat a poměřit s klukama, který jsou zvenčí, a porovná si potom sám v hlavě v sobě ty úrovně, jaký je to u našich sousedů.
3: Jak je to složité budovat si tu kariéru nebo prostě tu pozici, ta právě tady odsud ze západu?
4: Je to extrémně těžký, přeci jenom když jsou kluci z Prahy, kde je toho o dost víc, nebo v Ostravě jsou skvělý kluby, v Brně jsou skvělý kluby, tak z těchto měst je to daleko jednodušší, protože ten kluk začíná už v takovémhle klubu a je to jeho mateřský kmenový klub a většinou jsou tam daleko větší možnosti, zatímco tady u nás ze západu, kde vlastně donedávna vůbec nic nebylo, tak je to daleko těžší, protože si tu cestu musí prošlapat ten zápasník sám, nebo ten trenér mu musí pomoct prošlapat tu cestu, což je to prostě složitý. Ty kontakty tam nejsou takový, jako jsou tady v těch velkých městech a velkých klubech.
3: Na svém Instagramu s nadsázkou píšete, že váš svět je kolesové rypadlo a malá činkárna. Co si pod tím mám představit?
4: Můj život je kombinace mojí profesní kariéry, kdy vlastně jsem energetikem v těžebním průmyslu, a kombinací profesionálního sportovce, takže to je takovou kombinací tu těch dvou věcí dohromady, za což jsem strašně vděčný, protože mě obojí baví.
3: A máte vysokoškolský titul právě z té elektrotechniky, je to tak?
4: Je to tak, jsem bakalářem.
3: Pomáhá vám tahle ta analytická schopnost a možná nějaké inženýrské myšlení i v tom sportu?
4: Já to hodně docela používám při svém sportu, dokonce se mi stává i při zápasech, že jsem uprostřed dění a nevím, zápasím a přemýšlím nad věcma, počítám čas a lítá mi to v té hlavě. Kolikrát mi to říká i můj roh, že nad tím moc přemýšlím a trenéři v rohu takhle, že nad tím moc přemýšlím a že jsem šouplej už jinam.
1: Regionální stopař.

0: počasí.
1: A 10 minut před 18. hodinou svůj prostor v našem vysílání dostává počasí, konkrétně Tomáš Vejvoda. Tomáši, hezký podvečer přejeme z Karlových Varů do Plzně a rovnou se ptám, jaká bude noc a jaký bude večer dnes v rámci počasí.
2: Dobrý den, tak večer může být přechodně i méně oblačnosti, ale jinak bude většinou zataženo až oblačno a ty nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 11 do 8 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 9 do 6 stupňů Celsia.
1: Zítra máme středu 10. června, spoustu posluchačů jistě jsou zvědaví, jaké bude počasí zítra, tak pojďte prozradit, jak tedy bude.
2: Ano, i zítra bude většinou velká oblačnost, přičemž potom odpoledne nebo kolem poledne se začnou objevovat přehánky a odpoledne a večer se objeví postupně na většině území. Výjimečně se může objevit i bouřka a nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 16 do 19 stupňů Celsia a na hrách to bude většinou od 11 do 14 stupňů Celsia.
1: Takové bude počasí, které nám prozradil z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni Tomáš Vejvoda. Tomáši, díky za to, mějte se krásně, hezký zbytek večera a opět příště na našich vlnách naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: A také dnes, tady v úterý 9. června, jsme vám nabídli přehled toho nejzajímavějšího, co se událo v našem, tedy v karlovarském regionu. Je 17 hodin, téměř 53 minut a mě nezbývá pro dnešní den se nic jiného, než se s vámi rozloučit. A tak tedy tak činím, mějte se krásně, přeji i vám hezký zbytek dnešního večera. A já se s vámi na našich vlnách, tedy vlnách rádia vašeho kraje, budu těšit opět tento týden, ale až v pátek. Mějte se fajn a naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlových Varech začala přestavba bývalé ubytovny na nájemní byty. Tachov zpřístupnil dvě věže v městských hradbách. U soudu vypovídal dnes v kauze dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherz hnutí Praha sobě. Zítra bude většinou oblačno s přeháňkami, teploty do 19 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Karlovy Vary zahájily přestavbu bývalé ubytovny v městské části Drahovice na nájemní byty. V osmipodlažním panelovém domě jich vznikne 62. Projekt za 145 milionů korun město uhradí z dotace a z úvěru od Státního fondu rozvoje investic. Pravidla pro přidělení bytových jednotek schválí příští týden zastupitelé. Pokračuje náměstek primátorky Miroslava Vaně.

0: z hnutí Karlovaráci.
1: Je to velmi zlomový okamžik, protože naposledy, ať už družstevní nebo nájemní byty, se předávaly v Karlových Varech obyvatelům našeho města, tak je to 23 let. A město Karlovy Vary opravdu se vrací k té politice dostupného a družstevního nájemního bydlení. A tato budova se promění v bytový dům se 62 bytovými jednotkami.
0: Tachov láká turisty na novinku. Poprvé jsou letos přístupné dvě věže, které jsou součástí městských hradeb. Přístupné jsou z příhradební ulice. Podrobnosti dodává mluvčí tachovské radnice Tereza Kořínská.
2: Po nutných opravách jsou dvě hradební věže v horní části příhradební uličky volně přístupné. Otevřeny budou každý den od 10 do 17 hodin, a to až do konce letních prázdnin. Vstup na ně je zdarma.
0: Byl na mě vyvíjený nátlak, řekl dnes u soudu v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. Byl to on, kdo na údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku upozornil policii. Před 6 lety podal trestní oznámení, když mu developer oznámil, že odmítl dát 5milionový úplatek. Události z jara 2020 dnes znovu Scheinherr popsal u soudu.
3: Panu Bornsteinovi jsem vlastně řekl, že s tímto musíme jít na policii, jestli on je ochotný jít též. A ještě ten den vlastně jsem kontaktoval policii prostřednictvím tedy mých kolegů.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 1,40 korun a 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléř. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Sport. Cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025 získal rychlobruslař Metoděj Jílek. Zlatý a stříbrný olympijský medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Jílek vloni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbrnou medaili na 10 kilometrech a připsal si premiérová dílčí vítězství v závodech světového poháru. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost s přehánkami, ojediněle i bouřku. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny hlášené dopravní nehody byly ze silnic Karlovarského kraje odstraněny a aktuálně nemáme informace o žádných nových. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
5: Vážení posluchači, u dnešního pořadu vás vítá Věra Kestřánková. Dnes se opět vydáme po České republice, tentokrát však budeme sledovat toky českých řek. A začneme u nás, v západních Čechách, konkrétně v Karlovarském kraji řekou Ohře. Její tok je dlouhý 316 kilometrů, z čehož 246 je v Česku a její zbytek v Německu. Tam se nazývá Eger a dává název místnímu regionu. Taktéž německý název Chebu je Eger. Pramen Ohře je na úpatí hory Smrčiny a ústí do Labe v Litoměřicích. Skladbu Na břehu řeky Ohře nám zahraje plzeňská dvanáctka na nahrávce z roku 1971.

Když se posuneme po směru hodinových ručiček, dorazíme do Mělníka, kde je soutok dvou nejvýznamnějších českých řek, Labe s Vltavou. Labe je jednou z největších řek Evropy a je významnou vodní cestou lodní dopravy. Labe pramení v Krkonoších, protéká Českem a Německem a ústí do Severního moře. Jeho tok je dlouhý 1094 kilometrů. Vltava je se svou délkou 430 kilometrů nejdelší řekou na území Česka. Počíná soutokem teplé a studené Vltavy a končí v Mělníku, kde se vlévá do Labe.

Dále se přesuneme na řeku Jizeru. Ta pramení v Jizerských horách na úbočí vrcholu Smrk a vlévá se do Labe v lázních Toušeň. Délka jejího toku je 164 km. Jizera je pstruhová řeka, má také vodácké využití a slouží díky své čistotě jako zdroj pitné vody. Skladbu Jizera zahraje dechová hudba Antonína Votavy.

Další řekou, na které se zastavíme, je Tichá Orlice. Je to řeka v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a její délka je 107 kilometrů. Pramení na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině a ústí do Orlice. Píseň Nad Tichou Orlicí nám zahraje Stříbrný.

Nyní se po řekách přesuneme do jižních Čech na Lužnici. Oproti jiným jihočeským řekám má velmi malý spád a pomalý průtok. Její délka je 208 km, pramení na rakouské straně Novohradských hor a ústí do Orlické přehrady. Její tok má významnou roli v regulaci množství vody v rybnících v jejím povodí, například Rožmberka. V minulosti zde byla provozována voroplavba a její horní tok je součástí chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

Teď se na mapě trošku vrátíme zpátky k řece Želivce, která teče v okresech Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Benešov a Kutná Hora. Pramení jako Hejlovka u osady Vlásenice Drbohlavy na Českomoravské Vysočině a ústí do Sázavy. Je důležitým zdrojem pitné vody, její délka je 103 kilometrů. Píseň s názvem Želivka nám zahraje Nýřaňanka.

V další písni se nám objeví dvě řeky. Jednou z nich je Vltava, o které už byla řeč, ta druhá je Sázava. Je řekou Středočeského kraje a její délka je 225 kilometrů. Pramenem Sázavy je Stružný potok u Šindelného vrchu. Charakter Sázavy je velmi pestrý, dají se na ní najít místa klidná i místa s peřejemi, proto je vodáky velmi vyhledávanou

S další řekou se dostáváme zpátky k nám na západ. Tou řekou je Berounka, která vzniká v Plzni soutokem Mže a Radbuzy a ústí do Vltavy na území Prahy. Je dlouhá 139 kilometrů. S jejím názvem a určením jejího začátku to v historii nebylo vůbec jednoduché, ale to by bylo asi na samostatný pořad. Každopádně na jejím toku můžeme najít mnoho zajímavých turistických míst, jako je Křivoklátská vrchovina, Karlštejn, Srbsko a další.

A nyní se dostáváme přímo do Plzně, kde se potkávají stejně jako v další písni hned čtyři řeky. Úhlava, Úslava, Radbuza a Mže. Úhlava pramení na svahu hory Pancíř v železnorudské hornatině a vlévá se v Plzni do Radbuzy. Její délka je 104 km a protéká například přes Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, okrajem Klatov a Přešticemi. Úslava pramení pod vrchem Drkolná, měří 96 km a ústí v Plzni do Berounky. Teče kolem Hnačova, Plánicí, Podžinkovy, v blízkosti Zelené hory, Blovicemi a Starým Plzencem. Radbuza pramení pod vrchem Lysá v okrese Domažlice a v Plzni se soutokem Semží stává Berounkou. Její délka je 109 km. Protéká například Bělou nad Radbuzou, Horšovským Týnem, Staňkovem, Holíšovem, Stodem a Dobřany. Mže měří 106 km, pramení v Německu u osady Aš, protéká Tachovem a Stříbrem a ústí v Plzni do Berounky. Dříve neexistoval název Berounka, jejímu toku se až do roku 1638 říkalo Mže. Náš čas s výběrem českých řek a písniček o nich se nachýlil a tak se řekou z rodného kraje s vámi loučí Věra Kestřánková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, Špalíček lidových písní.
1: Pěkný podvečer, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Vejvoda. Letošní léto přináší několik kulatých a půlkulatých výročí osobností spojených s českou lidovou kulturou a folklórem. V červnu a červenci si připomeneme jubilea zpěvačky Slávky Bulánové, skladatele a hudebníka Josefa Krčka, folkloristy Jaroslava Markla a hudebního skladatele Jaroslava Bradáče. Děkuji, přátelé, že jste si naladili Špalíček lidových písní a přeji vám příjemný poslech.

Na archivním snímku z roku 1960 zpívala rozhlasová redaktorka a sběratelka lidových písní Slávka Bulánová. Narodila se před 95 lety 5. června 1931 ve Větřní v okrese Český Krumlov. Absolvovala krumlovské gymnázium a od roku 1951 až do své tragické předčasné smrti v roce 1962 pracovala jako hudební referentka pro lidovou píseň v krajském studiu Československého rozhlasu v Českých Budějovicích. Soustavně vyhledávala a zapisovala lidové písně, organizovala práci folklorních souborů a otevírala jim cestu k natáčení v rozhlase. Sama v terénu zachytila staré zvyky, obřady a slavnosti a byla významnou interpretkou jihočeských lidových písní. Řadu snímků natočila především s jihočeským instrumentálním souborem, který externě působil při Českobudějovickém rozhlasovém studiu. Zemřela při autonehodě v nedožitých 31 letech 2. května 1962.

Na snímku z roku 1974 s pražskými madrigalisty zpívala Jitka Čechová. Autorem hudební úpravy byl Josef Krček. Narodil se před 80 lety, 9. června 1946, ve Čtyřech dvorech u Českých Budějovic. S lidovou hudbou se poprvé setkal v Českobudějovickém dětském souboru písní a tanců. V 15 letech odešel do Plzně, aby se ve Škodovce vyučil slévačem, ale nakonec se stejně jako bratr Jaroslav začal věnovat hudbě. Roku 1969 absolvoval na Plzeňské konzervatoři obor klarinet, vedle toho se věnuje skladbě a pedagogické činnosti. V době plzeňských studií hrál v souborech Úsměv a Škoda Plzeň, kde vytvořil společně s choreografkou Libuší Hinkovou pozoruhodné hudebně taneční kompozice. Profesionálně působil v Československém státním souboru písní a tanců a v souboru Muzika Bohemika. Nástrojovou doménou Josefa Krčka jsou klarinet, tarogáto, zobcové flétny, malý cymbálek a dudy. Pro rozhlasová studia v Plzni a v Praze upravil několik set českých lidových písní a tanců, z nichž mnohé získaly ocenění v mezinárodních soutěžích. Za všechny posluchače Českého rozhlasu na dálku přeju Josefu Krčkovi hodně zdraví a v následujících minutách si vychutnáme jeho hudební talent. Pomocí multiplaybackové techniky totiž kompletně nahrál veškerý instrumentální doprovod zpěváků Hany Chlomkové, Jarmily Mihálikové, Aleše Mihálika a Jana Hájka ve vlastní úpravě tří písní z českého baroka.

Na snímku z roku 1989 zpívali Hana Chlomková, Jarmila Mihályková, Aleš Mihálik a Jan Hájek v úpravě a za doprovodu letošního jubilanta Josefa Krčka. Před 95 lety, 14. června 1931, se ve Dvoře Králové nad Labem narodil hudební vědec, folklorista a etnograf Jaroslav Markl. Absolvoval hudební vědu a národopis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Hluboký zájem o folklor ho přivedl do tehdejšího Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, kde se jako vědecký pracovník věnoval lidové písni. Byl autorem řady publikací, v nichž se soustředil na výzkum lidové hudebnosti v Čechách v době takzvaného národního obrození. Dalším okruhem, jemuž se dlouhodobě věnoval, byly lidové hudební nástroje a instrumentální hudba. K popularizaci využil dobových moderních nosičů, jakými byly gramofonové desky, film, rozhlas a televize. V roce 1962 vydal dva gramofonové tituly Lidová hudba na Chocku a Starší mechanické zápisy chocké hudby a zpěvu a o rok později vyšlo v suprafonu třídílné album Authentic Folklore from Czechoslovakia, určené pro popularizaci naší lidové kultury v zahraničí. Z tohoto alba si nyní zahrajeme. Ještě dodám, že Jaroslav Markl zemřel před 41 lety 28. prosince 1985.

Na gramofonovém albu sestaveném v roce 1962 Jaroslavem Marklem hráli lidoví muzikanti z Chocka. Zpívali Oldřich Královec, Oldřich Heindl, Albert Švec, Jiří Kapic a Vlastimil Čábal. Se západem Čech je spojen poslední jubilant, hudební skladatel a pedagog, sběratel lidových písní Jaroslav Bradáč. Narodil se před 150 lety 17. července 1876 v Pacericích na Turnovsku. Absolvoval učitelský ústav v Jičíně a poté již do konce svého života vyučoval na Plzeňsku na obecných školách ve Skvrňanech a Přešticích a na plzeňské reálce. Byl vysoce erudovaným hudebníkem ve skladbě soukromým žákem Vítězslava Nováka a Zdeňka Fibicha. Výsledky jeho sběratelské práce v oboru hudebního folkloru jsou pozoruhodné. Byl jedním z nejpilnějších spolupracovníků takzvaného pracovního výboru pro českou lidovou píseň, který byl utvořen v rámci sběratelské akce Lidová píseň v Rakousku v letech 1905 až 1914. Jeho kompletní rukopisná sbírka obsahuje úctyhodných 1200 písňových záznamů z Plzeňska. Usiloval o tištěné vydání výběru plzeňských písní, což se podařilo ve dvou svazcích po 50 písních s romantizujícím klavírním doprovodem. Díky tomu máme příležitost poslechnout si ukázku z uměleckého zpracování písně Svěť měsíčku jasně s klavírním doprovodem z pera Jaroslava Bradáče, a pak zpracování téže písničky, jak je pro plzeňský lidový soubor a Věru Příkazkou v roce 1970 upravil Jan Slimáček. Ještě dodám, že Jaroslav Bradáč zemřel v Přešticích 29. května 1938.

0: S plzeňským lidovým souborem zpívala Věra Příkazka, před ní zpěvačku Terezu Hammerschlagovou na klavír doprovodil Vojtěch Esterle. Špalíček jsme věnovali letošním červnovým a červencovým jubilantům a jubilantkám. Připomněli jsme si 95. výročí narození Slávky Bulánové, 80. narozeniny Josefa Krčka, bohužel nedožité 95. narozeniny Jaroslava Markla a 150. jubileum Jaroslava Bradáče. Milí posluchači, děkuji za vaši pozornost a přeji vám pěkné léto. Ve špalíčku se brzy naslyšenou těší Zdeněk Vejvoda.
1: Až ještě jedenkrát na vojnu budou brát, pověs mě, hubičko.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Modernizaci silnice v Hazlově na Chebsku chtějí stavbaři ukončit s předstihem. Už o víkendu začne jezdit nová přeshraniční autobusová linka Stachova do Bavorska. Zítra bude většinou oblačno s přehánkami, teploty do 19 stupňů. Pohodový podvečer přeje Lukáš Staněk. V Hazlově na Chebsku pokračuje modernizace silnice v centru města. Součástí projektu je výměna povrchu vozovky, rekonstrukce chodníků a parkovacích zálivů. Stavbaři musí také přeložit část inženýrských sítí. Projekt za více než 50 milionů korun chtěli krajští silničáři původně ukončit letos v prosinci. Není ale vyloučeno, že to stihnou dřív, říká ředitel krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta.
2: Stavba plynule pokračuje. V tuto chvíli tam máme prosazeno 48% z celkové akce. Úplné dokončení bylo plánováno do konce roku, to znamená do 31.12. termínově, nicméně dle předpokladu máme informace, že by to v listopadu mohlo být hotovo.
0: Modernizaci téměř 1,5 kilometru dlouhého úseku silničáři zajišťují společně s městem. Už tuto neděli propojí Tachovsko s Bavorskem nová přeshraniční autobusová linka. O jejím spuštění informovalo před několika měsíci vedení Tachova. Na pravidelném spojení se dohodlo se zástupci plzeňského organizátora veřejné dopravy a partnery z německé strany.
3: Autobusová linka pojede na trase Tachov.

0: Bernau Tirschenreuth. Fungovat začne 14. června a jezdit bude třikrát denně. Jednou ze zastávek budou i Světce, kde je možné navštívit opravenou jízdárnu. Díky lince se lidé dostanou i třeba do historického parku Bernau. Stachovska, Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: Zemědělství a letošní sucho. To bylo jedno z témat dnešní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsuší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc.
2: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už pohledu trvalých trvných porostů, objemných krviv, jednotlivých komodit a tak dále.
1: Francie a Kanada zakázali vstup do země izraelskému ministrovi financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem je jeho snaha o anexi západního břehu Jordánu, vytváření nových nelegálních židovských osad nebo izraelská politika v pásmu Gazy. Na síti X o tom informoval francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot, podle kterého se k tomuto kroku chystá také Velká Británie. Je to druhý izraelský ministr, kterému Francie zakázala vstup na svoje území. Sport. Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu je ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezony. Do závěrečného kola postoupilo 9 hráčů působících v NHL a útočník extraligových Pardubic Roman Červenka. Počasí. Zítra čekejte většinou velkou oblačnost s přehánkami, ojediněle i bouřku. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu je z důvodu stavebních prací částečně omezený provoz v Ašské ulici.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Častá chyba, tady myslím si, že to je chyba. Ptám se je správně k dnešnímu datu nebo datumu a hned odpovídám k dnešnímu datu.
2: Souhlasím a taky bych to tak viděla, ale naši kodifikátoři uznali, že když se říká k datumu, tak to má i své opodstatnění.
1: A je to spisovné? V rozhlase bych někomu dal za uši, kdyby někdo z moderátorů řekl datumu.
2: No, asi už jsme staří a pokročilí.
1: Takže je to možné, nebo to není možné?
2: Už je to možné, už se to považuje za spisovné a zdůvodněné je to takovým trošku, podle mě, legračním způsobem. Totiž, kdyby se vyskytla například věta počítačová data tříděná podle dat, tak by to prý nebylo dost srozumitelné, takže tam se může říct podle datumů, což neodpovídá tomu správnému původnímu skloňování, ale zase je tam jednoznačný obsah. Takže díky takovýmto příkladům a díky tomu, že spousta lidí říká prostě datumu, nevynechává to při tom skloňování, no tak asi není důvod tomu vzdorovat a tvrdit, že spousta lidí dělá chyby.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvillovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: S úsměvem jde všechno líp a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangao Savorenge Lacerat. Dnes představíme taneční soubor Street Flow a studenta Ježkovy konzervatoře Jana Hrona. Tak zůstaňte s námi.

0: Takto se nám představila kapela Ritmo Gitano. Pěkný večer. Jan Hron je studentem třetího ročníku Ježkovy konzervatoře. Vedle studia se věnuje solovému zpěvu a skládá vlastní hudbu i texty. Je stipendistou programu Romea, v jehož rámci se spolu s dalšími studenty zapojuje do motivačních besed zaměřených na význam vzdělání. Na Ježkově konzervatoři studuje hru na klasickou a latinskou kytaru.
1: Odmala jsem začala hrát na klasiku, jsem tomu byl nějak jako vedený, jsem dlouhý léta hrál jenom klasiku, pak jsem právě objevil na škárně jako nějaký další styly. Já rád teda zpívám, takže už teďka víc se snažím spíš dělat svoji hudbu a zpívat, než jako jenom tu kytaru.
2: Máte tedy možnost při studiu se věnovat ještě té romské kultuře? Hrajete?
1: No, to je hodně těžký, no. Cokoliv, co chci dělat k té škole, ať už do koncertování, nebo právě rád i vypomáhám takhle aktivuje právě Camoro.
2: A vychází vám škola vstříc?
1: Zatím jo, zatím to nějak tak trošku prochází. Jsem rád, že tam jsem, takže si je nechci úplně znepřátelit. No, já si myslím, že hudební škola je celkově hrozně jako jiná než normální střední školy. To mnohem jako hůř se to omlouvá tyhle věci, nebo tyhle akce. Já třeba dělám i motivační besedy na školách, takže třeba s tím je taky trošku problém to omlouvat.
2: Motivační besedy, to znamená, že sedíte s mladými lidmi, s mladými studenty?
1: Určitě. Máme pražský tým, chodíme na základní školy, komunitní centra obcházíme a tam vlastně jsou to různé věkové kategorie a snažíme se nějak tak jako motivovat děti romský převážně, aby studovali, vysvětlím jim tam, proč je dobrý studovat, proč neopustit tu školu, co je čeká, na co potřebují peníze, kolik potřebují peníze, jak žijí vlastně, takže
2: to je. Tyto děti na vás reagují, když tam přijdete, vy máte za sebou hudební zkušenost, studujete. Co říkají?
1: No, na jakých školách je to někdy docela složitý. Já si myslím, že to není jenom chyba těch dětí nebo jejich rodičů. Já si myslím, že hodně dělají i učitelé a ty lidi, kteří s nimi pracují. Bylo pár škol, kde to bylo takový složitější i třeba s učitelama nebo i jako s dětkama. Že i hodně dětí má právě talent. Třeba je něco baví, ale úplně právě to berou tak, že třeba stydějí to říct, čím by chtěli být. Většinou děláme dvouhodinovky, takže a jdeme tam třeba jenom jednou za tu školu, takže je to takový taky těžký něco změnit za ty dvě hodiny a změnit pohled na nějakou věc, ale já si myslím, že už jenom to, že se snažíme, že třeba vidí právě nás, my jsme vlastně v podstatě ve stejné věkové kategorii, takže spíš to je tak jako, že si jdeme kamarádsky popovídat.
2: A to jezdíte po školách v Praze nebo i mimo Prahu?
1: Spíš jako po Praze a okolí.
2: Dostudujete příští rok konzervatoř? Budete dělat absolutorium?
1: Určitě, že bych tam chtěl zůstat těch 6 let, pak bych chtěl, ještě se rozhodu teda, jestli zůstanu na Vojce pak tam, anebo třeba ještě na Vysokou. To uvidíme, jak se rozhodnu ještě, ale určitě bych se chtěl pohybovat spíš jako v koncertování, baví mě nahrávání, skládání, takže by mě i třeba bavilo psát texty pro někoho, že hlavně koncertovat a když jsem byl teda mladší, tak já jsem moc ani jako romskou hudbu nějak tak moc nevnímal, nikdy jsem si to neuvědomoval, jak moc to je důležitý. A čím jsem starší, tak si uvědomuji víc a víc, že bych měl právě, se měl snažit tu romskou hudbu prostě, mělo by to tam v té tvorbě nějak jako vyznít, mělo by to tam prostě nějak jako vidět. Jak to říct, takový
2: jako
1: to.
2: Aby v té hudbě byla cítit ta romská
1: určitě,
2: identita.
1: Určitě. Myslím, že to je důležitý. Ne.

0: street dance, neboli pouliční tanec. Označuje taneční styly, které nevznikaly v tanečních sálech, ale přímo v ulicích, parcích nebo klubech. Jde o dynamické taneční techniky s kořeny v afroamerické kultuře, které si získaly popularitu po celém světě. V Liberci se tomuto tanečnímu směru věnuje Andrea Brezani. Vede taneční soubor Street Flow, kde působí jako choreografka i trenérka. Se svým týmem pravidelně vystupuje a účastní se prestižních tanečních soutěží. Andreu Brezani oslovila Iveta Durdoňová před jejím vystoupením na Dětském dni v Praze.
1: Vy nejste tradiční romský soubor, vy tancujete na hip-hop. Konkrétně nový taneční styl afrodance, který pochází z Afriky a jsou tam prvky hip-hopu a house. Já jsem tuto skupinu založila v roce 2018, takže to bude už skoro 10 let a

0: schopnost nějakou přípravou. Takže až budou pokročilejší, určitě budou reprezentovat taky Romy na tanečních soutěžích. Protože vlastně my vždycky na každý taneční soutěži jsme jediný romský taneční soubor, který tam nějak reprezentuje. Skoro nikdy se nestává, že si neodnáší náš ty medaily. Skoro vždycky si odnáší.
1: Kolik soutěží tento rok vás čeká?
0: Už jenom nějaký takový festivalový letní akce a od září zase začíná Czech Dance Masters, kde vlastně soutěžíme hlavně v tom našem městě, ale solově a hip-hopově, takže to zase musíme přejít na jiný taneční styl.
1: Co je nejtěžší se naučit, nebo jak dlouho ty jsi v souboru?
2: Jasmína Kováčová. Já jsem v souboru 3 roky. Pro mě bylo nejtěžší se naučit ty rychlý tance, jak je kelebu, ozeba a takový africký tance rychlý.
1: Co se vám, děvčata, nejvíce líbí na kostýmech?
3: Sukně a chlupáče. Nejještší doplněk jsou vlasy.
1: Vy jste tančila a soutěžila v kolika letech?
0: Já jsem chodila do profesionální taneční školy X-Dance v Jablonci nad Nisou a tam jsem závodila, ale až když mi bylo asi 15, protože jsem neměla na to dostatek financí od rodičů, mě moc v tom nepodporovali, tak jsem si brigádně na to vydělávala a platila. Tak jsem se tomu začala věnovat profesionálně a potom jsem založila i tuhle taneční skupinu pro romské děti. I přesto, že nemají dostatek financí, prostředků a podpory, tak aby prostě mohli se věnovat tomu, co je baví a mohli to dělat i profesionálně.
1: Jaká je nejznámější taneční soutěž v České republice?
0: Tak asi taneční skupina roku, na kterou jsme se bohužel nedostali, protože byly nějaké komplikace z mé strany i vlastně ze strany tanečníku, protože je škola, učňáky a tak, což má vždycky přednost, ale určitě bych je chtěla dostat na tu taneční skupinu roku a je to vlastně titul mistru České republiky. Chtěla bych, aby viděli tu dřinu těch ostatních tanečníků, co to obnáší ten tanec, že to není jenom o tom, že přijít na trénink, ale je to o tom opravdu makat, ale zároveň tě to musí bavit. Zatím jsme byli na Czech Dance Masters, kde jsme skončili třeba 5., 6., 7. Pořád to bylo náročné, ta konkurence tam je obrovská.
4: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga Budbacht, Zor Tessa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
5: Je 20 hodin.
6: Český rozhlas. Zprávy.
5: Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmu. Příbram dokončila úpravu jiráskových sadů. Zítra čekáme zataženo a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Zákon o střetu zájmů by mohl být mírnější. Takzvaný Lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemusely dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmů ale podporuje.
7: Dlouhodobě a za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmu. Myslím si, že je velice nejasný, že jsem vítal i tu novelu, kterou připravoval pan poslanec Michálek v minulém období, aby jasně byly vyjmuty ty nárokové dotace vlastně z toho paragrafu 40.
5: Opoziční poslanci novelu kritizují. Třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací. Dělníci dokončili úpravu jiráskových sadů v Příbrami. Součástí prací byla výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, obnova chodníků, autobusového zálivu a parkoviště. Město zároveň upravilo zeleň, instalovalo nový mobiliář a veřejné osvětlení. Technici také osadili polozapuštěné kontejnery, říká starosta Jan Konvalinka za ANO.
8: Celá ta investice je tady v jednotkách desítek milionů korun, ale nejde čistě jenom o úpravu vzhledu, ale v podstatě nejdražší byla obnova těch vodovodních sítí, které jsou tady pod povrchem.
5: Lidé v Praze si můžou vyzkoušet let do vesmíru. Umožňuje to speciální simulátor na Mariánském náměstí, který využívá virtuální realitu. Jde o zhruba 18 metrů dlouhý tubus ve tvaru rakety, ve kterém zájemci uvidí i planetu Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice. Simulátor v podobě kosmické rakety

0: bude před budovou magistrátu do zítřejšího odpoledne. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmánskou dvojkou.
1: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy. Tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se udělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
0: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra bude převážně zataženo, občas déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10 nad 0.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Opatrně na D1 na příjezdu z Brna do Prahy před sjezdem na Chodov na 3. kilometru odtahují kamion. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a prudce se brzdí. V pražské Libni v ulicích Českomoravská a Poděbradská je silný provoz v okolí O2 arény kvůli koncertu. Čekejte zdržení směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím, šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, u každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, já teda, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu pištělku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Kdysi to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vaší šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma? Aby umožnit ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů a říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu, že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala. Takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně kam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv, nebo jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo, vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host.
0: A
1: myslím
0: si, že stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale ta taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart nejčastěji nebo baroko a díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučínyho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám, vám otevřely nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Janufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. A těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Knižíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba Jeden Bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte
1: ne,
0: říct ne,
1: tomu
0: to jsem
1: ne,
0: pochopila.
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si myslím, že to je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typicky komická role. Teď jsem více charakterní, Už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší. To si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20 nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host, je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka, nicméně ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou, já už docela i realizuju, ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj a ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Myslím, tak uvažuje, že jednoho dne prostě.
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, on se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle. Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista. Raman Hasimau, další tenorista. A to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport. Lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli. To bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. A jediný, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně. Ale ta pravidelnost v tomhle tom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak, ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jen v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 10. výročí, teda 15. už 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou, ano, bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován pro to, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardinii, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně s krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci. Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím si,
0: není
1: že
0: o vás slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Mladá Boleslav už hledá vánoční strom. Zítra čekáme zataženou, mohou se objevit přehánky. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
3: Generali Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
2: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla a její pojištění je platné. Mladá Boleslav začala s předstihem hledat vhodný vánoční strom. Ten tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Na výběr chtějí mít úředníci dostatek času, aby mohli všechny nabízené dřeviny osobně prohlédnout, vysvětluje mluvčí města Šárka Charouská.
4: Vhodný stromek by měl být zhruba 15 až 20 metrů vysoký, ideálně rovný. Preferujeme smrky, případně jedle, nebo nebráníme se jakémukoliv jinému druhu. Strom bude stát na staroměstském náměstí a rozsvícen bude první adventní neděli.
2: Stromy můžou lidé magistrátu nabízet do konce září. Lidé můžou po rekonstrukci opět využívat sportovní hřiště v Belušově ulici na Lužinách v Praze 13. Je na něm nový víceúčelový povrch ve žluté a zelené barvě, které vycházejí ze znaku městské části. Práce za víc než 1 milion korun zahrnovaly také terénní úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Vstup na hřiště je pro veřejnost zdarma, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
5: Postupně rekonstruujeme jednotlivá hřiště a sportoviště ve všech částech Prahy 13. Víceúčelové plochy s bezpečným moderním povrchem nahrazují ta původní, asfaltová nebo betonová, což přinese všem uživatelům vyšší komfort a snížení rizika úrazů. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček. Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem. Tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková. Počasí. Zítra bude

0: bude převážně zataženo, občas déšť. V severozápadní polovině Čech místy taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu, tak jeďte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou. Přejeme vám klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Bahamská lidovka Sloopjan B, spopularizovaná v roce 66 kalifornskými Beach Boys, tak jak o dva roky později otevírala gramofonovou historii pražských Rangers. O dalších 9 let později, tedy před rovnými 45 lety, nabídla parta Tondy Hajka své v pořadí už 8. album Chvála písni.

dobrý dáv. Rangers 1977 a nejprve titulní chvála písni Tondy Hájka a Milana Duvka a pak Milan do Česta solově a Jako ty. Nápaditě do češtiny transformovaná hitparádovka Rogera Billera z roku 1965 Do Waka Do.

Neplač malá ze zpěvníku party New Christy Minstrels v novém zkráceném aranžmá Tondy Hajka z alba Chvála písni. A takhle je Milan Dufek uvedl v premiéře na prvním albu v roce 69.

Další z 13-dílné skládanky Alba Chvála písni, které vyšlo před rovnými 45 lety. Působivá zpráva Tondy Hajka Láska končí. Naprosto stejně jako originál Gingera Boatwrighta, dávno zapomenuté formace Red, White and Bluegrass z roku 1973 The Lovin's Over.

Nezapomenutelná pětka Tonda Hájek, Milan Dufek, Jirka Weiser, Mirek Řihošek, Honza Vančura, tedy Rangers 1977 a pod názvem Najdi tón, sympaticky sugestivní text tehdejšího konferenciéra Luďka Nekudy na mimořádně populární Ramaju mozambického Afrika Simona. Luděk je podepsaný i pod textem na písničku Tak či tak trinidadského vyznavače Kalypsa, působícího pod pseudonymem Sir Lancelot, kterou si sám s chutí jemu vlastní zaspívala.

Za ženu, to chtěl bych za ženu, no. Je štíhlá jako prut, má dům a sedm krům, tak běda co dál, na to tatínek lkal, blažena je sestra tvá.

řekl Kal. Ty všechny jsou sestry tvé, co šmatka neví.

0: špatně sežeň. Tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.
1: Už se stálo, už se přihodilo. To smůla je větší, než by bylo milo.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

0: plakat se ven.
1: Vytrvalé populární Chtěl bych být medvídkem Michala Tučného a Zdeňka Rytíře mělo svoji premiéru v roce 1985, ale nejspíš málo kdo tuší, že dávno před nimi je k nám přivedl z vrcholu hitparády o celých 8 let dříve Tonda Hájek jako kouzelníka.
2: Když jsem měl bratru asi tak 5

Originál Barbry Feicheldové, The Teddy Bear Song z roku 1973, potvrdil, že hrdinou téhle písničky byl medvídek a nikoli kouzelník. A teď zamíříme do Apalačských hor. Právě tam, patrně v úvodu 20. století, zapustila kořeny původní skotská písnička Shady Grove. Rangers je nabídli před 45 lety jako žárlivost.

návod na přípravu populární lusiánské kejdy známé jako jambalaya v autorské nahrávce Henka Williamse, která vznikla před rovnými 70 lety. O čtvrt století později se s výzvou Honzy Vančury Květy Day objevila na 8. albu skupiny Rangers Chvála písně.

Chvíle přelétavá Petra Zkoumala a Honzy Vodňanského s Milanem Důvkem právě ukončila naši dnešní téměř kompletní procházku albem Chvála písni, které skupina Rangers vydala před rovnými 45 lety. Přidám ještě folkovou romanci 16. léta, poděkuji všem, kteří i dnes jeli se mnou, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště Václava Havla minulý rok odbavilo skoro 18 milionů cestujících. Praha společně se Středočeským krajem začala hledat provozovatele bateriových vlaků. Zítra bude zataženo teploty do 18 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun. To je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmánková.
2: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Praha se Středočeským krajem vypsala soutěž na pořízení a provoz bateriových vlaků. Jezdit mají od roku 2030 na trati z hlavního města přes Vrané nad Vltavou do Čerčan a také z Prahy do Dobříše. Takzvané akutrolejové jednotky BEMu by měly mít 140 míst k sezení. Předpokládaná cena zakázky na 15 let je 15 miliard a 800 milionů korun bez DPH. Nabídky přijímá hejtmanství s magistrátem do 10. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
3: V rámci tohoto kontraktu by mělo být pořízeno 13 bateriových jednotek, které umožňují jezdit zároveň na tratích, kde není trolejové vedení a dobíjejí se v úsecích, kde jsou troleje nad kolejemi.
1: Kolínská radnice pořídí dva výtahy do bytových domů v Hrnčířské ulici. Ve čtyřpatrových budovách výtahy chybí 20 let. To komplikuje některým obyvatelům pohyb. Za práce město zaplatí necelé 2 miliony korun. Hotové by měly být v prosinci. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se s reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem gólmanskou dvojkou.
4: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy, nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako vědnička, snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
1: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, občas i déšť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna.
1: V Praze je nebezpečná situace v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Jihlavou na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše. Pozor na vybočující vozidla. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo. Dostal jste se ke hře na flétnu. Dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všem rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Co? Jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklous jsem po takovým tom mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám. Pán říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám. Já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána nebo?
3: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel. Když jsi na konzervatoře ještě.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. A nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal k té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili na
3: režii,
2: ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste to se si zvolil?
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, mm-hmm. protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení, kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest takto, říká, to by nešlo. No a pak na mě hlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme flétnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flét. No.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska?
3: Nemám.
2: Na flétnu?
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že
2: byla.
3: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásnej Korejec obličenej v nádherným šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat taky, že jo? Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc zdumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín jméno. Já mám tady poznámku, že Stop kabaret, nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, Krvavýho byla a Violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten Semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel Pěnička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajně hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u Pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že Pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní Školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
2: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
2: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
2: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
3: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
2: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem Pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
2: Člověče, Tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
3: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
3: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
3: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
3: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
3: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
3: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
3: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven, před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
3: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
3: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
3: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
3: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty se tak spokojeně necul.
2: Buď hrdina to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
2: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
3: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic, akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
3: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
3: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
3: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
3: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
3: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
3: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopyta, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát. No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo, ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraň se, kdo může.

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit?
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.

dal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků.

Tkačka žen a metešníků, tucty her, miláčka žen a metešníků. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou pravý

každou z tajně krásných dam. Složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že...

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi na slyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hřmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Jest nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly vskutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.

0: Střižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, vítejte při poslechu Noční linky. Odbyla 23. hodina, začínají dvě hodiny, možnosti vstoupit do vysílání se svým vlastním příběhem na určité téma. Někdo by možná řekl, že cokoliv jiného než čistá a stoprocentní pravda je prostě lež a jakékoliv přívlastky na tom nic nezmění. Ti, kteří nemají takhle binární vidění, možná říkají, že milosrdná lež nemusí být vždycky škodlivá. Výstižně definuje téma dnešní noční linky internetová Wikipedie. Dovolím si citovat. Milosrdná lež, někdy označovaná jako takzvaná bílá lež či altruistické lhaní, je nepravdivá informace, která má za cíl chránit city druhého člověka, vyhnout se zbytečnému konfliktu nebo přinést krátkodobý užitek, aniž by dotyčnému způsobila újmu. Konec citátu. Jenže i ona, tedy ona milosrdná lež, může na krátkou chvíli ulevit, avšak při odhalení naruší důvěru. Byli jste vždy jen pravdomluvní? A nebo jste například vedeni snahou neporanit city druhých, nepřitížit blízké osobě v její nemoci, či utlumit partnerskou hádku, sáhli k takové lži? Lhal někdy někdo milosrdně vám? A poznali jste to? Tak na to se vás budu dnes v Noční lince ptát, no dnes, vlastně i zítra, až tedy do 1 hodiny, 10. června, na telefonu 731 800 900. A ptám se vás na to i proto, takto v úvodu, abyste mohli už teď psát na web rozhlas.cz/linka svá témata, své příběhy, své postřehy, své glosy na téma milosrdná lež. U mikrofonu je Borek Kapitánček, zdravím vás z potemnělého brněnského rozhlasového studia, dávám slovo Jiřímu Schillingrovi a po holubím domě, doufám, uslyšíme první příběh na téma milosrdná lež.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Začala před několika málo minutami a už teď můžu konstatovat, že milosrdná lež ve vás, tedy tohle téma našeho povídání, ve vás vyvolala zřejmě potřebu telefonovat, protože v tuhle chvilku jsou dokonce hned tři linky připraveny přijmout váš hovor. Nicméně je to vždy jen jeden či jedna z vás, který mezi písničkami bude slyšet. Tradičně. A je to Libuše, která otevírá dnešní noční linku svým příběhem na téma milosrdná lež. Dobrý večer, Libuše.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně, vás hlavně a všechny posluchače, co jsou napřímo. Ono se říká, lež má krátký nohy, a mi se stalo, že jedna známa jako mě tvrdila do očí a ona to pravda nebyla.
0: Co vám tvrdila? Jo? Co vám tvrdila?
1: Prosím. No něco bylo, já už nevím, ale tvrdila, že to jako je pravda a ona to pravda nebyla.
0: Škoda, že si nepamatujete, co to bylo. Bylo by to ještě lepší. No ale pokračujte.
1: No to nevím. A tak jako tohle to se mi nelíbí, když takhle proti vám a třeba řeknu, jo, to pravda, to není pravda. A jako jsou lidi, kteří jsou opravdu zlí,
0: Libuže, vy mě odcházíte od telefonu a není vás slyšet.
1: Slyšíte mě?
0: Teď už je to dobrý.
1: Já se to vždycky... No takže ty lidi, někteří jsou jako zlí, nebo jako nejsou upřímní, tak lžou vám do očí. Není to pravda.
0: Vy jste to vzala spíše z toho obecnějšího pohledu, což samozřejmě respektuju, ale teď budu tedy já o něco konkrétnější. Jestli pak jste někdy vy sama použila milosrdnou lež, třeba abyste někomu nepřítížila?
1: Ne, já jsem to nepoužila, žádnou lež nebo někomu, protože já to nemám ráda a nepoužila jsem to.
0: Držíte se toho, že neděláte to, co nechcete, aby dělali ostatní vám, ani vy druhým. Je to tak?
1: Ano.
0: Vždy pravdomluvná Libuše nám otevřela noční linku Českého rozhlasu. Jak říkám, škoda, že jste si nespomněla na to, jak to bylo s tou vaší známou, abychom byli trošku konkrétnější. Já se snažím vyhnout těm vulgaritám v našem vysílání, aby ten příběh měl takzvaně koule. No, tak děkuju, Libuše. Mějte
1: se
0: hezky.
1: Jsem ráda, že se vás dovolila. Mějte se hezky, hodně zdraví, hezkou dovolenou vám přeju.
0: O, děkuju, už se to rozneslo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naše posluchačka Monika napsala na rozhlas.cz/linka následující. Rozhodně hlasuji pro nevinné lži. Neškodné nepravdy pronesené s dobrými úmysly, jako je například šetření něčích citů, zdvořilost nebo vyhýbání se nepříjemným společenským situacím. Zajímalo by mne, co by řekl král etikety pan Ladislav Špaček. Myslím, že je vhodné užívat neškodné lži k hladkému procházení sociální dynamiky, k šetření citů. Není hřích říci příteli, že jeho novorozené dítě je krásné, i když se vám ve skutečnosti příliš nelíbí. Být zdvořilý, pochválit jídlo, které hostitel připravil, i když sami byste ho uvařili mnohem lépe. A rozhodně je milé slyšet, vypadáte mladě. Taková lichotka je povolenou lží. A staršího člověka určitě potěší víc než fér konstatování, tedy kamaráde, zub času tě opravdu hodně pokousal. Fér lidi kolem sebe a možná i trošku těch milých, laskavých lží. Pevné zdraví a krásné dny všem přeje posluchačka Monika. Je na vás, abyste tvořili noční linku na téma milosrdná lež na tomto telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a téma Milosrdná lež by mělo spojovat vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 a nebo napíšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Mám tady pár vašich psaných příběhů, postřehů, vzkazů, glos a vůbec vašeho psaní na tohle téma, ale já teď dám přednost naší posluchačce Janě, která čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Někdy jste byla donucena donucena. Přiměli vás okolnosti někdy k milosrdné lži?
1: No, tak mám jednu takovou historku a ta se váže k jednomu mému bývalému zaměstnání, kdy jsem pracovala jako pracovnice v sociálních službách pro jednu organizaci známou. No a tam se jednalo o to, že já jsem měla jednu klientku a nabízela jsem jí potravinovou pomoc, tam se dávala naší organizaci a ona ji odmítala, tak jsem se ptala proč a ona řekla, že jí vadí, že by jí tu potravinovou pomoc vydávali Romové, kteří tam pracovali. No a pak se mě, když jsem se vrátila od té klientky, tak se mě zeptala přímo ta pracovnice, co tu pomoc vydávala, proč ta moje klientka pro tu pomoc nechce chodit. Mm-hmm. A já jsem jí tenkrát zalhala, protože mi to bylo samozřejmě trapné jí to říkat, no ale udělala jsem jenom takovou blbost a to, že jsem se podřekla před jedním kolegou o tomhle případu a ten jí to bohužel vykecal, no a ta kolegyně se na mě naštvala a říkala, proč si mi to prosím tě neřekla a já jsem jim právě řekla, mě to bylo takový trapný, nechtěla jsem tě ranit, no, protože jsem nechtěla, aby zde došlo k rasismu, no. Takže to si myslím, že takový pěkný příklad.
0: Tím jste vlastně ilustrovala pravdivost rčení, lež má krátké nohy. Ono se to většinou vždycky prokecne.
1: Ano. No a pak mám ještě takový úsměvnější, takové lži z milosrdenství a ty musím říct, že občas vyžaduju já a to po svém kamarádovi, když mu třeba pošlu na Facebooku nějaké takové videa ohledně zvířátek. On to zrovna bohužel moc nemusí. A já mu vždycky říkám, hele, tak mě to neříkej, jestli ti to nelíbí, mě pak tím zkazíš náladu. On mi řekne, tak to ti mám lhát. Já říkám, ano, to mě radši lži. To bude taková lež z milosrdenství, to není žádná špatná lež, tím neuděláš nic špatného.
0: Aha. Já už nevím, kdo to říkal, ale jakoby mi zněla v hlavě věta svět touží být klamán. Takže vy taky toužíte občas po nějaké milosrdné lži. V tomto případě tedy. Ano?
1: Ano, no. Protože to si myslím, že na tom není nic špatného, než aby vám to zkazilo třeba náladu, tak to si myslím, že tohle je lepší, takový, no.
0: Mm-hmm. Já si nedělám statistiku o tom, který z našich posluchačů, který se dovolá, je pro a který je proti milosrdné lži, ale vy jste se postavila na stranu té milosrdné lži s určitým důvodem, což tedy by měla mít vždycky takový důvod, milosrdná lež, řekl bych já.
1: Za sebe tvrdím, když to má dobrý důvod, tak proč ne, no. Ještě by to někoho ranilo nebo ponížilo, tak proč ne.
0: Jaké máte vztahy s tou spolupracovnící, které jste nejdřív zatajila skutečný důvod odmítnutí potravinové pomoci? Jaký s ní teď máte vztah? Poté, co to prasklo takzvaně.
1: Tak já už té organizaci nepracuju, ale paní byla taková, no já se s ní vycházela dobře, no, ale byla taková, dá se říct, i falešná, no. Vytvářela teda jako hodně drby té organizaci, ale...
0: A tu se nám to pěkně zamotává, to vám povím, paní Jano. Děkuju moc krát a přeju vám dobrý večer.
1: Já taky. Hezký večer, pane Borko, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Milosrdná lež, téma, okolo kterého se bude točit celá noční linka, kterou právě posloucháte. Nejen telefonáty, ale i vaše psaní. A jsem připraven i na to, co napsala Eva z Litvínova. Cituju. Je to smutné vzpomínání. Když maminka odcházela z tohoto světa, jezdila jsem do nemocnice každé odpoledne. Jednou mě zavolali, ať přijedu hned, že se stav moc zhoršil. Ale jezdila jsem ještě týden. Jedna sestřička mě řekla, že to nechápou, ale že maminka ve světlých chvilkách stále říká, ona mu neodpustí. Ano, je člověk, který ublížil. Kdyby jen mě, tak to zvládnu, ale rodičům a mým dětem. to se špatně odpouští. Tak jsem se vrátila na pokoj a řekla jsem mamince, že jsem mu odpustila. Až pak maminka našla svůj klid. A dá se říct, že jsem to odpuštění už za ty roky zvládla zpracovat. Těch roků bylo 13. A je mi spíš jej líto. On s tím svědomím musí žít. Je mu 75 let a snad už má jiné myšlení. Potud Eva z Litvínova. Milosrdná lež a vaše příběhy v Noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer nejen vám, kteří posloucháte. Nechci říct, že je na tom něco špatného, když posloucháte pasivně, ale takhle nějak to asi může být. Tedy dobrý večer vám, kteří posloucháte jenom pasivně a dobrý večer i vám, kteří jste hodně aktivní a třeba už i telefonujete na číslo 731 800 900 ten svůj příběh na téma milosrdná lež. Tou další, která takový příběh řekne vám všem i těm pasivnějším, je paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Božena z Uherského Brodu. Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří jsou na lince.
0: Kteří jsou ještě vzhůru. Ano, správně. Paní Boženo, milosrdná lež, vy jste někdy někomu milosrdně lhala?
1: Můžu se přiznat. Mm-hmm. No tak, ale je to, víte, už dávno, to už je celý život, protože já jsem ročník 1937, víte. Mm-hmm. No a tehdy jsem, mohlo to být asi na 50. roku. Já jsem pracovala na zaletavacím oddělení v letu. Mm-hmm. No a to, že to víte, když takto celý, vždycky se plnil plán, ne, vždycky, aby se splnilo. Mm-hmm. A třeba některý den během měsíca dělalo se 30 mašin, že během C11 se tehdy dělali. Mm-hmm. To byly ty cvičné jaky. Mm-hmm. No a tak 30, a teďka některý den měsíci, víte, nebylo počasí, nedalo se létat. A tak se to nahrnulo až kolem toho měsíce a včí bylo potřeba nějakého pomocníka. Já jsem pracovala na kontrole, no a to už potřebovali, aby jim šel z montáže nějaký kontrolor pomoc, jako přebírat tu mašiny kontrolor, tak kolem toho práce, no. No a to také však by to nějaký pán Sedlák, už tu dávno není, můžu jméno řez. A měl dceru Jindřišku, ta měla myslím 8 roku a byly pololetní prázdniny. A on mě prostě vyřízené, že bude mít dovolenou a že pojede s malou na Lopeník, protože tam s nich byl. Důle nebylo, v Kunovici ani ňo. No a tož číká, že ho budou oni potřebovat. No a tož bylo 8 hodin, tak vedoucí výrobní kontroly k nám došel a to, a že odvolat Sedláka z dovolené a poslání mě pro něho. No tak jsem jela vláčkem, co byla tovární večka z nového do starého závodu, ještě kousek s ním potom, jako od toho starého závodu z té zastávky. Dojdu, tam bývali na činžáku, no ba, pan Sedlák auto venku, nakládal líže na auto, Jindřiška už byla v oteplovačkách nastrojená, no a já mu došla sdělit tady tuto zprávu. Mm-hmm. A on tak ostal, dívá se na mě a říká, Božka, prosím vás, a co kdybyste řekla, že už jsem nebyl doma? No já říkám, beze všeho. Tak jsem se vrátila, já jela mašinka zpátky, tak jsem jela jako do závodu, do nového. Mm-hmm. Přišla jsem tam na pracoviště, říkám, už byl odjetý, už je pryč. No, tak nedá se nic dělat, plán se splnila bez něho.
0: Takže no. Nikomu jste vlastně neuškodila?
1: No, neuškodila, to však bývajte se, děvčička se těšila a takto. No a druhý případ, tam byl jako jeden z těch mechaniků leteckých, takový fajn kluk to byl, no tož kluk už měl skoro 27 roku. A ráno byl takový šoufli, víte, přebral někde, bylo mu blbě. No a tam my jsme měli takový, jak když mezi skládek, tam byly náhradní přístroje, takové věci, co se bylo někdy za provoz nutné vyměnit. A regál byl ode zdi, tam asi metra půl a tam byly naskládané potahy prostě, co se navlékali na lékadla, které byly na stojánce venku. Mm-hmm. Takové z té celty, víte?
0: Ano, ano.
1: A mu bylo tak zlé a blbě a říká, Božka, co by se stalo, kdybych já si tady mezi ty celty lehl a ty mě jednou přikryl a chvíli se tady prodřímal. Já říkám, klidně, lehni, zakrý se, zamkla jsem sklad. No a to zkracovala se normálně a to a teďka se furt ptali, kde je Mirek Sedláčku, kde je ten Mirek, kde já, nevíš, kde je, já říkám, nevím, nic. No tož potom jsem za hodinu a půl jsem šla za ním, říkám, stávaj, už půjdeme na oběd. No takže to byla další taková milosrdná lež, nic se nestalo, ale já bych vám řekla jednu, třeba je taková spíš nemilosrdná ta lež. Můžu?
0: Samozřejmě.
1: tak, to vám řeknu z domu, to je asi tak 40 roku, nebo tak nějak v 87. moja dcera začala stavit, stavili. My jsme měli zahradu, sad, ten ty durancie každý rok se pálilo, takových 50-60 litrů slivovice. No a to zásoba vždycky jako byla, aj proti stavebníky. No a to jsme potom jeden rok také pálili, bylo to ve 25-litrových demionoch, manžel to dovezl dom, zanesl to do sklepa, položil to na prostřed toho sklepa a tam to stálo, ta slivovica. No a myslím, já vám nevím, ještě za měsíc nebo jak, co si jsme šli spolem z práce a co si jsme šli do toho sklepa dělat. No tak jsme to otevřeli, ho ten sklep, a on říkal, co tady ty demiony, to je prázdné. A já jsem chtěl říct, ano, ale jsem se zadržela, říkám, no ne, já jsem chtěla říct, ne, no blbneš, tak. A já mu říkám, ano, je to prázdné. To nic, šli jsme dom, zas čas běžel, on v sobotu obyčejně vypadl, došel až večer, tak já vždycky po troše, košterem jsem natahovala tu slivovicu, do litru, já jsem to cechovala, všecko jsem to rozléla. A pane kapitánci, myslíte si, o mě co chcete, a já jsem tu slivovicu všecku prodala a on neměl o tom ani ponětí. Vůbec žádné starosti nad tím, prostě to nesl doma, tím to pro něho skončilo. A moja slivovice, to jsem já měla zas kamarádku takovou, však z Havříc, odkud je můj manžel, a to tam mě poradila. Tak do Rakouska šla jedna várka, myslím 5 litrů, jedna šla do Švýcarska a jedna dokonce až do Izraele.
0: No, tak teda, takové... vy jste vlastně dělala propagaci, krásné úrodné Moravy.
1: No byla dobrá, byla opravdu velice dobrá, ale víte, takovou neřez já jsem udělala. Ale víte, co jsem udělala? Tak jako naši jako stavili a to. A já jsem za ty peníze koupila jim lino do jedné místnosti, protože oni jako nedávali parkety, tolik peněz neměli, tak lepili gumu, lino. Takže to stálo, myslím, 1700, tak to jsem ještě musela něco přidat, protože tehda byla ta slivovice tak za 120 korun.
0: To jsou dávné doby, No. Paní Boženko, moc krát děkuji za tyhle vaše příběhy a u toho posledního vlastně můžu říct jenom jedno, budiš vám odpuštěno.
1: No.
0: Udělala jste dobrou věc pro někoho dalšího.
1: Pane Borko, to už je promlčeno a já to tak zadřím toho, jak to říkala Květa Fialová. Já už jsem v takových rokoch, že já můžu na veřejnosti říct, co chci.
0: Víte, že máte pravdu. Já se k tomu taky blížím.
1: Tak jsem ráda, že se mě to odkýval. Mějte se pěkně.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Blížím se k tomu, ale dokud budu na veřejnoprávní vlně, tak si dám pozor. No, co není lež, píše Sváťa z Brna, je to, že zdravím srdečně všechny linkaře. A myslím, že na dnešní téma, pokračuje, také platí, chceš-li někoho přesvědčit o pravdě, musíš i trochu lhát. Podepsán Sváťa. No, zajímavý pohled. Jak jste na tom s milosrdnou lží? Někdy jste ji použili? Někdo milosrdně lhal vám? Zavolejte. Tohle je číslo do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Milosrdná lež. A než dostane slovo další posluchač, bude to Jaromír, který telefonuje. Dovolím si ocitovat to, co napsala na jednom řádku na webu rozhlas.cz/linka Dana. Zdravím a těším se na Noční linku dnes. Nemám ráda lži a cením si upřímnosti. Milosrdná lež není pravda a poznám dříve či později intuitivně lež i přetvářku, ať milosrdnou či nemilosrdnou. Těším se na příběhy a všechny vás zdravím. Tak s tím dalším příběhem možná Jaromír čeká. Dobrý večer, Jaromíre.
1: Dobrý večer, pane.
0: Zdravím vás srdečně. Poslouchám.
1: Já vás taky. No a teď můžu jako začít, že?
0: Ano, jsme ve vysílání, ano.
1: Já jsem rodák z Krnova, dalo by se říct, že tam slyším vždycky, že pan Vrastička z Krnova a tak dále, ten pan se Olomouce, tam volá vždycky a tak dále, že nechci říct jako toto, to a teď chci říct jako způsobem říct, že jsem chodil do školy, že my všichni chodili do školy a teď chodil jsem do 7. třídy jsme byli a teď byl tam, jako byli spolužáci, že a tak dále, a teď byli tam v Trnově, byl okruh Bezřicha Smetany, jako druhá ZDŠka, tak jsem chodil do té školy, že, se spolužákama. No a jedno, byli jsme ranní, odpolední, a byl tam pan učitel, náš, jako, že, pan Ostrčil, Roman, a potom jsem ho potkal, no to, jako aj potkávám ho teď, jako že ještě žije. A teď se stala věc, kdy pan ředitel byl u nás, pan Žižka nějaký, jo? Nějaký tato, nevím to, no, jako jméno, ale Žižka byl. No a teď jsme normálně jako byli, no byla ta doba, že ta komunistická, že dalo by se říct, že a teď prostě jsme zažili, jsme šli na odpolední, měli ranní odpolední tělocvik, no a ten pan otočil, bylo to v těch, že, v parku, byly ty tělocvičná, tam byla tak dále, tak jsme šli, že, nevící jat na tu odpolední, no a teď tam byly takové jezírko a byla tam, byl tam pomník ruských vojáků, že, sovětských, že, a tak do památník, že, a tak dále, už tam není, a teď prostě, teď tam byla, na tým jezírku byla tačenka prostředku, byl kruh, jo, 6x6 metrů rybník, a teď prostě můj spolužák, nějaký, jako Jiří Kaban, jako Kaban, on byl potom, tak jsem čarovník, jako oborem, a to on byl, jako ten, jako můj spolužák, který seděl v tom v lavici a teď přišli jsme a on hodil kamen na tu kačenu, teď přišla ta paní od toho ředitela Žižky, přišla jako jeho manželka, která byla učitelka jako v tím, že ve školce, teď přišla s těma dětskama k tomu pomníku a tak dále a teď to viděla, že ta kačena toto, já jsem přicházel a se to stalo. A teď ona na týto, a teď ty kluci, jak to se rozbilo, tak se rozutekli, že?
0: Co se rozbilo?
1: Bylo svičný a teď ten, a teď ona na, a já jsem tam přicházel a toto a ona na mě, že no a to jste udělali vy a vy jste rozbili toto a toto, tady je památník, vy jste toto, že zhanobili jako ten, že úsek, který dám to a tak, nebo nevím, jak to mám říct, a teď, a jak se jmenuješ? A já říkám, já se jmenuji jiná, že jako, jak, no, já jsem mi říkal, že jsem se zalékl, že jsem ho zalékl, to tak jsem zel, ale říkám, Špaček. A, no, Jaromír Špaček. A ona, a nevím, já se jmenuji jiná, že, a teď to, no, no do éteru, ten to, no, mozu to říct, a mě znají kluci Benny, že, a teď prostě, a i Krnová, teď si to slyší, tak mě, moji maminku a všetky tatínka znali, byli instalátor a tak dále, a no a teď prostě ona mi říká, no tak, teď to, a teď, prostě ona, já jsem řekl Špaček, a ten učitel, jako ten pan Ostrčil, jako ten Roman, vyběhl, působil jako komouk, že? No a já dokonce dělal v OSTB a tak dále, jsem se potom dozvěděl a prostě zavolal moje jméno to pravé na mě. A ta, a ty se zelhal, a teď půjde, a teď mu to říká ten, že velice, že důležitý byl a tak dále. No a říká tak, a teď půjdeš tomu učitelovi, ředitelovi, před toto ředitel druhý den. A jenomže moje sestra, jo, Hanka, která jako dělala, jako byla v Gimple a tak dále, dělala jako souboru jako zpěvnen, jo, perfektně jako to byl, že tento a prostě a ta Žižková Šárka, jako to byla od těch, zase od toho ředitela, dcera a tak dále a teď moja, teď toto přišlo jako toto, že on mě jako, že znartil, že jsem měl hal, že jsem hal, že to jméno, no a prostě teď ta ona brečela a říkala tatínkovi, že to je od, oni byli dobré kamarádky, nejlepší, jako je zpěvačky, nejlepší a tak dále a teď ona říká v souboru, že to a říká mu tému ředitelovi, jako jo, tému tatínkovi, prosím tě a toto a teď ta Žižková a to byla, ona byla jako obezřetná, že komunistka, zarděla, že a tak dále, no a a prostě no, jsou po smrti, no to je všechno jako prýž, že no, ale způsobem, když se to dostalo, že tady tato verze, jo, že jsem prostě, ona brečela ta a zastávala se toto te, a říkala, te, že to je od kamarádky, jako ten bratr a tak dále, aby mi neoblížovali, jo. No a takže ta doba, jako jo, byla, že, no, takže se to stalo tady tato věc. A moc věcí takových, když já jsem jako, aj ve Zlíně jsem zažil tady tato, že jsem musel, hadce, pane Borku.
0: Já vás poslouchám, asi užívám tu košatost vašeho příběhu. Snažím se v tom zorientovat, takže jestli tomu správně rozumím, vy jste se nejprve představil cizím jménem, poté co zřejmě váš kamarád chtěl hodit po kachně, ale něco tam rozbil, nevíme co. Potom se na to přišlo a jaký to mělo, prosím, konec?
1: Konec to mělo to, že nic se nestalo.
0: No,
1: protože ta Šárka,
0: konec dobrý, všechno dobré.
1: Ano, perfektně a tak dále.
0: Nevím, co bylo horší, jestli jste to zhanobení pomníku osvoboditelům, anebo to, že jste se představil jiným jménem. No, myslím, že to první.
1: A Špaček.
0: Špaček, budu si vás pamatovat. Jaromíre, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Pane, a vždycky vás hra, ale vždycky a všetci lidi to říkají, ale toto je všechno pravda o vás. Já bych vás chtěl osobně poznat. Já znám pana Bolka, Polívku, jo, pana Donutila, všetci tyto, jako ty nebo Čmaňa, víte, kdo byl Čmaňa?
0: No jistě.
1: No, Zedníček, že?
0: No ano.
1: Nebo pan Hrachový, jo?
0: No, no tak to máte pěknou sbírečku. Jaromíre, aby došlo i na ostatní s jejich příběhy, poděkuji vám a popřeju dobrou noc. Mějte se hezky.
1: Já jsem vás velice rád slyšel a já jsem se normálně, kurva, že to musím tak říct, dovolal.
0: Mějte se pěkně. Raději dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vás vždycky...
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posluchači a posluchačky Noční linky a jejich příběhy. To je to, co tvoří tyhle dvě hodiny našeho povídání. Vždy je to jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. A s tím dalším se teď možná někdo přihlásí na čísle 731 800 900. Ovšem, já ještě zkusím ocitovat to, co napsala Petra z Pardubic na téma Milosrdná lež. Myslím si, že říct pravdu je lepší, než říkat milosrdnou lež. Ale v případě nemoci je říkat citlivě. Já mám od konce dubna mámu v nemocnici, v Neratovicích, na Jipce. Je v komatu. Když jsem tam naposledy volala, tak mi doktor řekl, že stav je stále stejný. A když jsem se zeptala, co s ní budou dělat, tak mi řekl, že ji budou polohovat a že jednoho krásného dne dostane zápal plic a že pak zemře. V tu chvíli jsem na mobil zůstala nevěřícně koukat a něco jsem si o něm myslela. Dál už tento vzkaz nepokračuje. Jen podpis. Petra Fuňková. Petro, děkuji i za tenhle malý střípek dnešní noční linky na téma Milosrdná lež. A jsem zvědavý, kdo přidá svůj příběh na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Václav.
0: Zdravím vás, Václave, jsme ve vysílání a my posloucháme, tedy my, co máme našpicované uši, posloucháme váš příběh na téma Milosrdná lež.
1: No, mě to docela zaujalo, tohle téma. A milosrdná lež byla na mě použita, když jsem byl malej kluk a nechtěl jsem jíst králíka. Když jsem mi tak jako ekloval v krku a máma upekla králíka a táta říkal, víš, to je kuře. No a já jsem ho zbaštil úplně bez problémů, že jo. A pak táta přišel, jak ti to chutnalo? Říkám, no bylo to výborný to, a bylo dobrý kuře, viď? A víš, co si jed? No, a já říkám, no kuře ne, když jsi to říkal, no, byl to král.
0: Že vy jste, Václave, od té doby tak úplně všemu, co vám rodiče říkali, nevěřil?
1: No, tak
0: namátkou Ježíšek, Mikuláš, jak se rodí děti, že?
1: Hodně jsem pochyboval.
0: Kolikže vám bylo let, prosím, s tím králíkem, když jste tedy měl tady?
1: Ale já si myslím, že tak 6-7.
0: Jo. No tak aspoň hezkých 6 roků života, kdybyste věřil 100%. No a pak už jste vstoupil mezi dospělé.
1: No, bylo to takový trošku zklamání, ale já jsem to tak nějak tenkrát nebral. A k toho králíka jen do dneška. Ale já jsem si potom vzpomněl i na sebe, že používat milosrdnou lež je ale i potřebný.
0: Buďte konkrétní. Protože,
1: jo, mám takový příběh. Já jsem se vždycky zajímal o takový tajemný věci, třeba o předpovídání z karet, chiromantie a takovýhle ty věci mě od malička nebo od mladých let hodně zajímalo a když jsem se dostal do puberty, tak jsem na to palil holky, protože vždycky, když jsem jim předpovídal z ruky, jo, tak jsem je vzal za ruku a no a ten kontakt, bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že moje teta chiromantii ovládala a já jsem teda byl učenlivý žák a snažil jsem se teda pochytit ty věci od ní. Ona byla taková fajn, že ty zkušenosti předávala hodně ráda a já jak jsem teda byl takový mladý, učenlivý a horlivý a v pubertě a tak ty holky, že jo, a jsem balil na to a oni chtěli vědět, jak dlouho budou žít. Většina lidí nebo většina těch holek tenkrát mladých nebo holek i kluků, že jo, mělo jako dotaz, ale ty předpovídáš ruky a já bych chtěl vědět, jak dlouho budu žít. A já tenkrát, že jo, trouba taky jsem byl, no, že jo. Takže já jsem udělal jednou chybu a jedné holčině jsem řekl, měla krátkou čáru života a řekl jsem jí pravdu. A ona potom asi za měsíc zemřela. Zemřela na nehodu, což jsem ji tam viděl tenkrát v té ruce.
0: To jste skutečně četl z její dlaně, ano?
1: No, dělám to do dneška. Takový věci. Protože opravdu ten osud v těch rukou máme napsaný. Ten osud je vlastně v tom člověku a vyzařuje to. A pokud se na to trošku napojíte, tak dokážete číst i z toho člověka. Ale potom jsem udělal tu chybu, teda, že jsem jí to říkal a ona fakt zemřela a moje teta mi tenkrát poměrně dost, nechci říct vynadala, ale důrazně mi řekla, že nesmíš nikdy říkat nikomu, jak dlouho bude žít. Protože ten člověk si to může vzít jako svoje. A teď bych mu mohl říct pravdu, že má krátkou čáru života, že tady dlouho nebude. A ten člověk třeba podvědomě, že jo, si to zapíše a nemusí. Může to brát jako bernou minci a pak tady dlouho není opravdu.
0: Že to je vlastně taková sebe naplňující se předpověď.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. A já od té doby prostě zakázal jsem si to a už to neříkám a vždycky, když se mi někdo zeptá na délku svého života, tak řeknu 99,5. Takže tu milosrdnou lež tady v tomto případě vždycky používám, protože není to dobrý to prostě říkat v tomhle směru pravdu.
0: Řekněme, je to neetické od chiromantika.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Já teď sám trošku odbočím. Co je druhý nejčastější dotaz při věštění budoucnosti nebo čtení? Zdraví. Čtení z dlaně. Zdraví.
1: Zdraví. Nejčastěji se teda vždycky ptají lidi, jak dlouho budu žít a druhý teda to zdraví, no potom následuje děti, štěstí, peníze, srdce, láska, takové věci, ale nejčastější teda ta délka života. Ale chiromantie není o tom, aby jsme předpovídali, nebo aby ten člověk dotyčnej předpovídal tomu druhému tu délku toho života, to už jsem dneska pochopil. Je to o tom osvětlit některé věci a vysvětlit jim některé věci, proč se tak dějou, jak se dějou v jejich životě.
0: Děkuji vám za nový pohled, třeba i na tu chiromantii. Václave, děkuji a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuji, protože já si osobně myslím, že to je docela jako zajímavá věc. A mohlo by to zajímat i ostatní lidi.
0: Máme stejný názor. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Díky, naschle.
0: O milosrdné lži si můžeme povídat i v té příští hodině Noční linky, ale to už bude pod jiným datem. Zatím ještě pořád platí, že máme 9. června, že svátek mají všechny Stanislavy. Samozřejmě gratuluju a zítřek, tedy ten 10. červnový den, ten bude začínat opět otázkou, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, anebo jestli naopak vy jste někdy použili třeba pro úlevu, anebo abyste někoho neurazili, milosrdnou lež. Posloucháte Noční linku? Za chvilku bude nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: a může odeznít, pokud se to samozřejmě týká tématu. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánček a první vteřiny tohoto dne, tedy 10. června, věnuju hned trojici vašich psaní, vašich vzkazů, vašich glos na zmíněném webu. Nejprve to, co napsal, jako už tradičně konec konců, František, cituju, oni jsou to vlastně dva vzkazy a začínají oba dva úplně stejně, ale ten druhý je dokonce i dopsaný. Takže dobrý večer, většina mojich debat, čtu, jak je psáno, je pravdivá. V hospodě, když vedu nějaké debaty o mojich zážitcích, tak ti moji kamarádi mě nějak moc nevěří. A to mě štve, musím říct, že takových 80% je všechno pravda. O těch dalších 20% vůbec nehovořím. Mně se špatně lže, pokračuje František. Neumím to. Tam bych se do všeho brzo zamotal. A lhaní by mě bylo málo platný. A i moje příspěvky do noční linky nejsou vymyšlené. Hlavně musím vždycky zalovit do minulosti. Františku, lovte klidně dál. Ten druhý vzkaz je o hodně kratší, napsal Bedřich, a i to je vlastně u tohoto posluchače zvykem, že se příliš nerozepisuje. Dobrý večer, nemám rád, když někdo lže. No a do třetice od pana France. Žena v pokročilém již věku má syna, který se umí nosit jak šafář. On o sobě říká, že je workoholik a bez práce prý nemůže být. Řeči se vedou a voda teče. Nemohu přece té ženě říct, že má syna, který i v práci musí být zadarmo drahý. Ona to ví, ale je to její dítě a drží to v sobě. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Ne, to ještě není konec. Pan Franc vždycky ještě něco dodá. Já jí jej pochválím a věřím na zázrak, že se v jejím synovi probudí dobrý hospodář. Má zkušenost se životami, ale říká, zázraky se nedějí. Tak abychom si to upřesnili, tématem nejsou zázraky, tématem našeho povídání v noční lince, ale milosrdné lži. Museli jste je někdy použít? No, možná, že slovo museli nebylo zcela přesné. Byli jste přitlačeni okolnostmi k tomu, abyste použili milosrdnou lež? A lhal někdo milosrdně vám? Napište nebo volejte. Číslo je 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A i takové věci se stávají, tedy to, že někdo zavolá, jenom sdělí svůj názor a nechce vstoupit do vysílání, což je přesně ten případ, který se udál zatímco vám zpíval Karel Gott. Dovolím si tedy aspoň v úvozovkách vydestilovat to nejpodstatnější, co náš posluchač říkal. Podle něj by lidé vůbec neměli lhát. Podle něj jakákoliv lež je lží a ať už je milosrdná nebo jakákoliv, lidé by neměli lhát. Tak doufám, že jsem to neskreslil přes příliš. Ale teď už je čas na někom dalším z vás, který třeba nemá problém s tím vstoupit do vysílání a říct svůj příběh na téma milosrdná lež. Ano, byla tady už několikrát ta možnost na tohle téma promluvit v Noční lince, ale ani zdaleka se nikdy nedostane na vás na všechny. Takže berme to tak, že teď dostává šanci třeba někdo, kdo ještě o milosrdné lži v Noční lince nemluvil. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Jana z Prahy. Pane Borku, jsem vás dlouho neslyšela.
0: To je zvláštní, já jsem tady každý týden minimálně jednou. Ale dobře,
1: no, já se nedovolám.
0: Jo, takhle. Jakože jste se nedovolala, ne? Že jste mě neslyšela. Jo, jo.
1: Není to lež, je to příběh mého syna, když lezl do puberty nějak. Hele, on byl strašný rošťák, on se nenechal nic líbit, rád se pral, hezky se učil, chytrý kluk. A on než by lhal, tak vymyslel takovou krásnou věc, to se usmějete. Něco ve škole rozbil, já už nevím co. A pak jsem se to dozvěděla od toho, měl spolužáka užalovaného. Tak jsem se to dozvěděla a on šel a vytahoval z kasičky peníze, protože oni si museli šetřit, když něco rozbili, museli to zaplatit. Uh-huh. No tak si šel a já říkám, Václave, co tam hrabeš, ale mám nějaké poptávky, musím to...
0: Nějaké závazky.
1: Tak jsem se nevyptával, protože jsem viděla, že má někde něco. No kolik mu mohlo být, 10 let, víc mu nebylo. A já si kam hlavu, víš co, vybal toho, co si proved. Já se to stejně dozvím. Tak mi to řekne. Ale mami, já si to řeknu. Ale počkej chvíli. Tak mi řekl, že rozbil dveře u vchodu do školy. A že to musí zaplatit. A že byly na to dva, ale prostě on šel do té kasičky a že to zaplatí. Jo, ale neřekl mi to takhle celý. Řekl mi, že jenom rozbil dveře. Mm-hmm. A oprosi nic neříkal. A já mu říkám, Václava, řekni mi to znova a celý. Tak mi řekl celou pravdu. A mami slib mi, že dostanu poloviční trest. Ještě řeknu já celou pravdu. Jo? Tak jsem mu to slíbila. Jsem říkala, tak to už jo, jsme se dohodli. Tak mi to od těch dveří řekl. Ale mami, ne, abys to šla za mě vyřizovat, my jsme na to byli dva. Já říkám, vyřiďte si to sám. Ať ti ten druhý dá druhou půlku, protože tenkrát ty dveře byly drahý. Já ho věku. No tak jo, ale já jsem se pak s tátou, jsme se tak tomu smáli, jak ten kluk na to přišel, jo. On měl strach, aby nedostal celý trest, tak mi řekl půlku jenom, jo. Já se říkám, jak on na to mohl přijít, takový malý kluk.
0: To je ta nepopsatelná chemie mezi rodičemi a dětmi. A obráceně samozřejmě. No, to bych se vás taky mohl zeptat, jestli jste na svých dětech, nebo na svém synovi, vždycky poznala, kdy mluví pravdu a kdy, řekněme, pravdu mírně ohýbá.
1: Ne, ne? To jsem nepoznala, protože u nás bylo zakázané lhát. Radši říct pravdu a nebo říkat nic. Mm-hmm. A teda dcerka nebyla tak chytrá jako on a ona neměla potřebu lhát, taky říkat. Ta udělala tak jednu usmělnou věc. Vymalovali jsme jim pokojíček, oni měli psací stůl u zdi. Každý měl půlku toho stolu, protože tři pokoje by tak, oni měli každý půlku. A dcerka si dávala do plnícka novou náplň. Víte, jak byly ty bombičky do plnicích.
0: Ano.
1: tak seděla u stolu a ono jí to došlo, tak to tam naplňovala a nahnul cík.
0: Cák.
1: Cíklo to a udělalo krásnou velkou kaňku na zdi, na ty nový zdi.
0: No, to člověka naštve, no, ale tak určitě to neudělala na schvál. Já to říkám záměrně, protože já jsem dost často používal technická pera a ta se musela, nebo aspoň ta, která jsem měl, já se musela občas takzvaně rozklepat a potom, když to tu tuš vzalo prostě, jo, ten pohyb, tak rov, už to bylo na zdi taky.
1: No, ale představte si, co ona provedla. Ona věděla, že dostane. Protože dva dny předtím jsme malovali ten pokoj. A ona měla strach z trestu. Tak nic neříkala, já přišla do pokoje se podívat, tak mají poklizinu a najednou vidím nad tím stolem modrou, krásnou želvičku. Ona z toho udělala zvířátko z té kaňky.
0: Kreativní, jo? Kreativní děvče.
1: No, ona krásně malovala od jak živa. A já říkám, co to má znamenat, tohleto, ty jsi malovala. No, malovala. Musela jsem, aby to nebylo tak ošklivé.
0: Takže řekla pravdu.
1: Řekla pravdu, aby jsme se to usmáli. No, to tam měla dlouho, dokáž chodila do školy.
0: No, ale to je nakonec ten nejlepší možný závěr. Paní Ano, já vám děkuju, mějte se hezky a jsem rád, že jste se dovolala.
1: Tak jsem si vzpomněla po letech, když syn už je v důchodu a dcera jde do důchodu, teď taky. Ale po letech jsem si na to vzpomněla.
0: Pořád hezky maluje, jen tak mimochodem?
1: Krásně maluje. Ona je šikovná.
0: Stačilo akorát vymalovat. No.
1: A ona malovala, když byla dospělá, tak malovala. My jsme si malovali sami, tak nám pomáhala malovat.
0: Ale... Děkuji za váš příběh, paní Ano, a přeju vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Vám taky, hlavně on bude hodně teplej, strašky se vypotíme, třeba i při tom spocení s hubnem.
0: No, to jste ani nevíte, jak narazila na jedno z budoucích témat noční linky, které budeme vysílat z Brna. Bude to v pátek 26. června, kdy bude tématem Kila dolů, nejen do plavek. Tak dobrou noc, naslyšenou.
1: Taky mě, to jsem moc fajn.
0: To byla naše posluchačka na téma Milosrdná lež a vy můžete být těmi dalšími na tomhle telefonním čísle po písničce, kterou vám zaspívá Jana Chládková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo dobré ráno, protože už máme po půlnoci a byť se tomuto, řekněme, pozdravu po půlnočnímu někteří brání, já jej přece jenom občas budu používat, protože zase každý máme trošku jiné biorytmy. Ale teď jsme vlastně ještě pořád na začátku té druhé části Noční linky, takže stojí za připomenutí, že tématem je milosrdná lež. A ten svůj pohled na tohle téma, možná, že i s příběhem, pevně tomu věřím, přináší do našeho vysílání Radek. Vítám vás, zdravím do Uherského Hradiště.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům. Já jsem mluvil, že nemám úplně konkrétní příběh, ale mám spíš takovou tu životní zkušenost. Jak říkám, jsou už jako 35 let ženat.
0: Kolik řekněte to ještě jednou, prosím vás, zřetelně, jo?
1: 35 let.
0: 35 let. No tak to musíte mít zkušeností až nad hlavu.
1: Ano, ale to není, jo, tak ono by to řekl i pan Špaček, že v podstatě to je taková ta diplomacie, třeba nejenom vůči ženám, ale vůči komukoliv, neurazit, no tak prostě, no tak někdy neřeknu úplně tu pravdu, i když to vidím těma očima, tak toho neřeknu. A kdo je ženat, pardon, třeba tak jak jsme my.
0: Někteří jsme, někteří už nejsme, ano. Tenhle pohled mi totiž moc chyběl. Já sám jsem se o něm zdráhal příliš hovořit, protože na mých příbězích zase tolik nezáleží. Ale jsem rád, že se na to díváte právě z téhle pozice. No, řekněte mi to takhle. Když se vás žena zeptá, před dovolenou to tak bývá.
1: Kamkoliv jdeme do společnosti, takže jedna má minimálně třeba tři modely, nebo dva. A teď tenhle, jo.
0: Co myslíš, sluší mě to?
1: Ale samozřejmě.
0: Jo, jo.
1: A ona se mě ptá, jo. A ta milostná leží, že ani jeden není úplně OK, jo, ale samozřejmě, že vyberu, popravdu, jakože takto, a řeknu, no jasné, super, ale opravdu říkám třeba milostná lež, protože třeba moje žena má jiný vkus, i po těch letech, když jsme stejný ročník, jo, že já mám takovou představu asi o té módě, jak ona, ale no tak jo, vlastně, ne, tak to je super, to je taky ještě super, no a ne, to je bomba, ne, tak v tento běž, jo.
0: Tak přesně, protože, ano, ten třetí je úplně nejlepší.
1: Ona se potom ta žena cítí dobře, tak. Celý ten večer.
0: Jo.
1: Jestli mě rozumíte.
0: Pokud se ovšem najde někdo, kdo nemá sklon k milosrdným lžím a řekne jí potom na plese pravdu, tak to je potom doma průšvih. Ty jsi měl hal, že jo?
1: Nějaká, ale to se zatím nestalo asi.
0: Okay,
1: nějaká třeba jiná žena. Ale že tak to mě jedině napadlo, že když jsem to použil mnohokrát, jo, že říkám ano, jo, protože ona ta žena to potřebuje slyšet, že toto opravdu ne fakt to je dobré. Tak jsem vybral z těch třech možností to nejlepší, jo, a to se mi úplně vychválil a ona se potom cítila dobře.
0: No, já vám naprosto rozumím. Takže pro zachování domácího klidu musí být člověk, řekněme, diplomat.
1: Pane Marku, to nebylo pro zachování domácího klidu. To bylo pro pocit té ženy, aby ona se cítila dobře někde v té společnosti.
0: No tak ono to vlastně, ano, máte pravdu, ale vemte to až úplně do samotného konce. Kdyby se necítila dobře, tak není doma klid. No. Doufám, že rozumíte.
1: Furt nerozumíte. Já bych to udělal jako člověk, jo? Protože já jsem to udělal pro ní, aby se fakt ta žena cítila dobře, tak jako, že ano, no tak to je bomba, jo? I když jsem úplně o tom nebyl přesvědčen, takže jsem vědomně trošku, o tom je ta dneska ta debata, že jsem trošku zhalahal, jo? Že to byla ta milostná lež.
0: No já jsem nezačal s diplomací, to vy jste na začátku začal s diplomací a s tím neurážením citů druhých. No tak ano, máte pravdu, já s vámi souhlasím.
1: Byla to milosrdná lež.
0: Byla to milosrdná lež a doma byl klid. No.
1: Ne, hlavně, ne, tak o tom to nebylo, že to máme klid, to máme klid furt, my jsme jakože super partneři, no, tak, ale že žena se čistila dobře.
0: Tak, na té akci. Dobře, vy jste člověk čistého srdce.
1: No, vy taky.
0: Díky, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Vám taky děkuji a všem posluchačům.
0: Za všecky děkuju. A ještě to, co napsala Helena na rozhlas.cz/Linka. Ze zásady bych nikdy nikomu nelhala, protože si myslím, že i to, co se může zdát krutou pravdou, se dá říci tak, aby to nebolelo, nezranilo, neublížilo. Jen se to musí říct s empatií, s citem a třeba i s vysvětlením, proč je pravda lepší. Ale je vidět, že výjimky musí být ke všemu, že záleží na situaci. Třeba ta paní, která neskazila tatínkovi a holčičce lyžování. To je nádherný případ té takzvané bílé lži. O milosrdných lžích si můžeme povídat ještě 35 minut. Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, nebo jestli vy jste někdy použili tu milosrdnou lež. A v tuhle chvíli nám to přichází říct pomocí telefonu 731 800 900 Jirka. Zdravím vás, Jiří.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane kapitánčík.
0: Děkuji. Nápodobně. Je to na vás, je to na vás. Řekněte, jestli vy jste někdy někomu milosrdně lhal?
1: Já jsem tu milosrdnou lež použil ve chvíli, kdy můj bratr onemocněl nádorem na mozku.
0: Vy jste měl informace přímo od jeho lékaře zřejmě, nebo se jenom špatně dohadu?
1: Jo, já to přímo od bratra, že měl nějaký nádor na hypofýze, to je podvěsek mozkový.
0: Mm-hmm. To jste věděl od něj, od bratra?
1: Mm-hmm. Od bratra jsem to věděl.
0: Mm-hmm.
1: A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá jako na umření, že vlastně to se před tou operací nedá zjistit, jaký ten nádor je a jak dlouho ten člověk může žít, nebo prostě ta prognoza se nedá zjistit před tou operací. A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá tak, že by třeba umřel. A v té době on používal makrobiotiku, to byla tenkrát takový směr jako výživý právě v těch případech nějakého onkologického onemocnění. A na základě toho vůbec nevypadal zdravě. A ptal se mě teda, jestli vypadá jako na umření. A já jsem mu řekl, že rozhodně ne.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se ještě?
0: Já vás slyším, ano, slyším. Nechci vás příliš přerušovat, protože to je příběh, který bych si rád vyposlechl až do konce.
1: Aha, jo, takže to zkrátím. Dopadlo to úplně skvěle. Prostě nádor mu ve vojenské nemocnici v Praze odoperovali, zjistili, že to byl nezhoubný nádor. Ta hypofýza, prostě když onemocní, tak onemocní většinou nádorem. A to může být zhoubný nebo nezhoubný.
0: Mm-hmm.
1: Takže tenkrát tomu bratrovi jsem milosrdně zalhal, i když vůbec v tu chvíli zdravě nevypadal, že teda na umření nevypadá a že si myslím, že tady bude ještě dlouho. Jo? Ale dopadlo to tak, že prostě bratr má mozek odoperovaný a žije dodnes a dneska nám je bratrovi je 62 let.
0: Jestli můžu, tak ho vaším prostřednictvím zdravím. A vás se ptám, Jirko, vy jste potom litoval té milosrdné lži, nebo ne?
1: Nikdy jsem toho nelitoval.
0: Děkuju.
1: Stačí mi to. Nikdy jsem toho nelitoval a jsem rád, že to tak skvěle dopadlo.
0: Kdo ví, možná jste ho vlastně povzbudil. A
1: je to možné.
0: Možná jste přispěl i k tomu, jo, jak to dopadlo. Byť, jak říkáte, to byl benigní nádor. Děkuju, Jirko, a mějte se hezky.
1: Jo, přeju prosím,
0: vám i bratrovi hezký červen. Naslyšenou.
1: Jo, děkujem.
0: O milosrdné lži si ještě chvilku povídat můžeme, anebo můžete napsat rozhlas.cz/linka. To je adresa webu, kam se vaše příběhy, vaše poznámky rozhodně vejdou. A tady je číslo. To můžete zvolit, chcete-li o tom, jak někdo vůči vám použil milosrdnou lež, anebo to bylo možná naopak, popovídat všem, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdo ví, možná, že některým už se pomaličku klíží víčka. Ale ještě chvilku tady bude noční linka na téma Milosrdná lež. Tou další, která se dovolala na číslo 731 800 900, je paní Alena. Přeju dobrý večer.
1: No, dobrý večer.
0: Nebo dobré ráno, nebo zdraví. Dobré ráno.
1: Nebo to už je jedno.
0: No, takže máte pravdu, ale zdravím všemi možnými způsoby. Paní Aleno, někdo vám někdy milosrdně lhal, anebo jste to byla vy, kdo použil tu milosrdnou lež?
1: No, byla jsem to já, samozřejmě. Takhle, jednou se tady ve vesnici objevil pejsek, kterýho jsme si vzali, jsme v životě psa neměli, takže jsme si ho vzali a strašně jsme ho milovali. Byl to takovej, no, takovej ten
0: pouliční směs.
1: Ale jako prostě zlato, zlato. No a jednou byli jsme ho asi 4 roky a on strašně miloval bouřku, jo. To jak to, že se zablesklo a hromy, tak on úplně tomu šel naproti a jako prostě a s tou bouřkou tenkrát jako taky jsme si ho vzali v té době, jo. Bylo to takový, prostě s tou bouřkou jsem přišel. A při té jedné bouřce bylo to takhle v srpnu, prostě najednou dostal strašný záchvat, jo. Prostě začal se kroutit na zemi a prostě tohleto. Takže jsme prostě ho odvezli na veterinu večer, oni nám, doktor ho jako prostě uklidnil injekci nějakou a říkal, přijďte ráno, prostě to zřejmě dostal nějaký epileptický záchvat, to zítra vyřešíme. No ráno to, co bylo ráno, to bylo něco hroznýho. Manžel byl v práci, jak já jsem poprosila souseda, tak jsme ho prostě vzali do deky, že ho odvezli jsme ho na veterinu a oni prostě, že si ho tam nechají, jako v nemocnici. No a když vy máte zvířata, vy víte určitě, pro vás je veterinář pán Bůh, samozřejmě, že jo, to je prostě to, no takže si ho necháš v nemocnici, já jsem tam každý den volala. No ale teď k tématu. Moje dcera zrovna jako odjížděla na dovolenou, byla těhotná poprvé, jako už po 30 letech byla těhotná a odjížděli s manželem na dovolenou do Řecka. A to bylo prostě v pátek, oni v sobotu odjížděli a doktor mě řekl, ráno si, přijďte si pro něj ráno, my už vám ho dáme domů. I když já jsem tam každý den chodil a on byl nějaký prostě pod injekcema, ani mě nepoznával, tak na mě koukal divně a tohle. No nic, takže prostě to. No a já jsem tam ráno volala a on mi řekl prostě, že uhynul. Jo, že měl strašný záchvat a že ho museli prostě uspat. A teď ta dcera, ona ho strašně milovala, prostě to, ona mu dala jméno prostě a jako to bylo prostě zlatíčko naše. A oni odjížděli, já jsem říkal, no já ji prostě nemůžu zkazit vůbec dovolenou, jo. No takže jsem říkal, Martí, odjedete a my si pro něj přijedeme a bude to dobrý a jako prostě to, no tak ona tomu věřila, odjeli na dovolenou a teď ty SMSky její prostě z ty dovolený, jo, prostě jak mu posílá sluníčko, aby se prostě už jako zrekrovala, uzdravila, aby byl v pořádku a tohleto. Já měla takovou hrůzu, až přijedou po tom týdnu. Prostě my jsme ji celý týden prostě lhali, že ten pes prostě žije a že je v pořádku a že už se rekreuje z toho a že mu dáváme práčky prostě na tu epilepsii a že to je dobrý a to jako. Takže prostě to byla taková ta moje milosrdná lež, jo, kterou prostě se mi nechtěla zkazit dovolenou. A věděla jsem, že teda až přijede, že to bude prostě hrozený, jo, což teda bylo.
0: A
1: jo.
0: Bylo.
1: Bylo. Tak já prostě, ale ten týden prostě dovolený se mi prostě neskazila. Vím to, že jako ona by asi bývala se snad sebrala a jela domů, nebo já nevím co, jo, prostě by tam nebyla dál, protože jako to bylo opravdu, jako, a já od té doby jsem úplně psychicky na tom tak strašně, že už si bych si ani jako žádný zvíře já mám 5 koček, že jo, samozřejmě, protože tady na vesnici vždycky něco přijde, já si to nechám, takže mám 5, ty tady kolem mě ležejí všichni, samozřejmě já stojím, protože je mám na židli, no takže
0: takhle. Paní Aleno, no, ale já naprosto rozumím tomu, co jste udělala, tedy tomu důvodu, kvůli kterému jste vlastně milosrdně své dceři lhala. A budí vám odpuštěno. Zeptám se vás, jak se ten pejsek jmenoval?
1: Jmenoval se Balín. Balísek. To bylo něco z Pána prstenů, nějaký Balín tam byl, Martinova pomenovala Balín, jako prostě Balísek to. On byl něco jako Jack Russell, ale takový, jako, on byl i kupírovaný. Třeba jsem tenkrát pro něj dělal, já jsem objela všechny vesnice, všude jsem dávala, jako prostě, abych ho vrátila majitelu, všude jsem lepila jako inzeráty a to a nakonec nám zůstala, byli jsme rádi, a protože to bylo něco úžasného, co to bylo za zvíře. To nebylo zvíře, to bylo prostě...
0: No, o tom není vůbec pochyb. A já si myslím, že teď nám rozumí hlavně ti, kteří doma pejsky, nebo kočičky, nebo jakékoliv zvířátko mají. Ostatním se to těžko vysvětluje a já říkám, ano. Udělala jste dobře. Paní Aleno, děkuju.
1: Se mě uklidnil. Tak jo, mějte se hezky a dobrou
0: mějte
1: noc
0: se pěkně.
1: Všem posluchačům.
0: Dobrou
1: noc. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, jestli jste někdy někomu takzvaně milosrdně lhali, nebo jestli někdy někdo takzvaně milosrdně lhal vám, jsme si povídali a vlastně ještě pořád povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je to pan Franta, který teď čeká na telefonu a který k tomu má co říct. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Dobré ráno, nebo dobrý večer ještě. Tady Franta, slyšíte mě dobře?
0: Slyším vás výborně, nebudu vás přerušovat. Každému dávám čas, i vám.
1: Takže já, můj příběh, já jsem ročník 55, takže už mám 70 let a mám příběh z mládí, že jsem tenkrát měl, ještě za Komančů, jsem měl štěně boxera za 850 Kč s papírama, perfektní pejsek, žíhané boxer, jo. A ten, já jsem si pak udělal knížku, jsem si našel a jsem moc cvičil. Oni ty boxery jsou málo ovladatelní, protože jsou milí, oni aj čichají a všechno, jo. A on ten pes se mu tak jako v 8. třídě vycvičil, že on pak jsem šel na střední školu a on mě vždycky, když byl pátek a jsem přijel ze střední školy, ze Znojma, tak on už mě otec musel pustit a on mě čekal na zastávce.
0: Franto, já mám takový pocit, že vy jste inspirován tím předchozím telefonátem, chtěl popovídat svůj příběh o pejskovi, nikoli o milosrdné lži, že je to tak?
1: Taky o milosrdné lži, protože on pak začal být nemocný a teď mi říkal vždycky, je v pořádku, jenže on pak pomale, už někdo ho asi otrávil, on pak pomale
0: ale ne,
1: umíral.
0: Ne,
1: jo.
0: Ne, to
1: jo.
0: Ne.
1: No, to bylo. Jako byl v nejlepších letech, 3 leté, 4 leté a já jsem měl tu strašnou výhodu, rozumíte, že když jsem přijel z střední školy, tak otec ho musel pustit, on čekal na zastávce, já musel jsem mu dát kabelu do čumáku a on nesel mě tu těžkou kabelu, mě nesel dom, rozumíte, jo? A on se tam je tak těšil vždycky a pak už začal jako být špatné. Otec vždycky říkal, on je dobrý, já jsem vždycky volal, tak co, ten Arol. A on říkal, jo, je dobrý. Když jsem přišel domů, říkám, taťko, když jsi mě lhal, jo? Takže mě nechtěl zkazit ten týden, že jsem byl pryč, rozumíte? Že on pak křadl. A já jsem pak už mě nepoznal, jo? A tak vždycky jen kňučel a říkám, Arole, prosím, tak já jsem pak, už nebylo jiný vyhnutí, tak já jsem ho pak musel, rozumíte, mě to bylo až, ale musel jsem, že mu se trápil hrozně. Musel jsem pistolu na prase ho zastřelit a mám ještě hrobeček na něho. A od ty,
0: tohle nerad slyším.
1: A od ty doby, no, od ty doby jsem pak měl rád strašně boxery, rozumíte, jo, a pak ještě byl taková příběh zase o boxérovi, že manželka mě tenkrát jela na dovolenou, na zájezd, dělala jako ona byla lékařka, jela dozor s jedním klukem, mám dva kluky, a říkala, jestli chceš boxéra, tak známá je jedna, má ve Znojmě boxéra. Rozumíte, ale budu říkat podrobnosti, říkala, tak já se na něho půjdu podívat. Jo, tak jsme tam šli se podívat a my jsme šli po schodech a já jsem si vzal sebou, říkám, no tak za toho boxera dám tak 1000 korun, maximálně 1500. Jo, tenkrát v té době, ten druhý klub byl malý. Tak my jsme jdem po schodech a paní už nás čekala, jsme tam zavonili dole a já jdu tak po těch, říkám, to byl zase žlutý boxer, jo? Říkám, no ten je pěkný. A tam přijdeme a ona říká, tak kolik za něho mě chcete, že ona, manželí koupil boxera prostě a ona ho nezvládá, ale vždycky musel někomu půjčit, to je taky dlouhý vykládání, to zkrátím, rozumíte, a ona říká, tak pane, kolik mě za něho dáte, a kluk řekl, no taťka říkal 1500, nebo až 2000 maximálně, jo, ale člověk neřekl, že jsem chtěl jako snížit, a ona říkala, je, tak to já vám k němu dám všechno, všechny ty, co máme, obojek, řeminek, misky, všechno vám dá, tak jsme to všechno měli a měli jsme ho doma, rozumíte, jo, pak jsme postavili barák, okál, to je jedno, rozumíte, tak v rychlosti a ten pes, on se bál všeho, my máme doma i zvířata, kusy měli koně, jezdili na koních a on se jich bál, když se uviděl, tak se jich bál a pak byl, už s nima běhal jako za koníma, perfektní, se mnou jezdil s traktorem, vždycky se těšil, že jeden s traktorem hrozně.
0: No vy jste pejskař už od prvního poslechu.
1: No a takže zas jsme pak museli klukům lhát, že ten pes měl právě, jak ta říkala paní, tu epilepsii, taky ten našel taky mě. No taky měl. A my jsme kopali vzadu, jako na zahradě, jsem skopil zahradu a na to postavili jsme okál, a to je v rychlosti, jsme kopali základy, jo, a on chodil furt za mnou, vždycky byl všude v patách, já říkám, Done, to jsem měl pes Don, jo, říkám, prosím tě, neotravuj, tady furt, tady, my jsme tam kopali s klukama ty základy na ten chlív, pro ty koně.
0: Že no, to jsou vedlejší vodu, věci, jedno. Ano, pojďme no, k věci.
1: Vedlejší
0: no.
1: věci. A pak on najednou šel, ten pes dolů, říkám, prosím tě, neodběž si tam lehnout dolů. Tak on šel, jo, a pak tam šel, pro něco jsem ho poslal a on na mě křičí, taťko, Don má nějaké zase záchvat. A já říkám, prosím tě, jo, a manželka, prosím tě, žádný záchvat, ten kluk, že zase, jo. Tak já jsem tam ani nechtěl jít a pak tam šel druhý kluk a fakt mám kam zatím, že, jo, že to byl můj pes, jako, jo, jo. A tak já jsem utíkal dolů a ten pes, rozumíte, ještě, jo, se na mě podíval a vyplázal jazyk a vybídechal naposled, jako, rozumíte, jo.
0: No. Něco podobného se stalo mému známému, ano. A řeknu vám, to se neposlouchá zrovna dobře. Ale Franto, i tak vám děkuju za váš telefonát a snad někdy příště s něčím veselejším.
1: A teď od té doby už mám, že máme statek velké, mám už teď třetího Dona, ale vlčáky mám. A to jsou perfektní psi teda. To je, ty tady vedle mě leží, jo, za těch pedu ze statku, to je dom a on se jezdit se mnou, anebo béky mě nahání, všechno, rozumíte, umíš, dáváme dodávku béku, já ho pustím a říkám, Done, nažeň béky a on valí a už jen říkám, a na vocas, rozumíte, tak vyžede mě až na vůz, všuchno. A vždycky ten druhý kluk se mu hospodaří, říká, nepouště toho psa, já říkám, bez psa to neuděláme, rozumíte.
0: Franto, děkuji vám moc krát za váš telefonát. No. Ale protože už se blíží závěr noční linky, budu muset ukončit naše telefonování a jsem rád, že jste uzavřel, byť trošku smutným příběhem, částečně naši dnešní noční linku. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Ta příští noční linka za 22 hodin začíná. Pro vás bude mít další téma. Jitka Lukešová připravila téma My a životní prostředí. I jí budete moci volat na číslo, které jste využívali dnes, tedy 731 800 900. A budete moci samozřejmě i psát na web noční linky rozhlas.cz/linka. Takže pro jistotu ještě jednou kouknu, jestli se tam objevilo nějaké nové psaní právě na téma milosrdná lež, kterým jsme se dnes v úvozovkách zabývali. A protože všechno již bylo řečeno, všechno již bylo citováno, ano, dívám se, jo, tak to je František Švaříček, který děkuje za uveřejnění jeho vzkazu. Pak je tady zvláštní, to je zvláštní, někdo se za Františka vydává a píše se jako František Škvaříček ze Židlechov. A už vidím, to je posluchač, který se zabývá mým osobním vzhledem. No, děkuju moc krát za rady, určitě nevyužiju, ale i tak díky za všechna vaše psaní. Příště se na vás budu těšit. Tenhle pátek, málem jsem řekl v sobotu, tenhle pátek a to další téma, které pro vás budu šířit během 2 hodin noční linky z brněnského rozhlasového studia, bude téma stopaři, stopařky. Kdo ví, možná, že v době levných letenek a sdílených automobilů ten fenomén, zejména letního stopování, jakoby mizel. Jestli ano nebo ne, tak o tom si budeme moci povídat v pátek 12. června. S přesahem do soboty 13. Takže přece jenom ta sobota tam tak trošku slyšet bude. Teď už ale opravdu dobrou noc, sladké sny a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Originality.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Pabang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Pabang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano.
2: Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
3: Děkuji.
2: Tak, mistře, vy třeba tady.
1: Děkuji vám.
2: Prosím, prosím. A pan generál tady.
3: Děkuji.
2: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
2: Ano.
4: Byli to vojáci kynistického pluku, který nesl moje jméno. Aha. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
2: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
3: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
2: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
3: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
2: Ovšem.
3: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
2: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
1: Ano, ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
2: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že?
1: Ano, ano, správně, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
2: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
1: ano,
2: za které byl pronesen?
1: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický. Ano.
3: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
1: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyristníků si musí udržet.
2: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
1: Ano.
2: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Fish?
1: A slish.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psy mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Jsou boháči šťastní? Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech nebo spíš v rezidencích boháčů dochází denně k těm největším tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadowse? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád, zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kámo mě až dovedl, no a já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, aha, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí, že jo. A teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadě. A říká, no a jo, teďko on se smál, to já ohra, ještě něco s paníšek. Já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jaksi, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo. Že to je taky... člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletěl do výkam. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to fajá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane, tak se říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijde se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, pís. A co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný. Jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
4: Bífy, ti chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22-76-75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
6: Okamžik.
7: Haló, slično, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
6: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
6: Haló, víš, kdo tě volá?
7: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
6: Ne,
7: Ale teď to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
6: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
7: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláče, je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
6: Jarinku.
7: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
6: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku, aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
7: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Halo, slečno. Slečno, byli jsme přerušeni. Halo, slečno, byli jsme...
2: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska je mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
7: Jo, máte. Dva obleky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě, jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky. No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvalý. Tyhle Čecho. Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu ze ctnost. Ať je ticho. Ticho. Ať jsme sami. Sama se děla.

0: No jo.
1: Haló, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
2: Nevím, Jarinku.
1: Prosím? Kdo volá?
2: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
1: Kdože?
2: No přece já. Ty.
1: No to jako, že si volám sám?
2: No ano.
1: Já, že volám sobě?
2: No ano.
1: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takový hlas neměl. A odkud voláš?
2: Z budky na Pankráckém náměstí.
1: Ale dí, já jsem nikdy takový hlas neměl.
2: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
1: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
2: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
1: Sobě určitě ne.
2: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
1: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
2: Jarínku, to se ti zdá.
1: Tak ty se mně zdáš.
2: Ano. A ty mě?
1: A jak se ti zdám?
2: No, nemitý.
1: Jo.
2: Nejsi mrtvý, Jarínku?
1: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
2: Ale telefonují.
1: Ty mě strašíš.
0: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
2: Ano.
0: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
2: Ano.
0: A jste, jak jsme volávali Hanku?
2: Ano.
0: A máš vpředu vylomenou jedničku?
2: Mám.
0: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
2: Mám.
0: A co máme v pravý kapse?
2: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
0: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
2: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
0: A proč jsme volávali právě jeho?
2: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
0: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře...
2: No, vidíš, a proto tě volám.
0: Asi jako můj hlas a nebo co? No, teda já ti věřím, rád ti věřím, protože mně se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, si tam?
2: Ano.
0: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka. No, Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
2: Všechno jde.
0: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
2: No, téměř.
0: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
2: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
0: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
3: Prosím, tady Kohoutek.
2: Máte, prosím, doma slepičku?
3: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
2: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
3: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
2: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
4: Já úplně pláču, Jarinko.
0: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
3: Prosím, tady Kohoutek.
2: Zde pohřební ústav Concordia.
3: Aha.
2: Máte u nás objednanou rakev, pane.
3: To si zas ty.
2: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce.
5: Máte u nás objednanou rakev. Natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
3: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
5: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
3: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
5: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
3: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
5: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
3: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
5: Promiň, Kohoutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Kohoutku, papa, papa, z vratiny mám pětku.
3: Fuj, s pětkama mě nevolí. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
5: Je, to je prýmá, Kohoutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
1: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
5: Byl.
0: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
5: V kvartě.
0: No, kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
5: To je smutný.
0: To není smutný.
5: To je smutný.
1: Vlastně je.
5: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
1: Ne.
5: Ne?
1: Ne. Ty máš něco pro mě?
5: Tak, co bys chtěl?
1: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
5: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
1: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
5: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
1: To neříkej.
5: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
1: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?